0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vetra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o 0,1 procentního bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu. Stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadů prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na Impulzu se výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
4: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
3: Dr. Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Dr. Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo Sdružení Nového města Pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru Sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
5: Cíl je uložit a nějakým způsobem archivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
3: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Irán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Irán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Vedra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o 0,1 procentního bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
3: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
4: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
2: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu, stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadů prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na Impulzu se výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.

0: Posloucháte Impuls. A za mikrofonem Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Přejeme krásné ráno do celého Česka. I dneska budeme soutěžit na ovstupenky na koncert Marka Ztraceného. I dneska můžete vyhrát až 20 000 v Halo tady Impulzovi. Krásné ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Celý týden projíždíme jižní Moravu. Reportér Tomáš Kabát se dnes v rámci prázdninového speciálu zaměří na zajímavé podnikatelské příběhy. Tome, dobré ráno.
2: Krásný den z jižní Moravy. Nejprve zaměřím do obce Drnholec na Břeclavsku. Asi před dekádou měli dva kolegové pracující ve stánku s kebabem zajímavý nápad, který skončil vybudováním parku s názvem Svět Bludišť. Jaká cesta k tomu vedla, to vám řekne přímo pan Vlastimil Tomaštík v mých vstupech okolo poledne. No a chybět nebude dnes ani zastávka spojená s delikátní gastronomií. Podnik, který měl původně být jenom doplňkem, přerostl v zážitkovou restauraci, za kterou dojíždějí lidé z veliké dálky. Do podniku Kafe Fara v Klentínici se podíváme v mém odpoledním a večerním vstupu. Tak další krásný prázdninový den vám přeje Tomáš Kabát.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi letní vydání. Tady jsou Klárka s Honzou a chtěl jsem se tě zeptat, co ty, můj tasmánský čertek, jsem má.
1: Počkej, já neslyším.
0: Co se děje?
1: Já jsem si nezastrčila sluchátka, já neslyším ani tak.
0: Fakt
1: už
0: ne?
1: Slyším. Dobrý, už slyším, už jsem tady, ahoj, co jsi říkal?
0: Co ty, můj tasmánský čertek?
1: Jo, no, jsem tu.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, pokud chcete s náma do vysílání, vstoupit do vysílání, zahrajeme vám písničku na cestu. Co pro to musíte udělat?
1: Napište na náš WhatsApp 605 222 007 právě teď jedu a my vám tu cestu zpříjemníme, prostě vám uděláme hezčí ráno, od toho jsme tady taky vy.
0: Přesně, stačí napsat jedu na 605 222 007, my vám zavoláme zpátky, bacha, volá se skrytýho čísla, nelekejte se a šup, jsme ve vysílání a pustíme vám, na co máte chuť. V programu máme třeba skupinu Balet, Mr. Big nebo Evu Farnou z Miraj.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
5: Pomalu otevíráš oči.
4: Hrajeme non-stop.

0: aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Doprava v podstatě klidná, hezký den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nebezpečnou situaci nám hlásíte z D46 ve směru Vyškov Olomouc na 12. kilometru je na dálnici sražená srna. Jinak šťastný dolet, šťastnou jízdu a kdybyste měli doplňující informace, však víte, kam se ozvat, třeba přes aplikaci Rádia Impuls nebo naší univerzální linkou 605 222 007.

0: Tady jsou Klára a Honza. Dobré ráno vám všem. Koho máme na druhém konci, pane posluchači?
1: Dobré ráno, tady Jarda.
0: Ahoj.
2: Jardo, krásné ráno. Kam jedete?
1: České Budějovice, Praha, jako každé ráno.
2: Co to znamená, že jezdíte takhle každé ráno? Co děláte?
1: Pracuji v Praze v jedné obchodní firmě a dojíždím 10 let.
2: Tyjo, a jaký to je? Takhle každý ráno dojíždět? A to není úplně blízko?
1: No, 35 kilometrů a jaký to je, řekl bych, pohoda. Člověk si zvykne a beru to jako součást svýho pracovního dne, takže v pohodě.
0: Takže plus minus autobus denně najedete 300 kilometrů tam a zpátky.
1: Dá se to tak říct.
0: Jo, a máte možnost přespat i v Praze?
1: Operativně ano, určitě. Vždycky se nějaká možnost najde. Určitě ano.
2: No a s čím obchodujete?
0: Klárka je zvědavá.
2: Tak to zvědavá, no.
1: Elektronika.
2: Elektronika.
0: Dobře, tak to jo. Už nám stačí.
2: Součástky a tak.
0: To mě zajímá, tyhle ty věci, no. Ale Klárko rozhodně ne. Kdybyste řekl nějaký módní průmysl, tak by vás měla na drátě ještě dalších 5 minut. Jak se jinak daří, jak jde léto?
1: Léto si myslím parádní, jsem podovolený, takže nabitej s plný síly a těšíme se na páteční koncert Marka Ztraceného, kam vyrážíme pro změnu do Prahy s rodinou.
0: Paráda. Takže... Kde jste byl na dovolené s rodinou?
1: Byli jsme v Kalábrii, ale taky samozřejmě autem, takže nějaký 2000 kilometrů tam, 2000 zpátky.
2: Já třeba si nedáte pokoj, že? Vy to musíte mít non-stop.
1: Mě řízení baví, takže já si to užívám, pokud to jde, a fakt mě to baví. Já nerad se vozím, takže vždycky řídím všude a tu Kalábrii jsem víceméně odjel celou. Manželka občas doplnila, ale víceméně celý jsem to odjel.
0: Takže paní občas pustíte k volantu, jo?
1: Ale strašně málo.
2: Jo, já to chápu.
1: Ale já se nebojím, ale prostě moje chuť řízení je fakt jako velká.
0: O vás se dá říct, že to máte pevně v rukou, a to doslova. Všechno.
1: Teď určitě.
0: No rozhodně. Marek Ztracený, samozřejmě my na ten koncert jdeme taky, navíc tady máme soutěž pro posluchače, i dneska ráno budou moci vyhrát 2 vstupenky a navíc s náma tito posluchači půjdou na pozdní odpolední oběd. No škoda, že se to nepoštěstilo vám teda, jste příjemný člověk.
1: Já to určitě budu zkoušet a Marka se známe osobně 15 let určitě,
0: prosím,
1: možná víc.
0: Prosím vás.
1: No a hlavně přes Martinu Pártovou, to je od nás Český Budějovice.
0: Ano.
1: S Martinou se znám od jejich 16 let. A...
2: Tak si to ve VIPu pak to vypovídáte všechno.
0: Vy si to všechno řeknete s něma přesně.
1: Jo, si to řekneme určitě.
0: Mějte se moc hezky, co vám posním? Mám tady skupinu Balad, Hey Pane Disc Jockey, potom skupinu Savage Garden, Mr. Big.
1: To první,
0: balet a Hej pane Disc Jockey. Jenom pro vás, přesně tak, zlatá česká klasika. Ať se vám dobře jede, opatrně na cestách.
2: Šťastnou cestu a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschánou.
3: Písnička na cestu.
0: Speciálně pro pana Jaroslava, který jede do práce z Českých Budějovic do Prahy. Písnička na cestu.

0: I o prázdninách jsme rádi o plné peněz. I dnes můžete díky výhernímu heslu Halo tady impulzovi získat až 20 000 korun.
1: Dnes bude oblačno až zatoženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky a teploty 27 až 32 stupňů a na Moravě až ve Slezsku až 37. Máme za sebou tropickou noc, v Praze bylo nějakých 27 stupňů, když jsem ráno vyjížděla, takže chápu, že nejste třeba úplně svěží. Každopádně teď v Pečkách 22 a půl, zdraví Mia, a v Havířově trochu chladněji, tam 17. Jenže tam se zase hodně oteplí, tak no to je jedno. 605-222-007, pište na náš WhatsApp, jak je u vás.
2: 6:02, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na Veleslavíně v Praze 6 je kvůli havárii potrubí bez vody asi 5 500 lidí. Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli kvůli bouřkám k více než 60 zásahům. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, podpořený Spojenými státy americkými. A vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Infantinovi a omluvilo se za chyby týkající se plánu na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům.
0: Holky, vzpomenete si, kdy jste si poprvé klikli na nějakou internetovou stránku? Kačenko,
3: no,
0: Klárko.
3: To už je velká historie teda.
0: Co?
1: To ještě mrtvý moře bylo maro.
0: Přesně před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka na světě. Jaký byl váš úplně první počítač třeba? A kdy jste poprvé viděli internet, ptáme se dneska. Byl by život bez internetu jednodušší, co myslíte?
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Takže se můžete zamyslet, zavzpomínat a nahrát nám vzkaz přes aplikaci Impulzu nebo radio WhatsAppem. 605 222 007. Nemůžu spát.

0: prožíváte s náma české prázdniny, i když teďka nebudou úplně české, teď budou globální, protože přesně před 35 lety, a to je pár let, byla zpřístupněna první webová stránka na světě info.cern.ch. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. Proto se vás dneska ptáme, co vás napadne, když se řekne internet a kdy jste ho poprvé objevili vy. Jaký byl třeba váš úplně první počítač? Co jste tam hledali? Byly to nějaké jako obrázky, hudba nebo erotika? Ozvat se nám můžete teď hned přes aplikaci Rádia Impuls a nebo to zavolejte, nahrajte přes náš radio WhatsApp 605 222 007.
1: Sestřenice s bratrancem měli počítač mnohem dřív, než jsem ho měla já. A tam si pamatuju, že jsme chodili k ním domů a chodili jsme tam hrát na tom počítači hry. Já jsem vlastně jako si myslela, že ten počítač je k tomu určený, že já žádnej jiný jako větší smysl to nemá, než tam mít ty hry. Později jsem pochopila, že ano, ale že pro mě na věky bude mít smysl v těch hrách. Já jsem prostě marná, no. Marná. No,
0: ale miláčku, nejsi daleko od pravdy, protože herní průmysl je dneska miliardový biznis. Naprosto. Jsou samozřejmě i herní konzole a potřebuješ k tomu obrazovku vždycky. Ale máš pravdu, že na počítačích jsem já jako poprvé, když jsem se k němu dostal v 90. letech, to byl operační systém M602, hrál Princes Perzie. Hra.
1: No. Ano, já jsem o ní slyšela a já jsem to v životě neviděla, v životě nehrála. Já jsem trošku jako autista. Já jsem na tom počítači hrála jednu jedinou hru a to byl Aladdin.
0: Rozumím. Vzpomínáte si na svůj první počítač? Zuzka Bubílková se hlásí o slovo.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Vzpomínám, navezli nám je těsně po revoluci do kanceláří v Československé televizi. Já jsem pak to samé jako zástupkyně šéfredaktora zpravodajství ve Slovenské televizi zařídila v Bratislavě. Nebylo to jednoduché. Šéfredaktorem a druhým zástupcem byli páni v letech, které vyhodili v 68. a v 90. je rehabilitovali. A oni chtěli pokračovat tam, kde skončili. Technika to odnesla nejvíc. Pánové nám například vyměnili jedinou elektronickou kameru za dvě filmové s odůvodněním, že ty na film dělají kvalitnější záběry, že se film musí vyvolávat, pak ručně stříhat, je nezajímalo. To samé bylo s počítači. Moderní psací stroje jsou prý kvalitnější. Nekazí se a nikdo se na práci s nimi nemusí školit. Byl to boj.
1: A kdy jste objevila internet?
2: Mnohem později, to jsme už měli počítače doma, ale napojení na internet nebylo celodenní. Mohli jste se naň připojit přes telefon a za hodinu se platilo tuším 50 korun. Vím, že jednou jsme byli na Kanárských ostrovech a za internet, abychom věděli, co se děje doma, jsme utratili skoro celé kapesné. Je až zarážející, kam jsme se za 35 let dostali. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Tak co jste na začátku, když jste objevili internet, tam hledali a co tam hledáte dneska? Na to můžete reagovat v ranním tématu. Svůj příběh s internetem stačí nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo Radio WhatsAppem. 605 222 007. Za 3 minutky bude 3:15. Haló, tady Impulzový prázdninové vydání.

0: I o prázdninách jsme rádio plné peněz a každé ráno mezi 5. a 9. za výherní heslo Halotary Impulzovi máte hezkých 10 tisíc, pak můžete dvojnásobit.
1: Halotary Impulzovi.
0: Dobrý den, ano. Sice rozespalým hláskem. Koho máme ve vysílání? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Pavla.
0: Ahoj Pavlo, tady Volar. Honza a Klárka. Zdravíme Volary, jak se máte?
1: No, báječně.
0: Máte 10 tisíc korun.
2: My jsme vás probudili, že?
1: Jo.
2: Jo, ale to je hezké probuzení. To bychom mohli volat každý den, že? To by byl budíček.
1: To by byla paráda, no, takhle.
0: Včera to bylo za hezkých 10 tisíc korun a většina posluchačů si nechává jistotu a moc nedvojnásobí. Udělal to vůbec někdo?
2: Ne, nikdo neměl tu odvahu, nikdo to neskusil. Neměli jsme tady zatím toho hráče, škoda.
0: Tak se zkuste dneska soustředit na ranní vysílání, dávejte pozor a když vám volá neznámé číslo, prostě řekněte...
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Impulzovi, vaše rádiová rodina. Halo, tady Impulzovi. A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Vítek Zábranský, co přesně děláš?
4: Redaktora hlídám aktuální dění a ověřené informace následně předávám našim posluchačům.
3: Co ti tady přináší největší radost?
4: Ranní káva, naše porady, náš humor.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
4: Rozmanitost, zkrátka není to stereotyp.
3: Reportér Vítek Zábranský. Rádio Impuls, děláme zprávy, důležité pro život. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, agenti. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Provoz na tuzemských komunikacích zůstává klidný a potvrzuje to i náš dopravní agent Jaroslav.
5: Jarda Kladno, ahoj. Jedu z Plzně, je 20 stupňů, prší trošku, takový dobrý deštík pro šoféry, krásně se jede, ale jinak jedu, ahoj.
0: Profíci z Global Assistance hlásí nebezpečnou situaci na D3 u Českých Budějovic, a to konkrétně na 132. kilometru směr Dolní Dvořiště. Je tam na dálnici odstavené auto kvůli poruše. Dobře dojďte.

0: Klárka s Honzou přejí dobrou náladu do celého Česka.
1: Celý tento týden se pohybujeme na jižní Moravě a teď i s panem profesorem se vypravíme do Brna. Budeme zkoumat slavné rodáky a pozor, není to žert.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno z moravské metropole, studenti. Dnes máme literaturu a já se vás budu ptát na známého spisovatele, který z Brna pocházel, i když většinu svého života strávil v zahraničí. A dám vám na výběr. Byl to za A. Josef Škvorecký, za B. Milan Kundera, za C. Arnošt Lustig. I když všichni spisovatelé, o kterých byla řeč, žili později v zahraničí, tak Milan Kundera je tím brněnským rodákem. A přestože psal léta francouzsky, tak po své nedávné smrti znovu v rodné hroudě spočinul. A slovy názvu jeho posledního česky psaného románu Nesmrtelnost si tu svoji určitě zajistil. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
4: Stihneme vás edukovat i o prázdninách, a to do jedné minuty. Neskutečný ranní vysílání, co říkáte? To byl pan profesor a víc dílu najdete i na webové stránce www.impuls.cz, kde můžete vaše oblíbené rádio prozkoumat skrz naskrz. 7, ne 6 minut chybí do 6. hodiny. Haló, tady Impulzovi.

0: Možná si říkáte, kéž by sprchlo, kde všude řádily bouřky, uslyšíte v souhrnu ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní. A když je řeč o počasí, Klárko?
1: Bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky a teploty mezi 27 až 32 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 37.
0: I vy nám můžete nahlásit počasí přes Radio WhatsApp 605 222 007, jak je teď právě u vás.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Bouřky řádily na Vysočině a v Olomouckém kraji. Horko a sucho svědčí vosám. Tisíce lidí v Praze jsou stále bez vody. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Silné bouřky opět zaměstnaly hasiče. V Olomouckém kraji měli večer více než 60 zásahů, nejvíc na Šumpersku. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy ze silnic nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. Hasiči zasahovali také u neobvyklé události ve Zlatých horách na Jesenicku, kde v lese uvízla osoba, která se před silným deštěm a větrem ukryla na mysliveckém posedu. Na Vysočině hasiči vyjeli ke 40 zásahům. I dnes se nad Českem proženou bouřkové mraky. Hlavně na západě Čech. Teploty vystoupí na 27 až 32, na Moravě i 37 stupňů. Hasiči zaměstnávají také vosy, těm se v extrémním horku a suchu velmi daří a díky teplým nocím rychle rostou i jejich hnízda. Nadprůměrné množství tohoto hmyzu obtěžuje lidi na zahradách i u restaurací. Jen na jižní Moravě hasiči vyjížděli kvůli otravnému hmyzu od začátku prázdnin 150krát. Největší riziko představují vosí bodnutí pro alergiky. Alergická reakce se přitom může vyvinout kdykoliv v průběhu života.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Kvůli havárii potrubí jsou v Praze 6 bez vody stále tisíce lidí. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí. Náhradní zásobování vody zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích. Pražské vodovody a kanalizace předpokládají, že se dodávky vody zcela obnoví kolem 13. hodiny. Havárie se stala v úterý večer a bez vody se ocitlo asi 21 tisíc lidí. Pro 16 tisíc už se podařilo dodávky obnovit. Tlak vody je ale nižší. Mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí teď mají vodáci smůlu. Nejen kvůli nízkému průtoku v řece Orlici. Kvůli demolici starého mostu je pro vodáky uzavřený téměř kilometrový úsek. Královéhradecký kraj tam spolu s přeložkou postavil most nový, na který už mohou pěší a cyklisté. Staré přemostění proto musí zmizet.
4: Uzavírka na Orlici omezí vodáky do 16. srpna. Jde o jeden z nejoblíbenějších vodáckých úseků ve východních Čechách. Lodě plující Schocně nebo Kostelce nad Orlicí musí přirazit ke břehu na oddílové loděnici v Týništi, necelý kilometr před turistickou vodáckou základnou, kde lze na vodu opět nastoupit. Pokud pokračují dál po proudu, provozovatelé půjčoven jim lodě převezou. Vodáci však musí stavbu obejít pěšky. Pro Rádio Impuls Tomáš Hejtmánek, Rychnovsko.
3: Americký soudce uzavřel kapitolu s názvem 6. leden roku 2021. Formálně ukončil poslední zbývající obžaloby spojené s nepokoji v kapitolu. Definitivně končí federální stíhání vedené ministerstvem spravedlnosti. Rozhodnutí okamžitě rozpoutalo bouřlivé debaty napříč Spojenými státy ohledně spravedlnosti.
5: Americká justice uzavírá jeden z nejsledovanějších soudních procesů moderních dějin USA. Federální soudce vyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, smetl ze stolu zbývající obžaloby spojené s útokem na Kapitol ze 6. ledna 2021. Tento krok ukončuje veškerá federální stíhání v této kauze. Rozhodnutí ale zemi nesjednotilo, naopak. Američané se okamžitě pustili do ostrých debat. Mluví o politickém tlaku a nebezpečném právním precedentu, který ohrožuje budoucnost americké demokracie. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Dá se říct, pokud to nebude reklama, na kterou webovou stránku chodíš nejraději?
1: Ježiši, asi na Seznam.
0: Jo?
1: No, tak to je reklama.
0: Já vždycky idnes.cz a co vy, milí posluchači?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Přesně před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka na světě. Jaký byl váš úplně první počítač a kdy jste poprvé objevili internet? A co jste tam hledali dřív a co tam hledáte dnes? Ptáme se dneska v ranním tématu a debatu otevřeme hned po kabátech. Klára Šedevá
1: a Honza Daněk.
0: Dobré ráno do celého Česka.

0: zeli.
1: Ahoj, impulzáci, Jarda Kladno. 70 už mi bylo a počítač jsem ještě nikdy neměl. Dětem jsem koupil hru Mario a to jsem teda hrál večer já a přes den si hráli děti.
0: Děkujeme Jardovi za názor. Vaše první počítače jsou nejčastěji spojeny s hrami a my jsme se vlastně s Klárkou uvědomili, že i v našem případě to tak bylo. Je tu další reakce?
2: Zdravím všechny v rádiu, tady Láďa. Tak první počítač koupil brácha, bylo to v 90. a pamatuju si, že jsem na tom začínal hrát Mario hru, tak díky, čau.
0: Takže Mario a pozor, taky Prince z Perzie, to byla zase moje.
3: Mario já jsem měla na takových těch klasických televizních hrách, co se strčilo do telky, pak tam byla taková zdířka k tomu a byla to jako kazeta, to vypadalo, vzpomínáš si?
0: Ano, ano, samozřejmě.
3: Jo, tak tam jsem měla Mario, to mě taky hrozně bavilo. Každopádně já jsem zmiňovala Aladina. Prosím vás, hráli jste někdo Aladina? Třeba Janča mi napsala, že taky hrála Prince z Perzie a že to byla šupa, že to hrávala u taťky v práci, že počítač doma nejdřív neměli a taky zmiňuje jen ty hry na takové ty kazety, jako jsem teďka zmínila já. No ale nenechte mě v tom, Aladina jste přece taky někdo hrál, neříkejte mi, že ne.
0: A není to ten Prince Perzie?
3: Ne, není.
0: To je jako
3: ne, tenhle ten byl vyloženě, to byl jako Aladin od Disneyho, měl tam ten létající koberec a opravdu tam byl ten obří Aladin a na konci bylo jedno strašně, já jsem to udělala.
0: Nebylo to něco tu Zexovýho?
3: Víš, a tak to bylo třeba kolem roku, třeba já nevím, 95, 96, no, to není úplně.
0: Mohlo být ještě pozůstatek z Tuzexu.
3: Nebylo to si Zexu.
0: Ty seš Tuzexová holka do dneška. Posloucháte Halo, tady Impulzové.
4: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impulzové.

0: Skvělý skutři, co? Tak hezky to zní letně a příjemně. Pěkná písnička na Impulzu. Luis Capaldi vám za chvilku zaspívá a vy všichni, kteří jste nás naladili, držte vlnu.
1: Máte rádi Marka Ztraceného? My taky. A už tento pátek vyrazíme na jeho koncert jako rádiová rodina. Ještě dneska s námi můžete mezi, kolik je? 7:15 až 9:00 soutěžit. A jakmile uslyšíte novou písničku Marka Ztraceného, pošlete na náš studiový WhatsApp jediné slovo koncert a 20. z vás pak přímo z vysílání zavoláme. A když to všechno hezky klapne, tak vás vezmeme na koncert Marka Ztraceného a taky tady my s Honzíkem na společný oběd nebo takovou obědovečeři.
0: Pozdní oběd.
1: No. A strašně se na vás těšíme. No a takovouhle radost z výhry měla včera Lucka. Obuj si mý boty,
2: jestli mě chceš soudit. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, víte, že jste byla 20.
1: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší. A mě teda sebestředně zajímá, co je větší lákadlo, Marek nebo my?
2: Asi obojí.
1: No tak.
0: Bomba!
1: Kombinace rodin.
0: S koho sebou vezmete na koncert?
2: Přítele. Ale my jsme se právě nedávno bavili, že bychom si na nějaký koncert zašli, takže...
0: Ano, ano, je to boží. Mějte se moc hezky, pozdravujte přítele. Ahoj!
1: Ahoj, pátek!
2: Ahoj!
1: Soutěžíme zase dneska a jsem strašně zvědavá.
3: Jsme vaše rádiová rodina.

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
2: Že nic neřešíš.
1: Přesně.
2: Proto jsme vybrali auto ESA.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
8: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
5: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
10: 007, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Buďte opatrní na trase mezi Novou Pakou a Jičínem na silnici číslo 16 úseku Kumburský újezd u Libice. Srazilo osobní auto divočáka. Provoz sílí na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzyňského letiště a míříme do jižních Čech na Českobudějovicko. Z místa dění volá náš dopravní agent. Dobré ráno, co se tam děje?
11: A impulzáci, když jedete z D3 směrem na Hlubokou za Kruháčem u kafejlerie, na té úzké silnici stojí nějaký rakušák a má tam zřejmě poruchu, stojí tam tak blbě, že kolem něho stěží, projedou osobáky a ještě hůř dodávky, takže pokud nemusíte, tak ničím větším tam nejezděte. Ahoj.
10: Ahoj a díky, že jste se ozval. I vy ostatní můžete nahlásit dění ze silnic jednoduše přes aplikaci Impulzu nebo univerzální linkou 605 222 007.
12: Tušíte, co je to speleoferata?
10: Ne.
12: Já taky ne. Ale Švíja za chvilku řekne.

0: Rádia Impuls.
1: Celý tento týden máme české prázdniny, které se přesunuly na jižní Moravu. No a české prázdniny máme celé prázdniny, takže no nic. Speleoferata, to je netradiční dobrodružství, za kterým se vydal Aleš. Krásné ráno.
2: Krásné ráno, Aleši.
3: Impulzovi, já vás zdravím. Krásné dobré ráno. Na jižní Moravě už jsem zažil ledasos. Už jsem byl i v Moravském krasu mnohokrát na různých místech a nikdy jsem tady vlastně nezažil, co to je speleoferata, a za to jsem právě dneska přišel. Takže speleoferata, ostrov u Macochy, a jsem tady s instruktorem Alešem Dočkalem, který mě sem teďka vzal na takové školení, instruktáž, než vlezeme dovnitř do té jeskyně, protože speleoferata je teda ferata, která vede v jeskyni. Aleši, ahoj, dobré ráno.
4: Ahoj, zdravím.
3: Tak jenom mi řekni, já jsem si chtěl vzít své vybavení, všechno možné, lezečky a lana a já nevím co všechno, ty říkala, nic si neber, všechno tady dostaneš. Takže co dostanu?
4: Dostaneš jeskyňářskou kombinézu, dostaneš jistící set, dostaneš přilbu s čelovkou a jdeme do jeskyně.
3: A jdeme dolů. Ta jeskyně, no, my jsme všichni tady určitě byli, takže aby věděli, zajímavá věc je, že půjdeme otvorem jako do studny, no, což mě strašně teda jako fascinuje. Vlez do studny, to je podobně sen každýho kluka. Tak jaká ta vaše jeskyně je?
4: 40 metrů hluboká díra v zemi.
3: Dobře. Ale přírodně vytvořena.
4: Přírodně vytvořena. Ano. Jediný, co se nevytvořilo přírodně, tak je ta studna.
3: Ta je ta studna nahoře.
4: Paradoxně se nás lidi ptají, jestli ta studna je starší než ta jeskyně. Takže je těžký odpovídat na to, že ta jeskyně je 3,5 milionu let stará a ta studna se udělala nedávno.
3: To je super. Dobře, takže nebudu se ptát.
4: Na to se neptej. Takže 40 metrů díra, hluboká díra v zemi, stejná cesta dolů, stejná cesta nahoru. Takže to, co si slezeš, takže si ho musíš vylézt.
3: Nějaký žebříčky, chytáčky, nějaký kramle, něco jako na feratě můžu čekat, nebo trošku jinak?
4: Podél trasy je natažené jistící lano, uprostřed trasy je lanový žebřík.
3: Ano.
4: A jinak lézt, jak umíš.
3: Tak jo. Impulzovi, tak jak jsem říkal, to je speleoferata, ostrov u Macochy. Tady jsem s instruktorem Alešem Dočkalem. Já se obleknu té kombinézy speleologické, dostanu helmu, vemu si na sebe, co potřebuju, a jdeme dolů. Takže za hodinu už ze spoda, z té jeskyně, ze speleoferaty se přihlásím, zatím naslyšenou. A díky, Aleši, zatím ahoj.
0: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Žijeme létem, žijeme muzikou na Rádio Impuls.
2: Jasně, že žijeme létem, jak už říkala Klarinka na začátku. Já jsem se těšil na heleninu Copacabánu a náš hudební ředitel nejí tam zařadit.
1: A už je tu,
2: Jo, konečně.
1: Já už vidím v plavečkách, jak tam popobíhá.
2: Zas mám důvod tančit. Krásné léto vám přejí Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
2: Je čtvrtek 6. srpna.

0: hezké prázdniny na Impulzu.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky a teploty 27 až 32 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude teplej, tam až 37. Velešín aktuálně, Verča hlásí 22, to je blízko Českého Krumlova. A Dáša nám píše z Jihlavy, tam je taky 22 a oblačno. Děkujem za zprávy, pište dál, WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
9: Je 6:30, posloucháte zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Policie na jezeře Mos v severozápadních Čechách pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Soud v Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který loni v únoru úmyslně najel do lidí a dva zabil. Irán a Oman se podle Teheránu shodli na trase plavby lodí v Hormuzském průlivu. A fotbalisté Hradce Králové a Jablonce doma rozehrají třetí předkolo evropských pohárů.
0: My máme české prázdniny a jaké je má Jirka? Samozřejmě cestovatelské. Náš cestovatel rádia Impuls Jiří Kolbaba za chvilku. V ranním vysílání na Impulzu. Tady jsou Klárka Šedová.
1: A Honza Daněk.
10: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno vám přeji Impulzovi, vaše ranní společnici Klárka a Honza. Já pevně doufám, že jste dál stále dobře naladěni, že se těšíte společně s námi na koncert Marka Ztraceného nebo na dopolední vyprávění našeho Jirky.
1: Cestovatel Rádia Impuls.
2: Majestátní sopky, hluboké pralesy a neuvěřitelná příroda na druhém konci světa. Jirka Kolbava nás vezme na Nový Zéland, kde nás čeká jedno velké překvapení.
0: Navštívíme totiž unikátní vesničku.
3: A ví to málo lidí, kteří zajíždějí z České republiky na Zéland, tak jsem rád, že jim tu inspiraci mohu dát. Tak ta je česká.
2: Dokonce si tam můžete dát české pivo v historické hospůdce. Nenechte si proto ujít dopolední vysílání krátce po půl jedenácté.
0: S cestovatelem Rádia Impulsy Jirkou Kolbabou. No a jakže se ta písnička, jakže se ta vesnička jmenuje? Jmenuje se Puhoj a mě to spíše zní vietnamsky.
2: Já jsem si já taky jsem myslela, se toho, přesně prostě, Vietnam.
0: Já si říkám Asie, tohle jo, musí být Asie a my budeme na Novém Zélandu. Nezapomeňte poslouchat dneska dopoledne u Vlasíka Kvorce. 5 minut po půl sedmé.

0: se vame hrajeme, no nedivím se, je to příjemné letní. Co kdybyste byli klidný jako voda, to budou jeleni za chvilku, nebo máte rádi Tinu Turner nebo Phila Collinse, žádný problém pro Impulzovi.
1: Zahrajeme jen a jen pro vás písničku Na cestu, napište na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a jak Honzik říkal, budeme hrát pro vás.
0: Pozor, zavoláme vám zpátky a musíte s náma vstoupit do vysílání. To je ta podmínka, aby jsme vám ji zahráli. A ne každý je exhibicionista, ale věřím tomu, že se mezi váma najdou desítky posluchačů, kteří si s náma chtějí popovídat. Rozebereme počítače, první webové stránky, jak jde léto, ale hlavně vám pustíme písničku Na cestu.
1: 605 222 007.
0: Stačí napsat jedu.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Krásný den. Provoz sílí na D1 u Brna mezi exity 182 a 196 směrem z Prahy na Vyškov. Kvůli zúžení vázne doprava na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště a pomalu to jede mezi čtvrtým a prvním kilometrem u ruzinského letiště. Profici z Global Assistance hlásí taky hustější provoz na D11 mezi 22. a 26. kilometrem ve směru Praha Hradec Králové. Kdybyste měli doplňující info do dopravy, klidně nám ho můžete nahlásit i vy, třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
1: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než stovku dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí. S OMV a MyStation.
0: Dobrou chuť vám přejí Klárka a Honza. Je čtvrtek 6.

0: Jeleni na Impulzu a s náma ve vysílání posluchačka Petra. Tady jsou Klárka s Honzou. Péťo, dobrý den.
1: Péťo, krásné ráno.
2: Peťa nám vypadla. A tu jsme si chtěli popovídat a pustit ty písničku na cestu. No. On ten signál někdy zklame. Peťa byla taková milá, pozitivní, já jsem se na ní tak těšila. No, no a je po Peťě. Teda
0: to
2: jako Ježíši Kriste, ne, prostě Peťa vypadla prostě.
0: My tady máme víc lidí, tak já to klidně, když to domluvíš, tak já zkusím vytočit někoho dalšího.
1: Já to domluvím. A koho zkoušíš? Jsem zvědavá teda, jestli nám to teda klapne a jestli se domluvíme s dalším posluchačem a budeme moc zahrát písničku na cestu. Tak, pojď. Pojď si.
3: Halo, to je Impulzory?
0: Ne, bohužel ne, my voláme, vy jste napsala jedu, my voláme na písničku na cestu, protože nám předchozí posluchačka vypadla. S kým mluvíme?
3: Julie.
0: Ahoj, tady jsou Klárka s Honzou.
3: Nazdar.
1: Julie, kam jedete?
3: Já jedu do práce, no, momentálně.
1: A Julie, proč jste Julie?
3: Proč jsem Julie? Pro babička byla Julie moje.
1: A ta byla Julie kvůli Shakespeareovi. A nebo prostě...
3: Asi starý jméno, tenkrát se to dávalo.
1: Ale krásný.
0: Kam jedete do práce?
3: No krásný, ale celou základku jsem trpěla se žíželou Julie. No to je... Julie, budička Julie.
0: Jasný, to je jasný. Všichni jsme trpěli. A co si myslíte, že já s příjmením Daněk?
3: No, taky dobrý.
0: Jo,
1: chcete prostě... kapesník oba dva, nebo co?
3: Byl by jeden.
0: Tak dva. Julie, ve kterém kraji jste právě v tuto chvíli?
3: Olomoucký.
0: Ano, tak jsme nahané. Jaké máte léto?
3: Strašně horké, bych řekla, jako.
0: U vás ještě možná víc horké, než tady v Čechách. Řekněte nám, vzpomenete si, kdy jste poprvé přišla k počítači a k internetu?
3: Je, to bude asi na střední škole, na Gimplu.
0: Uh-huh. A vzpomenete si na svoje první stránky?
3: První stránky to byl nějaký možná ICQ, jsme zkoušeli nebo něco takového.
0: Prostě jste stáhla ICQ a komunikátor, aby spolu lidi mohli mluvit a nemuseli si psát zprávy.
3: To bylo ve škole natajeno všechno. No.
0: Jo, já vím, a vzpomínáte si ještě, jaký to mělo zvuk, to ICQ, když přišla zpráva?
3: Ne.
0: Takový to?
3: Jo, jasný.
0: A aby vás to neprozradilo před kantorem, tak se to muselo vypnout, že jo?
3: No, asi tak, no. Tak jelikož náš kantor nám tvrdil, že počítač zapíná zeleným tlačítkem na procesoru, tak v pohodě.
0: Dobře. No tak co vám zahrajeme? Mám tady Tinu Turner, skupinu Genesis. Co máte ráda?
3: Já mám ráda spíš české, ale klidně tu Tinu bych si dala.
0: Já taky. A ta bodne, že jo, teďka před sedmou.
3: Přesně.
1: Tina bodne vždycky. Dračice.
0: Julčo, můžu vám říkat Julčo?
3: Samozřejmě.
0: Takže to máte to rád, jo? Protože některý jako jména třeba ve zdrobnělinách jiných tvarech často vadí lidem. Třeba
3: mě jako ta přímo ta Julie, jo? Jako jo, to je prostě jo, takové úplně zapažížela.
0: Mě třeba vadilo vždycky, že mě říkali Jeňo. Jo?
3: Jo, vždycky jsme jako nějaký hloupý jeň, ano.
0: No, přesně, že jo. No. Takže Julčo, mějte se moc hezky.
1: Šťastnou cestu.
3: Děkuji.
0: Naslyšenou. Pro vás
3: naslyšenou.
4: Písnička na cestu.
0: Měla dobrou náladu.
1: Vyloženě, ale díky nám určitě. Padáží, určitě díky
0: dobrou
1: nám.
0: Náladu prostě, tak tady ten kontakt na Hanou mě úplně nabil. Samozřejmě nás nabíjete, milí posluchači, děkujeme za poslech. Takže speciálně pro Julie neměla ráda, tak Julču, pro Julču Tina Turner.

vstupenky na koncert Marka Ztraceného a večeře s Impulzovými, ale taky dobrá nálada a skvělá muzika. To vše v dalším vysílání Rádia Impuls. Za 3 minutky 7. Everybody's talking at me.

0: práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den 9 na rádiu Impuls.
1: Pohřešovaní muži Zize Ramos jsou stále nezvěstní. V korupční kauze Bulovka padaly obžaloby. Fotbalisté Hradce vyzvou Bešiktaš. Je 7 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Pátrání po dvojici mladých mužů u jezera Most je neúspěšné. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Policisté museli v nepříznivém počasí zachraňovat paddleboardisty, kteří se vydali do prostřed vodní plochy. 4 lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí. 2 lidé podle prvotních informací spadli do vody. Hasiči zásah včera ukončili. Uvedli, že pátrání může trvat už několik dní. V kauze pražské nemocnice Bulovka padají obžaloby. Státní zástupce je podal na 5 lidí a 1 právnickou osobu. Zároveň ve stejném případu korupční kauzy kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun navrhl schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a 2 právnickými osobami. Podle dřívějších informací serveru Seznam zprávy byly v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Vlaky Českých drah využívá víc cestujících. Státní dopravce letos v prvním pololetí přepravil o 800 tisíc pasažérů navíc než loni ve stejnou dobu. Bylo jich 85,5 milionu. Zároveň je to nejvíc od předcovidového roku 2019. Zájem o cestování vlakem podpořilo mimo jiné zdražování pohonných hmot. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský říká, že růst táhla hlavně vnitrostátní přeprava.
2: Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem.
1: Zájem o cestování vlakem ale stále sráží negativní faktory. Jde hlavně o výluky a přestupy na náhradní dopravu. Nepříjemný moment zažil americký prezident na cestě na Floridu. Vojenský vrtulník s Donaldem Trumpem se nakrátko dostal příliš blízko k dopravnímu letadlu, které startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana. Podle Bílého domu prezident v nebezpečí nebyl. Podle agentury Reuters ale incident vzbuzuje vážné otázky, proč letadlu dovolilo řízení letového provozu odstartovat. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě shromažďuje další informace a rozhodne, zda zahájí vyšetření.
0: Sport.
1: Turci táhnou na Hradec Králové. Fotbalisté východočeského týmu se dnes v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy utkají se slavným Bešiktašem. V pohotovosti bude také místní policie. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
3: Pěkné ráno. Do Hradce Králové zamíří několik stovek horkokrevných tureckých fanoušků, i proto bude policie v pozoru. Posílí dohled nad veřejným pořádkem i dopravou. Policisté také varují před opravami komunikací v okolí Malšovické arény. Můžou tam vznikat kolony. Cestě na fotbal je ideální využít MHD. Fotbalisté Hradce Králové budou v zápase proti Bešiktaši outsiderem. Turecký tým má 15x vyšší hodnotu kádru než východočeši. Mužstvo je nabité hvězdami, včetně bývalého reprezentanta Václava Černého. Trenér Hradce David Horejž ale před přílišným respektem varuje.
4: My nechceme objevovat tady soupeře, my se chceme připravit tak, aby jsme podali co nejlepší výkon a vytvořili si co nejlepší pozici pro odvetu. A to se nic nemění, stejně tak jako tomu bylo stromze.
3: Utkání 3. předkola Evropské ligy začíná v Malšovické aréně v 19 hodin. Už o hodinu dřív startuje zápas Jablonce v předkole konferenční ligy. Severočeši doma vyzvou lotyšský tým RFS Riga. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: No, teď si představ, kdyby to opravdu vyhráli, Vítku.
3: To by byla paráda. Uvidíme, budeme se těšit na fotbal.
5: Sparta taky překvapila.
3: Sparta překvapila. Je to kulatý.
5: Svatá pravda, Klára Šedová, vaši ranní společníci. A pozor, pokud uslyšíte písničku, novou písničku Marka Straseného, víte, co máte napsat na náš radio WhatsApp. Jedno jediné heslo.
0: Koncert! Impulzovi. Jsme vaše rádiová

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tady jsou Klárka s Honzou a kdo je na druhém konci, s kým mluvíme? Dobrý den.
1: Dobré ráno, Zdeněk.
0: Zdendo, představte si to, že s Impulzovým jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
1: To je úplně fantastický.
0: Zaradujte se víc.
1: No, to je úplně boží.
0: Ještě víc.
2: Chudák, prosím tě, Zdeňku, krásné ráno, prosím vás. Já se na vás těším, já jsem normální, jo? Nemusíte se ničeho bát.
0: Já jsem normální, no, ráno, já jsem normální.
1: Já doufám, že taky.
0: Takže tam budeme. Koho vezmete?
1: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
0: Tak je to úplně skvělý. No a Klárka se vždycky ptá posluchačů, jestli se víc těší na ten oběd s náma nebo na Marka Ztraceného.
1: No já jsem vás poslouchal celý týden a odpovědi byly, že obojí, tak já bych se tomu přepojil.
0: Tak jo,
2: Zdeňku.
0: Klárka čekala, jako, Klárka totiž čekala odpověď jako, no samozřejmě Klárko, nejvíce těším samozřejmě na vás. Jo, to si myslela, že vymáčkne z nějakého posluchače.
2: A nic. No. No, no. Takže to uslyším zítra odpoledne, až si vás vyzvedneme, tak na to se moc těším.
0: Kde se právě v tuto chvíli nacházíte, Zdendo?
1: Já jsem ve Vysokém Mýtě, na náměstí.
0: Ano.
1: A já pomáhám kamarádovi, rozvážím pečivo a teď jsem tady vyložil dobré koláčky.
0: To by právě v tuto chvíli určitě šiklo i nám, ale tak samozřejmě jste daleko, nejste nikde za rohem. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
3: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
2: Zdenku, já mám ještě taky radost, protože jsem říkala, že máme posluchačku z Brna, máme posluchačku z Havířova a jsem říkala, že by to chtělo ještě někoho z Čech a to Vysoké Mýto je ještě v Čechách, takže naplnilo se úplně všechno, ano. Co jsem si přála.
0: A ty víš co, ona je taková malá čarodějka, ono co vyšlo, to se většinou splní. Jo?
2: No jako. A chlapa jsme chtěli a hele. Je to tu.
0: Neskutečný. 20. pořadí byl náš posluchač, který se na vás, nebo my se na něj samozřejmě taky těšíme. Mějte se nádherně, pozdravte přítelkyni a vidíme se v pátek.
1: Díky, ahoj.
0: Tak a máme to za sebou. Dali jsme pořádnou partu lidí dohromady a teď jsem Klárinko zvědavý, jak to vlastně dopadne. Co si dají na jídlo? Jestli už máš vybráno meníčko taky?
2: No já jsem viděla steak, takže já to vidím na půl krávy, že padne. Ale my vám samozřejmě o tom, jak to probíhá, jak to tam vypadá, budeme předávat report. Uvidíte to na sociálních sítích našich, na sociálních sítích Rádia Impuls, takže v podstatě můžete být non-stop s námi.
0: A teď už si přidejte vy všichni do sledování sociální sítě Rádia Impuls, a to na Instagramu a Facebooku. Najdete nás jako Rádio se 4A.
4: Žijeme muzikou i v létě na Rádiu Impuls. Rádio.

0: Milí posluchači, milá rádiová rodina, jsme moc rádi, že jste si hlídali celý týden WhatsApp a v okamžiku, kdy se rozezněla písnička Obuj se mé boty od Marka Ztraceného, jste okamžitě vyslali signál a dneska se to povedlo Zdeňkovi Jeřinovi, který s náma jde, jak říkal, pravděpodobně i s přítelkyní, taky na Véču a na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou. Podrobně budeme reportovat a taky sázet na sociální sítě celý náš rádiový výlet, protože Ztraceného rodina a rádiová rodina se dávají dohromady.
1: A dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Naši kolegové, Petr nebo Vláďa, dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc, třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV MyStation, kde vždycky vysílá poběra k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
0: Potřebujete v pohodě projet Prahu? Tak vám to prozradím, kde to jezdí a nejezdí za chvilku v dopravě 007.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově.
3: Raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme ve 4-kilometrové koloně. Je na Strakonické D4 mezi Řitkou a Jiloviště na tahu Příbram Praha. U Jiloviště totiž pracují silničáři. Pomalo to jede na D7, typicky u ruzinského letiště. Kvůli zúžení vázne doprava také na D11 ve směru z Prahy do Hradce před exitem 25 Sacká. A přerušované kolony sleduju na D1 u Brna směrem na Vyškov. Je to v úseku mezi výjezdy 178 a 196. No a je to, jeďte opatrně, prosím vás, jsou prázdniny.
1: Speleoferata, to je zajímavá aktivita, kterou podniká Aleš právě dnes. Už za chvíli.

0: Rádia Impuls.
1: Na Impulsu máme české prázdniny a zrovna tento týden se pohybujeme na jižní Moravě. Zuřivec tam našel velmi netradiční dobrodružství, kterému se říká speleoferata. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Tomuhle místu se říká tester.
4: Ano.
3: Někdo tomu říká kalibrační otvor.
4: A je to,
3: přesně tak, je to poslední zkouška před tím úzkým průlezem.
4: Aha.
3: A v podstatě to funguje tak, že když toto prolezeš, hlava bude fungovat.
4: Jo.
3: Tak seš ready na to, aby si šel do toho úzkého průlezu.
4: Aleš, jenom chvilinku. Impulzovi, impulzáci v celé České republice, já vás teď právě zdravím z jižní Moravy, konkrétně z moravského krasu. Jsem kousek od Macochy a to místo, kde jsem teďka pod zemí, tak je ostrov u Macochy. Aleš Dočkal je instruktor, s kterým jsem právě teď tady řešil jedno místečko. Jsme ve speleoferatě, jak už jste nahlašovali určitě kolegové ve studiu. To znamená, že kdo zná via ferraty v horách, lezete na štíty, tak my tady jsme vlastně úplně opačně, jsme pod zemí, jsme v jeskyni. Jde o psychiku, když říkáš, hlava funguje,
3: tak,
4: je to
3: přesně
4: tak?
3: Přesně tak, přesně tak.
4: Tady prostě tady se může někdo zaseknout. Stává se to častokrát?
3: V kalibračním otvoru ne.
4: Ano.
3: Ale kalibrační otvor některým řekne, dál už ne.
4: Jasně, jo, jasně.
3: Takže ten, kdo po kalibračním otvoru není úplně v pohodě, zůstane stát dole, počká na nás, v tomu místu dole říkáme trucovna.
4: Ano. Tam je prostor jakoby větší.
3: Tam je prostor, tam je ho po cestě nahoru.
4: Takže my jdeme dál těch 40 metrů pod zem studnou.
3: Tak.
4: Zatím Aleš Dočkal, děkuju zatím, Aleš.
3: Tady se necvakej.
4: Jasně.
3: Zůstaneš odjištěnej, chytni si to před očima.
4: A protáhnu se.
3: A teďka bacha. A
4: na ten, ten telefon, jo.
3: Normálně se držíš a pomalučku takhle spustíš prdel dolů, jo. Dívej se takhle.
4: Jasný, jasný. Jo, to je vtipný. Takže Impulzovi.
2: Slyšíme.
4: Teďka jdu tady do toho testru. Do jednoho z nejužších míst v této jeskyni.
2: Ano.
4: A za hodinu se zase přihlásíme s Alešem Dočkalem.
2: Jo, jo.
4: Tady ze speleoferaty. Tak zatím ahoj.
2: A slyšel jsi pomalučku, tu zadel spouštěj dolů, protože pak už se tam nedostaneš. To je náš zuřivý reportér.
0: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
2: Hned jak dospívají Rytmix, se vracíme do ranního tématu. Otázka je jasná. Je to 35 let, kdy se objevila první webová stránka. A co dnes a co jste předtím, kdysi dávno v počátcích internetu na síti nejčastěji hledali vy? Ptáme se v ranním tématu.

0: ztraceného a rádiová rodina se propojili. Jak to s tebou vypadá od půl devátý. A já se Klárky ptám, jak to s tebou vypadá. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já jsem vám původně chtěla říct úplně něco jiného, ale řeknu vám, jaký jsem čunče. Ty jsi z toho možná nevšimla, já jsem před chvílí tady jedla puding, otevřela jsem si ho, on udělal takový to klasický, jako když si něco otevřete, je to trošičku natlakovaný, že to vystříklo.
0: To
1: samozřejmě to jako vystříklo na čelo, vystříklo mi to na nos, vystříklo mi to na krk, tak jsem to chtěla otřít, tím jsem si to rozpatlala po celý ruce, musela jsem se jít komplet vomejt. Šaty mám špinavý, všechno mám špinavý. Naví, ale hlavně jsem se napapala.
0: Jenže to je tvůj oblíbený holka a to převažuje. A o tom to celý je spokojená Klára, mega Klára. Nebuď včerejší, no tak Kláro. Jak bude dneska? Bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky, teploty 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 nad nulou.
1: Napsal nám Peca a píše z Ktiše. Jo, tam je 18 stupňů, kdybyste nevěděli, kde je Ktiš, tak je to okres Prachatice. Děkujeme za zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Jestli pak si vzpomenete na svůj první počítač, i na to se ptáme dneska v ranním tématu. Téma otevíráme za chvilku.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Pane faráři, dobrý den, prosím vás, moje žena byla včera u vás na zpovědi. Mohl byste mi říct, nepodvádí mě? Ale synu, to je přece zpovědní tajemství. Běž v klidu domů spát, jelene můj.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
7: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice. Bílý růžek, nízká cena.
8: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: 3:30 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na Veleslavině v Praze 6 je kvůli havárii potrubí stále bez vody asi 5,5 tisíce lidí. Krajský soud znovu otevře případ loňského zapálení baru ve Zlíně. Dnes proběhne na Klatovsku pokus o překonání českého rekordu počtu parašutistů spojených za volného pádu. Počet obětí šířící se eboli v Kongu přesáhl 1800, zatímco počet potvrzených případů vzrostl na téměř 4 000. A tenista Jakub Menšík zahájil tenisový turnaj v Montrealu vítězství nad britským tenistem Farnleyem a postoupil do třetího kola.
0: Ještě se tam viděl na těch šatek jeden malý hnědej flíček od toho
1: podinku. Posluchačka píše, že otvírá opačným směrem.
0: A
1: no
0: to
1: já
0: nepomá...
1: vím, to víme, ale
0: fakt?
1: Jsme leví.
0: Jak opačným?
1: No jakože to neotvíráš od sebe.
0: Jo,
1: jako,
0: ale...
1: Otvíráš od sebe a ne k sobě.
0: A...
12: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Joan Osborne vám zaspívá za chvilku. Před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka na světě. Žádné obrázky, žádné video, žádný algoritmus, jen text na černém pozadí a start nové éry. My se vás ptáme na váš první počítač, jestli si na to vzpomenete, co jste nejvíc hledali na internetu a tak dál.
1: Vladimíra napsala, pamatuju si, když to spustili, pracovala jsem v autoservisu a chlapi chtěli rozhýbat fotky nahých ženských. Tak hele, jako každému, co jeho jest, jo? Já si třeba vzpomínám, my jsme měli informatiku a myslím si, že byla ještě na základce. Já jsem odcházela z té základky brzo, já jsem šla pak na ten gympl, tak to bylo 5. třída, myslím, že jsme měli informatiku. A přišel do třídy pan učitel, on učil, myslím, těláka informatiku a říkal, budeme formátovat disketu. A já, co? Pamatuješ si, formátovali se diskety?
0: Samozřejmě,
1: to úplně měl, neuvěřitelný.
0: Do dneška bych to zvládnul.
1: Neuvěřitelný.
0: No.
1: Tak ono to...
0: Pro mě žádný problém.
1: Jako nebylo těžký, když jsi tam strčil a dal formátovat. Tak to úplně tak. Jako těžký to nebylo. Přesně. Ale já jsem fakt jako nechápala, vlastně jako k čemu to děláme, proč to potřebujeme. A ty diskety, když si to vezmeš, vydržely chvilku. CDčka taky vydržely chvilku. No. Už nic z toho nepotřebujeme. Jak to jde
0: rychle,
1: dopředu hrozně
0: rychle. A naši posluchači vzpomínají.
2: O impulzáci, tady Tomáš z Pardubic. Můj první počítač byl Sinclair ZX Spectrum. Strávil jsem na něm strašně moc hodin.
0: Ano, Sinclair ZX Spectrum byl slavný britský 8-bitový domácí počítač z roku 1982. Byl malý, levný a velmi úspěšný. No a protože jsme s Klárkou rozklíčovali, že většina z vás měla počítač kvůli hrám, nejinak tomu bylo i u Radky.
3: Dobré ráno do rádia. Mária i Aladina jsem hrála. Přeju pěkný den, Radka.
0: Ahoj, a ještě Martin.
4: Tak já jsem zažil v 92. roce počítač s baťohem, byl tam operační systém T602, to znamená černobílý monitor, traktorová tiskárna, traktorový papír, byl to prakticky takový vylepšený časový stroj. Mějte se, Martin.
1: Babička si koupila asi před 25 lety laptop, ona byla účetní, potřebovala to k práci a tenkrát stál asi 48 tisíc. Dneska to koupíte za co? Za pár korun.
0: No taky jsou drahý.
1: Jo, tak máš, ale ten její by dneska stál 5 kilo.
0: 12, 11, 12, čipy zdražili, miláčku.

0: Parta výherců je kompletní. Máme posledního majitele vstupenek na skvělý koncert Marka Ztraceného. Kdo je na druhém konci, s kým mluvíme? Dobrý den.
1: Dobré ráno, Zdeněk.
0: Zdendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
1: To je úplně fantastický.
0: Zaradujte se víc.
1: No, to je úplně boží.
0: Ještě víc.
2: Chudá, prosím tě, Zdeňku, krásné ráno, prosím vás. Já se na vás těším, já jsem normální, jo? Nemusíte se ničeho bát.
0: Já jsem normální, no, ráno, já jsem normální.
3: Já doufám, že taky.
0: Takže tam budeme. Koho vezmete?
3: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
0: Tak je to úplně skvělý. Mějte se nádherně, já pozdravte přítelkyni a vidíme se v pátek.
3: Díky, ahoj.
0: Ztraceného rodina a rádiová rodina se propojí a my vás o tom budeme informovat dřív než ostatní také na našich sociálních sítích. Ladíte Klárku s Honzou a za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
5: 3, 2, 1, teď. Pomalu dejte.
6: My jsme vypouzali v té Vltavě. Já musím ven.
4: Je oblíbený.
7: Dostal jsem sáhle vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali i těm, co si ho vzali.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede mezi Kývalkou a Brnem na D1. Ucpává se hlavně pravý pruh pro kamiony. Profici z Global Asistance upozorňují na 5-kilometrovou kolonu. Na D4 řidiči popojíždějí v úseku mezi Řitkou a Jíloviště. Všechno se tam děje kvůli opravám silničářů. 2-kilometrovou kolonu vidím na D11 před sjezdem 25 směrem z Prahy na Hradec. A ještě hlavní město, kvůli rekonstrukci Kbelské, vázne doprava v Novopatské směrem od D10 na Letňany. Provoz houstne také v Cínovické směrem od Zděb do Letňan. Dávejte na sebe pozor. A teď už se připravte na výuku pana profesora. Ta letní škola je spíš taková edukativní, nemusíte si moc ani namáhat vaše mozkové závity, ale dozvíte se spoustu o České republice a specificky tento týden o Jižní Moravě. Za chvilku budeme v Brně.

0: profesor nás bude zkoušet, ano, i teď v létě. Nežertujeme, míříme do Brna.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z moravské metropole, studenti. Dnes máme literaturu a já se vás budu ptát na známého spisovatele, který z Brna pocházel, i když většinu svého života strávil v zahraničí. A dám vám na výběr. Byl to za A Josef Škvorecký, za B Milan Kundera, za C Arnošt Lustig. I když všichni spisovatelé, o kterých byla řeč, žili později v zahraničí, tak Milan Kundera je tím brněnským rodákem. A přestože psal léta francouzsky, tak po své nedávné smrti znovu v rodné hroudě spočinul. A slovy názvu jeho posledního česky psaného románu Nesmrtelnost si tu svoji určitě zajistil. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Tak já bych dostal jedničku.
0: No a já jsem chtěla napovědět, že jo, posluchačům, jak jsem říkala, nežertujeme. Žert, jo, Milan Kundera. Tak nevím, pochopil to někdo z vás?
3: Rozhodně jo,
0: Klarinko. Napište mi.

0: teploty 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 37.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Na jezeře most našli pohřešovaného paddleboardistu. Kyberšmejdi útočí stále častěji. Tenista Menšík zvládl vstup do turnaje v Montrealu. Je 8 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policisté našli tělo jednoho z pohřešovaných z jezera Most. Jedná se o 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře v severozápadních Čechách byl na paddleboardu. Po druhém muže policie dál pátrá. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychickou pomoc. Při silné bouřce zůstala na jezeře 6členná skupina paddleboardistů, která se kvůli silnému větru nemohla dostat ke břehu. 4 lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí. 2 lidé spadli do vody. Rádiová rodina pro koncert Marka Ztraceného je kompletní. Poslední 2 lístky na velkolepé zítřejší vystoupení v Praze získal posluchač Zdeněk, který po zaznění písničky Obuj si mé boty napsal jako 20. pořadí. Reportér Vítek Zábranský shrne, jak dnešní volání probíhalo. Vítku, pěkné ráno.
3: Hezké ráno, je to tak, posluchač Zdeněk se po zaznění nové hitovky Marka Ztraceného ozval na náš WhatsApp a vyšlo to tak, že byl 20. v pořadí. Podmínku splnil, telefon zvedl a může se těšit na zítřejší mega koncert na pražské Letenské pláni. Do hlavního města zamíří z Vysokého Mýta.
4: No, to je úplně boží.
5: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelkyni.
5: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
6: Ahoj, tady Marek Ztracený. Gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
3: To bylo radosti, ještě před koncertem Marka Ztraceného vyrazí Impulzovi z výherci na oběd. Rádiovou rodinu tak s Honzou a Klárou vytvoří i 6 dalších lidí. Kromě Vysokého Mýta tam máme Havířov a Brno, každý z výherců si navíc může vzít někoho sebou. Jak bude zítřejší odpoledne a večer probíhat, můžete sledovat na našich sociálních sítích. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Kyberpodvodníci opět přitvrdili. Podle dat komerční banky podnikly v prvním pololetí o 40% více útoků než loni. A jejich tlak neustává ani přes prázdniny. Naplno jedou investiční podvody i podvody s parkováním nebo falešnými účty za ubytování na dovolené. Nejčastějšími platebními podvody zůstávají investiční a kryptopodvody. Následuje phishing, tedy falešné telefonáty bankéřů nebo policistů. V poslední době se ale šíří také podvodné SMSky a e-maily, které se vydávají za aplikaci Easy Park. Tu používá řada lidí pro parkování. Pokud se rozhodnou třeba i nepatrnou částku po výzvě uhradit, přidají útočníkům své platební údaje. Obce na Rokycansku trápí plýtvání pitnou vodou. Kvůli suchu vydávají zákazy zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Lidé je ale často ignorují.
7: Lidé zalévají pitnou vodou zahrady, dopouštějí bazény nebo míjí auta. Kařes vyzývá občany k šetření, doporučení ale řada z nich nerespektuje. Největší nápor nastává o víkendu, kdy přijedou chataři a odběr ještě stoupá. Podobnou situaci řeší i Břasy. V obci klesla hladina podzemní vody ve vrtech přibližně o metr a platí zákaz používání pitné vody k zalévání a podobně. Lidé se ve vedrech navíc častěji sprchují a víc pijí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík zvládl vstup do turnaje v Montrealu. Postup do třetího kola si zajistil vítězstvím nad britským tenistou Fernleym. Dost se na něj ale nadřel. Soupeře z druhé stovky porazil za více jak 2 hodiny. Nyní se v Kanadě utká s Francouzem Atmanem.
5: No a co nám ještě dneska zbývá v ranní vysílání, Klárko?
8: No ještě jsme nevolali halo tady Impulzovi.
5: Až 20 000 korun můžete mít i vy. Stačí říct výherní heslo a pak využít doplňkovou otázku.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Jsi zvědavá?
1: No, jako vždycky. A teď mě znáš, já jsem hrozná. Já jsem úplně neuvěřitelně zvědavá vždycky na všechno. No, na všechno ne, teda, to je pravda.
0: Já jsem to odpálil a nic.
1: A nic to nevyzvání to, jo?
0: Spojuje se to pořád. Strašně
1: už,
0: dlouho.
1: Už.
0: Třeba
1: dobrý.
0: I na dovolený.
1: No a k tomu 10 tisíc, to je dobrý.
0: Když se volá někam
1: druhý.
0: Ziny, tak většinou se tak dlouho spojí.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den vám přijím, tady jsem Klárka s Honcou, kdo jste?
2: Zdravím, tady Kamil Juček.
0: Ahoj. Je to výhra,
2: ahoj.
0: Je to výhra, pane Kamile.
2: Ano, slyším zrovna.
0: Jo, blahopřejeme k 10 000.
2: Ano.
1: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
2: No, teď momentálně tady jedu starý Maletín, Zábře, na Moravě.
1: Jo.
0: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
2: Ano, jinak pocházím z Opavy.
1: Kamile, je tady otázka, můžete mít 20. A teda za sebe musím říct, včera byla náročnější, jo? Dneska si myslím,
2: ano,
1: že je opravdu lehká. Budete ten první, kdo to zkusí?
2: No, ne, lepší ne.
1: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, myslíte?
2: Ano, určitě.
1: A tak já vám to přečtu. A
2: ano.
1: Uvidíte, jo? Tak 10 tisíc je vašich a teďka prostě jen tak. Ano. Nedaleko Mikulova byla nalezena soška stará 26 tisíc let. Považuje se za nejstarší keramickou figurku na světě. Jak se jmenuje?
2: Ježiš, tak to nevím.
1: Má od pámbíčka boky jako skříň?
0: Věstonická Venuše, to si nepamatujete ze školy.
1: Je. Tak vidíte, dobře, že jste nesoutěžil, zůstal vám 10 tisíc.
0: Jo, to by nás to byste nás proklínal, Kamile.
2: No.
0: Jak se máte, jak jde léto?
2: Jo, krásně, no, jde krásně, no, ještě, že dělám mrazící vode.
0: Vážně, jo? Takže se můžete schladit takhle přes zrn v těch horkách.
2: Ano, bude rozvážně zboží.
0: Ano, a řekněte mi, trávíte české prázdniny, anebo jste byli v zahraničí s rodinou?
2: No, my jsme v zahraničí už a teď jsme doma už, trávíme doma.
0: Dobře, pozdravujte celou rodinu, mějte se nádherně, posíláme 10 tisíc, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšenou.
2: Dobře. Naslyšenou.
0: Ahoj, no tak Klárko, a to skoro se tě povedlo. Já kdybych byl teďka soutěžící a ty mi to řekla, ty jsi mi vlastně naznačila, že ta otázka je jednoduchá. Já bych do toho asi šel, člověče.
1: No ale ještě, že Kamil nešel, protože by od tu desítku přišel. Vidíš, jak je to matoucí, že člověk něco vnímá sám pro sebe jako jednoduchý, pro druhýho těžký a zase opačně, že jo?
0: Máš pravdu, jako vždycky.
1: Co?
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou na Rádio Impuls.
0: Co to znamenalo, to co?
1: Jakože mám pravdu, vždycky to přece je jasný, to nemusíš říkat.
0: Jak
1: vůbec,
0: nemusíš
1: to by každý ví.
0: Ty to máš přece přímo říct, bože můj, já mám tak skvělýho kolegu, vždycky mi dá takovýhle, to nenajdeš takovýho chlapa, který ti dává vždycky za pravdu.
1: No ale konečně jsi na to přišel, že jsi nejlepší varianta.
0: Čtvrtek 6. srpna. Halo, tady Imbo. Takovej není ani tvůj manžel.
1: To je, můj syn ho taky nezbývá.
0: O tom musíme někdy udělat téma. Má žena vždycky pravdu?

0: Klárinka, jak slyší taneční rytmy, tak vždycky jo, trošku kroutí očima, že ona má ráda víc kytary, ale na této písnice, co dohrála, se jí nejvíc líbí to aj, jak tam říká, paní tam říká aj. A to
1: sama.
0: Je nejoblíbenější část té písničky Klárky Šedový. Aj.
1: Aj, sama, aj.
0: Ty tasmánské čerte.
1: Nebude dneska zvěřátko, nemůže si každý den dělat nějaký zvěřátka, to by si pak na to zvyknul a no, hele, já toho zase tak moc neumím, víš?
0: Tak sorry, že mám rád, hory budou za chvilku zpívat Radečci a uslyšíte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Klára Šedová,
1: Honza Daněk,
0: vaši ranní společníci.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Impuls. Doprava 007.
2: Tady je Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 5-kilometrovou kolonu sledujeme na Strakonické před Prahou. Důvodem je zúžení u jiloviště a kolona se táhne v úseku od Řitky na tahu Příbram Praha. Více jak 6-kilometrová kolona je na trase Praha Hradec za exitem 18 mezi Sackou a Poděbrady se taky pracuje. Provoz hostne na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, úseku od Kývalky a v hlavním městě sílí provoz typicky na mnoha místech, jakožto klasický pražský evergreen. Vydržte to, dobře dojeďte, Kláro.
3: Speleoferata, to je něco, co mě neuvěřitelně děsí. Je to lezení v úzkých prostorách.
4: A jeskyni.
3: Jeskyních a v podstatě jako podzemí, takže to je kombinace všeho, co patří do pořádného hororu.
2: Jenže rozhodně to neděsí našeho zuřivého reportéra. Přesvědčí vás o tom už za chvilku.

0: Rádia Impuls.
1: Na Impulzu máme české prázdniny a zrovna tento týden se pohybujeme na jižní Moravě. Zuřivec tam našel velmi netradiční dobrodružství, kterému se říká speleoferata. Krásné ráno.
2: Hezké ráno.
3: Tohle je 40 metrů.
4: Ano, tohle je minus 40 metrů, přesně tak.
3: Impulzáci a Impulzovi, krásné, dobré ráno. Já vás zdravím ze speleoferaty, což je pro mě velmi zajímavý, dobrodružný a moc hezký zážitek tady na jižní Moravě, ostrov u Macochy, a tady jsem s instruktorem Alešem Dočkalem, který má celou tady tu speleoferatu na starosti. Tak mě tady Aleš vzal. Aleši, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno.
3: 40 metrů pod zemí. Člověče, přemýšlím, jestli jsem někdy hloubš, abych takhle jako lezl jeskyní vyloženě. Jestli jsem někdy byl? Asi ne.
4: Asi ne.
3: Teďka s tebou, tak děkuju. Super zážitek. My jsme lezli studnou, my jsme vlastně ve studni v podstatě, jo. Že se stává vlastně, že začne pršet a voda jde do studny samozřejmě, tím pádem jde až sem. Jak to potom vypadá?
4: Protéká tady tímhle sifonem pryč.
3: Jasně.
4: Takže voda se tady nedrží, protéká to vyskní. Když prší, tak jsme mokří.
3: Jo, prostě tady po těch stěnách, co jsme jako lezli těma škýrama, tak tam všude teče prostě nějaký čurek, jo? Někdy víc, někdy míň.
4: Někdy potůček, někdy skoro řeka.
3: Ale já ti teda musím říct, že jsem jako úplně nadšený z toho. Že to, jak jsem v té jeskyni tady, jsem v tom místě a není to jeskyně, kam bych šel jako horizontálně, ale ještě jsme vertikálně. A těmi různými škvírami, těmi prostě tunílky, kde jsem měl ramena sotva, ani se mi tam vlastně nemohl dát, musel jsem se dát na štorc a tak dále. Tak pro mě to je úžasný zážitek, musím říct. Super.
4: Takhle nějak se asi cítí jeskyňáři.
3: No, jasně, jasně. Jo, takže Impulzovi za mě naprosto skvělý. Jinak ten čas to zabere tak kolik? Já neměřím čas teďka tady s tebou.
4: 45 minut dolů a 45 minut nahoru.
3: Já děkuju Aleši moc za tenhle ten výlet tady do speleoferaty v ostrově u Macochy. Mně se moc krásně, co vám daří. A ahoj.
4: Počkej s tím, děkuju, až se dostane nahoru.
3: Se ještě na dně, ty vole. Jo, ne, já to dáme. Tak jo, to zatím Impulzovi, ahoj.
0: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.

0: My v rádiu vás máme rádi, Vlastík Korec, jak by smet, vysílá už za malou chviličku a bude hrát milionovým kolegům hned 7 písniček v kuse bez reklam. Ale jak přihlásit všechny ty skvělé lidi, se kterými denně pracujete? Jednoduše přes formulář, který teďka najdete na naší stránce www.impuls.cz, heslo milionoví kolegové.
1: A dnes bude oblačno až zataženo, na mnoha místech přehánky a bouřky a teploty 27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 37.
2: Zítra vychází týdeník Téma. Bolest kloubů trápí po 50 většinu populace. Jaké jsou nové metody léčby? Navíc v čísle. Rozhovor s Matějem Homolou z kapely Vohnout. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní bouřky na jezeře Most. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze pražské nemocnice Bulovka. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara. Irán a Omán se podle Teheránu shodli na trase plavby lodí v Hormuzském průlivu a fotbalisté Hradce Králové a Jablonce doma rozehrají třetí předkolo evropských pohárů.
0: A my jsme si pro vás s Klárinkou něco připravili.
1: Co to je? Napište nám, co to je. Co to je?
9: Co to je?
10: It's a Mario time.
0: Teď to tam byla tam nápověda. Mně se to líbí, takhle zní některý dnešní popový písničky.
1: To necháme hrát celý a...
0: Tak jestliže jste uhádli, napište na náš Radio WhatsApp. Zároveň se zkuste zamyslet, kdy jste tohle hráli poprvé, a B, co vaše první webová stránka nebo první počítač, kdy to bylo a co dneska nejčastěji hledáte na internetu. Ranní téma otevřeme už za okamžik.
11: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Lidé dneska, lidé posluchači, s námi Rádio Rodina, s námi dneska vzpomíná na první počítače, taky počítačové hry, na první webové stránky a tak dál. Proč? Protože před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka na světě. Její adresa byla info.cern.ch. A my se vás dneska ptáme, jestli si na tu dobu ještě vzpomenete, jestli si vzpomenete, kdy jste měli první počítač, kdy jste hráli první hru a co dneska vlastně hledáte na webu.
1: Ahoj impulzáci, můj první počítač byl československý výrobek IQ 151. Byl to takový velký litinový box, na který když jste si dali čaj, tak vám vydržel celou dobu teplý. Vařili jsme na něm úžasnou hru závody Formule 1, kde tečka bylo auto a čárka byla překážka. Pěkný den přeje Jirka. Ahoj.
0: Posluchači, Jirka vzpomněl na svůj první počítač vyrobený u nás v Československu. Vidíte, a vzpomínky zůstanou. Martin, ten zase volá, že nějaká technika jde mimo něj.
2: Ahoj, já a počítač, počítač, já radši udělám zavíjačku, jitrnice, jelita, ale na počítači, když se objeví nějaký rámeček, nejde to smazat, ctr, al, delete, retunt, jeď dál, nejde to, vytáhnout to ze zdi a funguju. Co potřebuju, najdu v telefonu a nějaká technika jde mimo mě. Sice nejsem tak starý, ale já se bez ní obejdu. Pohodový den, mějte se, ahoj Martin.
0: Martě se to totiž nevalcuje, ty algoritmy sociálních sítí. Bylo
3: říkal,
0: to asi jednoznačně cítit.
3: Že dělá jelita, ano. Tak já taky dělám jelita. Na nohách mám samý jelito, já jsem jelito často, takže Martine, máme obdobnou zábavu.
0: Další vzpomínky.
4: Zdravím všechny v rádiu, tady Láďa. Tak první počítač koupil brácha. Bylo to v 90. a pamatuju si, že jsem na tom začínal hrát Maria hru, tak díky, čau.
0: Taky děkujem, že jste se ozvali. A vzpomenete si, kdy jste poprvé slyšeli Baby One More Time od Britney?
3: To jsem tahla kačera ještě.

0: Britney, Impulse a také Klára s Honzou, tak dlužíme posluchačům odpověď.
1: No, Super Mario Bros.
0: To jsi hrála regulárně?
1: To jsem hrála, ale ne na počítači, ale na takových těch klasických
0: konzolích.
1: Videohrách.
0: Jo.
1: Televizní videohry se to tak jmenovalo.
0: Normálně na
1: kazetkách.
0: Na kazetkách to bylo.
1: Ano.
0: Strčilo se to tam a jelas,
1: ano.
0: Jo.
1: A jela jsem jak načmuchaný gepard, hele. Já jsem byla úplně neuvěřitelná v tom.
0: Vlastík taky jel? Super Mario Bros?
2: To nebyl úplně můj
0: herní průmysl tě jde kolem.
2: Ne, to čel vedle kolem mě. Já jsem asi kdysi dávno hrál nějakou Dunu, ale to bylo někde ještě na starých počítačích, ta grafika hrůza strašná, jinak nic. Možná nějaký auta.
0: Krásné dobré ráno, vítejte.
1: Ahoj.
0: A vzpomeneš si na svůj první počítač nebo webovou stránku?
2: Ježíš, my jsme měli Atari 800 XL doma, tatínek byl progresivní, docela jsme to měli brzy, ale pamatuju si na naši tiskárnu BT100. To byla jednojehličková tiskárna a když jsme tam tiskli stránku, tak jsme to tiskli asi 3,5 dne.
0: Ano.
2: To byla ta jedna jehlička, teď máš těch jehliček asi 8 a tam když to tisklo, jak se zdíval, pak si u toho usnul, pak si šel obědvat, snídat.
0: Je to neskutečný, jak ten vývoj, ale stejně jde strašně rychle, že jo? Že první webová stránka se objevila před 35 lety. A kde jsme dneska? Vlastíku, díky za sdílení, vy všichni uslyšíte Vlastíka za malou chvíli ve vysílání.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Haló, tady Impulzovi. Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Strakonické D4 u Jiliviště směrem do Prahy. Práce silničářů tam logicky zdržují provoz a řidiči popojíždějí v 5-kilometrové koloně v úseku od Řitky. Kvůli zúžení se uspává i D11 mezi 20. a 24. kilometrem z Prahy na Hradec. Profici z Global Assistance hlásí kolonu na příjezdu do Prahy od Chomutova na D7 a v Praze jsou kolony i na klasických místech, tak jako každé ráno i o prázdninách. Ještě přepínám do Olomouce, kde máme našeho dopravního agenta. Dobré ráno, co se tam děje?
2: Čau impulzáci, v Olomouci mezi Týnečkem a Chválkovicama se asi tak před 5 minutami stále dopravní nehoda, je to zatážce. Bude to super pro nákladňáky, takže bacha na ventilky, bacha na to.
3: O Vlastíkovi už víte a Vlastík má pro nás samozřejmě vtip.
4: Ano, ano, tady je. Dnes jsem šel kolem domu, kde jsem vyrůstal. Tak jsem se zastavil, zaklepal jsem a zeptal jsem se, jestli bych se tam mohl jít podívat, abych zavzpomínal, abych se porozhlédnul. Zabouchly mi dveře před nosem. No, rodiče někdy umí být hodně nepříjemní.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádiová rodina se propojila ze ztraceného rodinou a celkem 8 nás vyráží na zítřejší pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného. Prostě jednoduše vy, kteří jste měli tento týden štěstí, jdete do toho s náma. Kdo je na druhém konci, s kým mluvíme? Dobrý den.
1: Dobré ráno, Zdeněk.
0: Zdendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
1: To je úplně fantastický.
0: Zaradujte se víc.
1: No, to je úplně boží.
0: Ještě víc.
2: Chudá, prosím tě, nehovorám. Zdeňku, krásné ráno, prosím vás. Já se na vás těším, já jsem normální, jo? Nemusíte se ničeho bát.
0: Já jsem normální, no, ráno, já jsem normální.
3: Já doufám, že taky.
0: Takže tam budeme. Koho vezmete?
3: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
0: Tak je to úplně skvělý. Mějte se nádherně. Já pozdravte přítelkyni. A vidíme se v pátek.
3: Ahoj.
2: Já si úplně za tím tvrzením, že jsem normální, jako nestojím, jo? Ale tak vidíme zítra.
0: Vyplynulo to ze situace. Však to poznáte na vlastní kůži. Vy, co s náma jdete zítra na obídek. Vše? Už jsi vybrala v meníčku?
2: No steak, si dám steak.
0: Haló, tady Impulzovi. I zítra ráno vysílají Klára Šedová.
2: A Honza Daněk.

0: slyšíte mimo jiné také to, že dva české fotbalové kluby čeká třetí předkolo Evropské ligy. Za chvilku 7 pecek v kuse a bez reklam budeme hrát pro milionové kolegy. To je okamžik, na který se já osobně vždycky moc těším. Tohle jsou Fan Factory s hitem I Wanna Be With You. No a jaké bude dnešní počasí? Možná, že tušíte, ale přece jen zde je výčet toho, co nás čeká. Bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, bousky, místy i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
4: Na jezeře Most našli tělo pohřešovaného muže. V Česku panují tropické noci. Český film má studentského Oscara. S 9 hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policisté na jezeře Most našli tělo prvního pohřešovaného. Jde o 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most v Ústeckém kraji byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
5: Dobré dopoledne. Policie tělo 28-letého muže našla včera večer. Dnes o tom informuje na síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc. Na jezeře Most zůstala při úterní silné bouřce 6členná skupina paddleboardistů. Kvůli silnému větru se nemohla dostat na břeh. 4 lidem pomohli záchranáři, 2 lidé podle prvotních informací spadli do vody. Pátrací akce po druhém muži pokračuje. Podílejí se na ní potápěči a poříční policie. Jezero Most kvůli zásahu není zavřené, koupání v něm je ale na vlastní nebezpečí. Také včera se tam prohnala bouřka. Znovu museli policisté zachraňovat 2 paddleboardisty. Policisté apelují na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Česko trápí mimořádně teplé noci. Obyvatelé některých měst jim už čelí několik dní v kuse. Ve třetině krajských měst od neděle neklesla teplota pod 20 stupňů. Nejhůře jsou na tom Praha, Brno, Jihlava a Zlín. Dohromady tu žije 1 900 000 lidí. Odborníci upozorňují, že tropické noci v kombinaci s horkými dny představují pro lidský organismus extrémní zátěž. Jen počty infarktů narůstají v takových podmínkách o polovinu. K nejohroženějším skupinám patří děti a seniori. Je proto důležité mimo jiné dohlížet na jejich pitný režim. Český film slaví úspěch. Snímek Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních filmů. Kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých snímků. Odkazuje na český folklor a způsob, jak se proměňuje v éře sociálních sítí. Česká režisérka byla ve své kategorii vyznamenaná spolu s dvojicí dalších tvůrců. Slavnostně se ceny budou předávat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: Celý týden projíždíme Jižní Moravu. Reportér Tomáš Kabát se dnes v rámci prázdninového speciálu Rádia Impuls zaměří na zajímavé podnikatelské příběhy. Pěkný den, Tomáši.
6: Krásný den z Jižní Moravy. Nejprve zamířím do obce Drnholec na Břeclavsku. Asi před dekádou měli dva kolegové pracující ve stánku s kebabem zajímavý nápad, který skončil vybudováním parku s názvem Svět bludišť. Jaká cesta k tomu vedla, to vám řekne přímo pan Vlastimil Tomaštík v mých vstupech okolo poledne. No a chybět nebude dnes ani není zastávka spojená s delikátní gastronomií. Podnik, který měl původně být jenom doplňkem, přerostl v zážitkovou restauraci, za kterou dojíždějí lidé z veliké dálky. Do podniku Café Fara v Klentínici se podíváme v mém odpoledním a večerním vstupu. Tak další krásný prázdninový den vám přeje Tomáš Kabát.
4: Dva české fotbalové kluby dnes posunou dál příběh o evropských pohárech. Hradec Králové přivítá v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se východočechům podařilo vyřadit favorizovaný turecký klub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dřív rozehrají na svém stadionu třetí předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté. Severočeši přivítají RFS Rigu. Nehoda uzavřela dálnici D1 směrem od Vyškova na Brno mezi exity 210 a 203. U Holubic se srazilo nákladní auto s osobním. Jezdí se odklonem po silnici 430 přes Rohlenku. A to je ze zpráv všechno. Začíná dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Hlásím, že to přemírám. Děkuju. Pojďme hrát. 7 pecek v kuse a bez reklam. Richard Miller, Ivan Tásler, Srdce jako kníže Rohan. Hrajeme pro milionové kolegy.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: A milionový kolegy. Já pracuju sama, takže jsem sama sobě svojí paní a mám hafo klientů a klientek a těm všem bych chtěla zahrát a poděkovat, že ke mně chodí a že se mi vrací a posílají mi svoje známí a příbuzní a tak.
1: Jo, to jsou ty nůžky, které se rozevírají, pakliže tu svou službu nebo ten proces, který provádíte s klienty, provádíte nadstandardně dobře, je to tak?
0: Snažím se a jsem ráda, že jsou rádi i oni.
1: Tak jste asi šikulka, naznačíte aspoň děkuju. Obor, kde to je?
0: Pedikúra.
1: No tak vám, Šárko, děkuji. Jaká byla registrace? Bylo to jednoduché, bylo to v pohodě?
0: Bylo to úplně super. Strašně jednoduchý. Ráda.
1: Tak to je dobře. Ještě jednou děkuji za zavolání. To je naprosto skvělá záležitost, tak zase někdy příště a těch dalších 6 pecek je pro ty vaše klienty.
0: Moc krát děkuju a budeme se těšit na písničky.
1: My děkujeme, Šárko, užijte dne. Ano, prosím, krásný tak den. To má být. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: milionové kolegy, 7 pecek v kuse a bez reklam. Myslím, že i vy chcete zahrát pro vaši partu, která je milionová, ať už je to jakákoliv parta, jsou to zákazníci, kolegové, přátelé, známí, tak se stačí zaregistrovat na www.impuls.cz. Za chvilku Jeleni, Touha a pláč a v kalendáři připomeneme narozeniny jednoho kladenského slavného hokejisty, který momentálně bydlí na Velké Dobré. A je to můj kamarád. Tak hádejte, kdo to asi bude?
1: Máte chuť

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Kasty Korce.
1: Pojďme se podívat na dnešní datum. Máme 6. srpna. 75. slaví legendární kladenský hokejista a také by se dalo říci mluvčí své skvělé hokejové generace František Kaberle. Franto, Kabelko, všechno nejlepší, krásný narozeniny, ale hlavně hodně zdraví tě přeju, kamaráde. Před 145 lety se narodil britský mikrobiolog Sir Alexander Fleming, nositel Nobelovy ceny za objev penicilínu a jeho léčivých účinků. Zemřel v roce 1955. Před 35 lety veřejnosti vědci zpřístupnili první webovou stránku. Provoznili v roce 1991, konkrétně to byl britský inženýr Tim Berners-Lee v Evropském výzkumném centru CERN pro lidskou civilizaci, to byl historický přelom.
2: Internetová služba World Wide Web v překladu celosvětová síť nebo pavučina vznikla původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. Poté, co ji CERN ale umožnil využívat zdarma, se začalo používání webu raketově šířit. Dnes je to obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. První webovou stránku můžete najít na adrese info.cern.ch. Najdete tam stručný popis projektu World Wide Web. Otec českého internetu Jan Gruntorát v České televizi řekl, jak se tehdejší první web a webový prohlížeč lišili od těch dnešních.
3: Přenosové rychlosti v tehdejším internetu byly až milionkrát pomalejší, než jsou dnes. To znamená, že jednalo se pouze o alfanumerické texty, nebyly tam žádné obrázky.
2: Počet webových stránek se dnes odhaduje na víc než 1 miliardu, ale většina z nich je podle odborníků neaktivních. Veškerý webový život se proto odehrává na zhruba 200 milionech webech. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Otázky, písnička z Impulzovic, krabičky, olympici. No a před námi ještě jedna další důležitá část našeho vysílání. No a tou je pochopitelně dopravní zpravodajství. O čemže bude? 4-kilometrová kolona je na Strakonické D4 před Prahou.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Martina Podleská z Global Assistance.
2: Ahoj Losto, hezké dopoledne. Kvůli opravované Kbelské se tvoří kolona už na příjezdu do Prahy po D8 od Ústí před sjezdem na Zdiby a v protisměru se táhne kolona přes celou Novopatskou až na Černý most. Na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova je u letiště v obou směrech zhruba 2-kilometrová kolona kvůli zúžení. Na dálnici D4 před omezením u Jíloviště na 9. kilometru směrem od Příbrami na Prahu je aktuálně 4-kilometrová kolona. A na D1 pozor na 192. kilometru u Brna směrem na Prahu, kde bouralo nákladní auto s autobusem. Kolona se tam ale netvoří. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji pěkně, dopravní servis. Zakončíme optimismem. Hlavní tah Vyškov Brno je po nehodě u Holubic opět průjezdný. Kolona je pryč. Kdybych tyhle zprávy mohl vysílat každý den, byl bych velmi, velmi rád. Myslím tím ty dobré, pochopitelně. Zkuste volat dál naši dopravu číslo 605 222 007.

teploměru našich dní.

0: My jsme Impuls, krásné dobré dopoledne, čtvrtek 6. srpna. Za chvilku nás čekají zprávy s Kateřinou Palejovou a s Vítkem Zábranským. Dozvíte se mimo jiné, že tropická vedra si dají pauzu. Bude si zkrátka, ale bude to pauza. No a když už jsem u toho počasí, tak pochopitelně musím připomenout to dnešní, jak by mělo probíhat. Oblačno, místy zataženo, místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkami i silnými. Teploty 27 až 32, na jižní Moravě by to mělo být s těmi teplotami o poznání horší. Ladíte Impuls, bude 10.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulsu žádný problém.
2: Haló, tady Impulsovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulsovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Na Pardubicku je bez proudu 2000 domácností. Zítra si od tropických veder odpočineme. Na dovolenou nemá skoro pětina Čechů. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Bouřky připravily na Pardubicku o elektřinu tisíce lidí. Podle mluvčí ČES pro východní Čechy v současnosti energetici odstraňují závady na třech poruchách vedení vysokého napětí. Aktuálně je bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 tisíc, další také na Orlicko-Ústecku. Po bouřkách v noci na dnešek byly bez proudu i stovky domácností v Královéhradeckém kraji. Tam už se ale podařilo poruchy odstranit. Tropická vedra si dají jenom krátkou pauzu. Zítra do Česka dorazí výraznější ochlazení. Od úmorných veder si ale dlouho neodpočineme. Předpověď počasí shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Včerejšek přinesl další rekordní vedra. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili 41 stupňů, což je historicky nejvyšší teplota pro celou Moravu a Slezsko. A třeba Praha zažila nejteplejší noc ze současné vlny veder. V Klementýnu neklesla teplota pod 26 stupňů. Přes den už by rtuť teploměru neměla stoupat tak vysoko jako včera. Hlavně v Čechách a na západě Moravy a Slezska hrozí silné bouřky. V noci na zítřek se budou deště přesouvat na východ. Srážky sebou přinesou výraznější propad teplot. Maxima se budou zítra pohybovat mezi 23 až 28 stupni. Půjde ale o krátkodobé ochlazení. Už v sobotu začnou teploty znovu stoupat, v celém Česku se dostanou na 26 až 30 stupňů. Na konci týdne pak povyskočí ještě o pár stupňů výš. Série chladnějších dnů je zatím v nedohlednu. Příští týden má být znovu s tropickými teplotami. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Dovolená je pro řadu Čechů nedostupnou záležitostí. Situace se během let ale výrazně zlepšila. Zatímco před 20 roky si na týden někam vyrazit nedovolilo téměř 41%. Před 10 roky to byla necelá třetina. Loni se jejich podíl ustál na 19%. Česko si navíc vede dobře i v mezinárodním porovnání. Například v Rumunsku si dovolenou nemůže dovolit více než 6 lidí z 10. V Maďarsku téměř 40% obyvatel, na Slovensku téměř třetina a v Polsku každý čtvrtý. Nejdostupnější je v Česku dovolená pro dvojici dospělých. Nejhůře jsou na tom penzisté a rodiny se třemi a více dětmi. Tragédií včera skončil ponor v Olomouckém kraji. V hranické propasti utonul jeden z potápěčů, který se účastnil mezinárodního projektu. Jeho tělo našli v hloubce 186 metrů. V nočních hodinách se ho podařilo vyzvednout. Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Její potvrzená hloubka je 519,5 metru. Ovšem podle odhadů a dosavadních průzkumů může dosahovat celkové hloubky až 1 kilometr. Americký soudce uzavřel kapitolu s názvem 6. leden 2021. Formálně ukončil poslední zbývající obžaloby spojené s nepokoji v kapitolu. Definitivně končí federální stíhání vedené ministerstvem spravedlnosti. Rozhodnutí okamžitě rozpoutalo bouřlivé debaty napříč Spojenými státy ohledně spravedlnosti.
6: Americká justice uzavírá jeden z nejsledovanějších soudních procesů moderních dějin USA. Federální soudce vyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti. smetl ze stolu zbývající obžaloby spojené s útokem na Kapitol ze 6. ledna 2021. Tento krok ukončuje veškerá federální stíhání v této kauze. Rozhodnutí ale zemi nesjednotilo, naopak. Američané se okamžitě pustili do ostrých debat. Mluví o politickém tlaku a nebezpečném právním precedentu, který ohrožuje budoucnost americké demokracie. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Před námi další kus vysílání, pojedeme s úsměvem a ozve se Jirka Kolbaba a nabídne exotickou destinaci. Poslouchejte.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí kolega Petr. Já jsem Petře zvědav na nápovědu, co jsi dnes vymyslel. Ahoj.
2: Přeji dobré odpoledne všem na Impulzu i tobě, Vlasto. I dnes máme za projekt Jezdíme s úsměvem pohotovost a v hledáčku máme jen zodpovědné a usměvavé řidiče, které jedeme odměnit. A nevím, jestli jste slyšeli, včera padla odměna nejvyšší, tedy tankování na rok zdarma. To jsme byli v Havlíčkově Brodě. Dneska ale míříme někam jinam, pochopitelně. Jedeme na čerpačku OMV, která leží tam, kde je dominantou zámek a leží na břehu Labe. Zde budu po 14. hodině čekat na vás, abyste si vyzvedli svou odměnu a přesnou lokalitu prozradím až odpoledne. Ale někdy po 12. jen co přijdete z oběda, tady pro vás budu mít soutěž o 500 na cokoliv OMV, kterou na zemi v dnešní době prostě taky jen tak nenajdete. Tak máte-li chuť, odvahu se zapojit do soutěže a odpovědět na jednoduchou otázku, tak si dáme spicha na Impulzu po 12. hodině u Honzy. Jste pro? Já určitě ano a budu se těšit. Vlastíku díky a měj se hezké vysílání.
1: Děkuju pěkně, dobrá nápověda. No, kdyby tam byla ještě Vltava, tak už bych věděl, kde to je, které to je město. No, ale to si neřekl. I když může to být, no, uvidím. Počkám si, kam vyrazíš, kluku. Šikovná práce, moc se mi to líbí. Na D4 před Jíloviště na 9. kilometru máme 4-kilometrovou kolonu. Novopacká mezi Černým mostem a nájezdem na Kbelskou, tam máme problém, tam máme zase dlouhou kolonu, ale tam jste si na to zvykli, no a na příjezdu do Prahy po D5, tam máme také kolonu. Vše v dopravě 007 za chvilku.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
8: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
12: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tak pojďme na silnice. Na D4 před Jílovištěm na 9. kilometru ve směru na Prahu je provoz omezen a vytvořila se zde 4-kilometrová kolona. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. v Praze doprava vázne na východní spojce a Novopatské mezi Černým mostem a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen. V opačném směru do přerušované kolony vjedete už u Zděb. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi 178. a 196. kilometrem. Ozvěte se do naší dopravy přes aplikaci a nebo číslo 605 222 007. A teď jeden skvělý duet.

0: Já teda rozhodně nekončím, rozhodně to nechci zabalit. Naopak se vrátím do dnešního rána, abych vystartoval motivaci pro zítřejší ráno. Pro vás, posluchače Impulzu. A jistě víte, o čem mluvím, mám na mysli hru Halo tady Impulzovi. Dnes se dařilo. Posluchač Kamil vyhrál 10 000 korun.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Dobrý den vám všem, tady jsou Klárka s Honcou, kdo jste?
1: Zdravím, tady Kamil Juček.
2: Ahoj. Je to výhra, ahoj. Je to výhra, pane Kamile.
1: Ano, slyším zrovna.
2: Jo, blahopřejeme k 10 000.
1: Ano.
3: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
1: No, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
3: Jo.
2: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
1: Ano.
2: Posíláme 10 000, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšeno.
1: Dobře, naslyšeno.
3: Naslyšeno.
2: Ahoj.
0: No prosím, pěkně dopadlo to a teď se vrátím k té své úvodní myšlence. Dneškem vás motivují na zítřek. Hrajte s námi. Registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. No a zítra můžete být na místě Kamila vy. Stačí sledovat telefon a když zazvoní, zvednout to sluchátko nebo ten samostatný přístroj a říct si tu kouzelnou výherní větu. Halo, tady Impulzovi. Za chvilku puberťák, tedy Xindlix, no a hned potom Jirka Kolbaba a zajímavá exotická destinace.
4: Filmové premiéry.
5: Čauky, mňauky, pejskové.
6: Do kin míří nejrostomilejší psí záchranáři. Premiéru má Tlapková patrola, dinosauří film. Tlapky se vypraví na tajuplný ostrov mimo civilizaci, na kterém dosud žijí dinosauři. O tomhle kolosálním objevu se ale bohužel dozví i starosta Hamdinger, který navíc zjistí, že se na ostrově nalézá také obří naleziště diamantů. Rozhodne se je vytěžit s pomocí dynamitu. Bohužel se nevšimne, že se kousek od dolu nalézá i spící sopka, kterou pár výbuchů dozajista probudí.
7: To není fér! Já chci taky jdi do kámoše! Tak jo, stačí, no tak ne!
8: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
9: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Později už tam bude.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne. Včera jsme byli ve Španělsku. Kam nás vezmeš dnes?
2: Ahoj Vlasto. Pojedeme do Pacifiku, jihozápadního Pacifiku, kde máme pochopitelně vedle Austrálie Nový Zéland. A ten já jsem si také oblíbil, severní i jižní ostrov, a na severním ostrově zejména jezero Taupo nebo národní park Tongariro, který je vzdálen od Auckland asi 350 kilometrů. Pak tam najdeme velká území, kde jsou sopečné kužely, kde je geotermální, termální, vulkanická energie, jsou tam jezírka, vulkanická půda, sopečné plyny, taková barevná půda, je to nesmírně všechno fotogenické, zejména jezírka se zelenou smaragdovou barvou, nebo ty barvy bývají naprosto různé. Já mám rád městečko Rotoru, kde potkáme Maori a Maori nám ukáží některé mechanismy svého života, i třeba tradice. Fantastické je město Napier, které mě nesmírně baví, protože má úžasnou architekturu. Také jsem kdysi navštívil Hobbitín z Pána prstenů, který právě tady je, a tady se velké sekvence tohoto filmu natáčely. Když jsme u toho filmování, tak si vzpomínám, jak jsem tady jednou na severu potkal v české filmaře. Oni tady natáčeli film o muškaření právě na jezeře Taupo a přilehlých řekách a ulovili jsme velkého lososa, kterého jsme pak ani nemohli zkonzumovat, jak velký byl. No tak je to velký zážitek. Ale já bych ještě v tom druhém vstupu hned po písnice řekl něco o významných Češích, nebo alespoň jednom významném Čechovi, který tady na Zélandu se zapsal do historie a do dějin.
1: Skvěle, ty nabídneš významného Čecha, já nabízím významné Britky. Vytvořili spolu kapelu, která dostala celý svět. Spice Girls.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, prosím tě, prozrať nám, kdo je ten významný Čech z Nového Zélandu.
2: Tak ono těch Čechů se jezdí v poslední době velké množství. Ale pozor, byla jedna velká migrační vlna v roce 1863, přibližně ze Stodu u Plzně a ze západních Čech. A dneska vesnice Puhoj, asi 60 km severně od Auckland, a ví to málo lidí, kteří zajíždějí z České republiky na Zéland, tak jsem rád, že jim tu inspiraci mohu dát. Tak ta je česká. Najdeme tam Bohemian Museum. Já jsem s nimi byl několikrát v kontaktu, stál jsem od nich historické fotografie a sám jsem jim tam dokonce jednu knihu, kde píšu kapitolu o nich, věnoval do toho místního muzea. A já připomenu jednoho významného Čecha, to byl Bohumír Lindauer, neboli Gottfried Lindauer, narozený v roce 1839 v té oblasti západních Čech, takže tak napůl Němec, a on odplul v roce 1874. Byl to významný malíř a on potom se uchytil jako malíř. Nejprve pracoval na jižním ostrově a potom na severním ostrově, zejména právě v Auckland. A dneska, představte si, jeho obrazy jsou nesmírně celosvětově ceněny. Dva obrazy tehdy zaslal i Náprstkovu muzeu a můžete navštívit galerie, zejména třeba Auckland Art Gallery stojí za to, abyste ji navštívili. Tam uvidíte velké množství fantastických obrazů, kdy on znázorně morské náčelníky a velmi takovou filigránskou formou. To je velmi ceněné. V Auckland dokonce najdeme pomník tomuto slavnému českému malíři a dokonce si můžete koupit víno tohoto jména. Ano, opravdu, oni vyrábí víno, které se jmenuje Lindauer. A pak jsem ještě navštívil jednou domácnost pana Freda Turnovského, on už v té době nežil, tak jsem mluvil s jeho ženou. Velmi významný podnikatel a hudebník, další významný Čech, ale těch Čechů, kteří se zapsali do historie, bude jistě o něco více. Pro mě je to největší jméno právě Bohumil Lindauer a jsem rád, že jsem vám o něm mohl něco říct. Naslyšenou.
1: Jirko, děkujeme za povídání, těším se na to, co nachystáš na zítřek, tedy na páteční dopolední vysílání Impulzu.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Představte si, jdete na vztahovou terapii do manželské, předmanželské nebo pomanželské poradny a ten terapeut vám pustí tohle. No, kdo ví, třeba by někdo se chytil za nos a zjistil by, že opravdu on třeba trošku v tom vztahu zlobí, ale nechci nikomu sahat do svědomí, každý sám nechť je strůjcem svého partnerského štěstí. Za chvilku doprava, s touto partneří mi docela dobře, kolonu čekejte na D4 před jílovištěm ve směru na Prahu, no a další muzika Adele, anebo Turbo s velkým hitem Chtěl jsem mít.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D4 před omezením u Jíloviště na 9. kilometru směrem od Příbramy na Prahu má kolona aktuálně 3 kilometry. Kvůli omezení se v obou směrech zbrzdíte na D1 mezi 180. a 182. kilometrem. U Brna před zúžením na 196. kilometru je v obou směrech zhruba 2-kilometrová kolona. Kolonu v délce 3 kilometrů čekejte před Brnem na D2 směrem od Bratislavy. Na trase s Chrudimi na Čáslav v Heřmanově městci došlo ke střetu osobního auta s nákladní. Projíždí se tam jedním pruhem a v obou směrech je kratší kolona. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji, teď je to kompletní, ozvěte se dál na číslo dopravy, což je 605 222 007. Díky moc.

0: On our first date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Tady Impuls, posloucháte naše vysílání, stále ještě dopolední, za chvilku zprávy. A v těch se dozvíte, že mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí mají teď vodáci smůlu. Není to příliš dobrá zpráva, ale taková je realita. My o tom informujeme v našem zpravodajství, v naší zpravodajské relaci, která se chystá za chvilku. Co dnešní počasí? Dnes bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Kriminalisté na Zlínsku vyšetřují útok na člověka. V horkém týdnu zemřelo v Německu až 10 000 lidí. Obce na Rokycansku řeší plýtvání pitnou vodou. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Na Zlínsku vyšetřují útok na člověka. Událost se stala v noci na dnešek v újezdu u Valašských Klobouk na Zlínsku. Policisté dnes podezřelého zadrželi. Bez bližších informací na síti X uvedli, že poškozený je v péči lékařů. Nikomu tak nehrozí žádné nebezpečí. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že si případ převzali krajští kriminalisté a další informace policie poskytne, až to bude možné. Německo upřesnilo tragickou bilanci veder. V posledním červnovém týdnu podle institutu Roberta Kocha zemřelo kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. Uvedl to v novém odhadu takzvané nadúmrtnosti, která uvádí počet mrtvých oproti obvyklému průměru. Svůj původní odhad institut zhruba zdvojnásobil. Mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí teď mají vodáci smůlu. Nejen kvůli nízkému průtoku v řece Orlici. Kvůli demolici starého mostu je pro vodáky uzavřený téměř kilometrový úsek. Královéhradecký kraj tam spolu s přeložkou postavil most nový, na který už mohou pěší a cyklisté. Staré přemostění proto musí zmizet.
4: Uzavírka na Orlici omezí vodáky do 16. srpna. Jde o jeden z nejoblíbenějších vodáckých úseků ve východních Čechách. Lodě plující Schocně nebo Kostelce nad Orlicí musí přirazit ke břehu na oddílové loděnici v Týništi, necelý kilometr před turistickou vodáckou základnou, kde lze na vodu opět nastoupit. Pokud pokračují dál po proudu, provozovatelé půjčoven jim lodě převezou. Vodáci však musí stavbu obejít pěšky. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Rychnovsko.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Obce na Rokycansku trápí plýtvání pitnou vodou. Kvůli suchu vydávají zákazy zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Lidé je ale často ignorují.
5: Lidé zalévají pitnou vodou zahrady, dopouštějí bazény nebo míjí auta. Kařes vyzývá občany k šetření, doporučení ale řada z nich nerespektuje. Největší nápor nastává o víkendu, kdy přijedou chataři a odběr ještě stoupá. Podobnou situaci řeší i Břasy. V obci klesla hladina podzemní vody ve vrtech přibližně o metr a platí zákaz používání pitné vody k zalévání a podobně. Lidé se ve vedrech navíc častěji sprchují a víc pijí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Rokycansko.
3: Zprávy v 11 hodin končí, pro další hodinu je s vámi na Impulzu znovu Vlastík Koreč.
0: Ano, posouvám to dál. Co se týče muziky, tak teď hned Adam Ďurica a Mandolína, no a skvělý kolega, zuřivý reportér Aleš Růžička se dostane ke slovu přesně za půl hodiny.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Ta, co snídá právě teď, tak měla asi dlouhou noc a zřejmě i náročnou, protože snídat v 11.13, to je vlastně na druhou stranu radost, že ta noc nebyla ztracená. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, o čemže bude. Na D4 před Jílovištěm máme kolonu, koukneme na trasu Pelhřimov-Humpolec, no a věřím, že určitě prostor dostane k Belskám.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
5: Právě teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D4 před Jílovištěm na 9. kilometru ve směru na Prahu je provoz omezen a popojíždí tam víc jak 2-kilometrová kolona. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti je přerušovaná kolona mezi vjezdem do Komořanského tunelu a Slivencem. Přerušované kolony a silný provoz vidíme na D8 ve směru na Prahu už od Odoleny vody a popojíždět v ní budete až na Kbelskou, kde je provoz omezen. V opačném směru se do kolony vyjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. 5-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic a na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi 182. a 196. kilometrem. Tak se zkuste ozvat, budete-li mít něco nového, aktuálního, čerstvého. 605 222 007. A tohle jistě poznáváte. Taylor Swift. Ladíte Impuls? 11 hodin 18 minut. Stále dobré dopoledne ve čtvrtek 6. srpna.

0: Na Impulzu milujeme českou muziku, živou muziku a především naše ziváky. V sobotu opět nabídneme další koncert, tentokrát to bude Michal Prokop. Nezapomeňte tuto sobotu v 8 večer v našem víkendovém živáku Rádia Impuls. Tak ať jste kdekoliv, nalaďte si naše rádio a užijte si tu fantastickou koncertní atmosféru společně s námi. Bude to stát za to. Kateřina Marie Tichá a Benjis Plamen právě teď.
1: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Sinestar. Útokem vezmou filmové plátno nejroztomilejší psí záchranáři. Zajít můžete na animák Tlapková patrola, dinosauří film. Tlapky se vypraví na tajoplný ostrov mimo civilizaci, na kterém dosud žijí dinosauři. O tomhle kolosálním objevu se bohužel dozví i starosta Hamdinger, který navíc zjistí, že se na ostrově nalézá také obří naleziště diamantů. Rozhodne se je vytěžit s pomocí dynamitu, ale bohužel si nevšimne, že se kousek od dolu nalézá spící sopka, kterou pár výbuchů dozajista probudí. Víc na www.sinestar.cz.
2: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem, stačí jen poslouchat. Na rádiu Impuls máme speciální české prázdniny a zrovna tento týden se pohybujeme po skvělé, krásné Jižní Moravě. Náš zuřivý reporter tam našel velmi netradiční dobrodružství, kterému se říká speleoferata.
2: Kdo by to snad slyšel poprvé, tak speleoferata je zajištěná lezecká cesta, akorát vede pod zemí, v jeskyni. Speleoferata v ostrově Umacochy je hluboká 40 metrů a mě tam dolů vzal instruktor Aleš Dočkal. A kdo by si snad myslel, že tam dole se budeme pohybovat ve stylu Homo erectus, tak to asi moc ne.
3: A teďka si potřebuješ na té ruce vzepřít a dát pravou nohu dolů. Tak vzepřít na ruce, pravá noha dolů.
4: Něco takovýho?
3: Super.
4: To mi gymnasti, by tam trošku šprajsli boky.
5: Tak, tomuhle místu říkáme porodní bolest.
4: No, to, co jsem pro nás, nebo tam, kde
5: ne, tomu, co na nás čeká před náma tady.
4: Protože to jsou porodní bolesti.
3: Poznáš, jak půjdeme nahoru.
2: Častokrát je potřeba se někde prosmíknout, proplazit. A to nejužší místo, ty porodní bolesti, to bylo po cestě zpět hodně výživné. Pochopí každý, kdo sem zavítá. Takže speleoferata, ostrov Umacochy, kde mají konstantní teplotu 10 stupňů Celsia, takže moc příjemné. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
6: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Impulzovic krabička, to mám tak ráda. Marie Rotrová. My se chystáme na dopravu, dlouhá kolona popojíždí před Mikulovem ve směru od rakouských hranic. A potom Robbie Williams se svým velkým hitem Supreme.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská od Global Assistance.
4: Ahoj Vlasto, hezké poledne. 5 kilometrů dlouhá kolona popojíždí před Mikulovem směrem od Vídně. Dojíždí se do ní už na rakouské dálnici. Na Pražském okruhu za nájezdem z ulice k Barandovu na 16. kilometru směrem k letišti došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Přerušovaná kolona je od Vestce. V opačném směru stojí v levém pruhu vozidla záchranných složek. Směrem k D1 je kolona od sjezdu z plzeňské dálnice. Na dálnici D10 na 8,5 kilometru směrem z Prahy na Turnov havarovalo osobní auto do dopravního značení, kolona se tam ale netvoří. Na D10 u Mladé Boleslavy na 43. kilometru směrem na Prahu překáží nehoda, kolona má zhruba 3 kilometry. Kvůli omezení se v obou směrech zbrzdíte na D1 mezi 180. a 182. kilometrem. U Brna před zúžením na 196. kilometru pak je v obou směrech zhruba 2-kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
0: Děkuji pěkně, 605 222 007. To je kontaktní telefon dopravy naší impulzácké. Ovšem sluchátko zvedá už Honza Benešovský, který je právě teď proti mě ve studiu. Čau Honziku.
5: Je to tak, dobrý den. Pokračuje náš pořad Jezdím s úsměvem. Petr Berka jako velvyslanec dobré nálady na cestách se bude hlásit celé odpoledne. Ve hře je zase tankování na rok zdarma. Vlastníku včera to padlo, tak uvidíme.
0: Jo, dnes. Jo, největší cena tankování na rok zdarma, jo, to by se mi líbilo, to bych bral.
5: Tak. No a pak bych ještě si přihřál polívčičku ne tedy sobě, ale našemu reportérovi Tomášovi Kabátovi, který zkoumá krásy Jižní Moravy a dnes se hlásí z Drnholce. Tak jsem zvědav, co tam mají hezkého.
0: A nezapomeň taky na tu svou polívčičku, taky si ji přihřej.
5: Dobře, tak jo.

0: bych rád pomocí svých kolegů připomenul jednu zásadní věc. Radost ze života tu můžete najít i v drobnostech, v maličkostech, je kolem vás. Stačí otevřít oči nebo roztáhnout paže a třeba někoho obejmout. Mezi vás, posluchače, vyráží naši experti na radost, takový poloprofíci. Radostní poloprofíci. Dnes je to Mišák Ransdorf, čerstvý otec. A Mišáka zajímalo, co vám přináší největší vnitřní spokojenost.
1: Co vás nejvíc naplňuje?
2: Když můžu pomoct někomu druhému, ať už je to na ulici cizí člověk, nebo někdo třeba z přátel, když potřebuje pomoc s něčím doma, na zahradě, na autě.
3: My jsme od Českých Budějovic a mě nejvíc naplňuje si vyběhnout kopec kleť.
1: Co vás nejvíc naplňuje?
4: Moje zahrádka, obstarávám kytičky a hodně si to užívám, že po dlouhý době máme zahradu.
0: Nemáme skvělé posluchače? Máme. Sám si odpovím a rád. Mějte hezké odpoledne. Rádio

0: Impuls. Rádio.
1: Aj.

0: Posloucháte Radio Impuls, na Karlovarsku mizí voda z rybníků a nádrží. Náš reportér Dušan Valenta řekne zjištěné důvody. Poslechněte si hlavní zprávy ve 12. A teď jdeme na zítřejší počasí. Čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezská. Ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28 na jihu Moravy, místy až 30 stupňů Celsia.
1: Letní ráno plné zážitků vysílají Honza a Klára.
2: Příští týden tady nebudu, promiň.
3: Celé?
2: Ne, chvilku.
1: Rádiová rodina vyráží na koncert ztraceného rodiny.
4: Jo, to je úplně boží.
5: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelky.
1: Denně můžete mít až 20 000 z Halo tady Impulzovi. Většinou vám stačí 10.
6: Halo tady Impulzovi.
1: Je to výhra.
6: Halo, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
1: A nebojíme se. Vzpomínek?
7: Já jsem zažil v 92. roce počítač. Byl tam operační systém T602.
1: Ani čerta.
2: Ten tasmánský čert.
1: Takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Nalaďte si Impulzovi. Každé ráno od 5 do 9.
8: Energetici napravují škody po bouřkách. Stavebnictví chybí pracovníci. Na Karlovarsku mizí voda z rybníků. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Bouřky připravily o elektřinu řadu domácností. V Královéhradeckém kraji jich byly stovky. Do rána energetici poruchy odstranili. To se ale nepodařilo v Pardubickém kraji. Podle posledních informací zůstává na Chrudimsku bez proudu kolem 2000 domácností. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. Agentuře ČTK to sdělila mluvčí skupiny ČES pro východní Čechy. V současnosti energetici odstraňují závady na třech poruchách vedení vysokého napětí. Intenzivní bouřky zasáhly kraj hlavně včera poledne a večer, objevují se ale i dnes. Stavebnictví v Česku se v posledním pololetí dařilo. Dalšímu rozvoji ale může bránit nedostatek pracovníků na trhu. Problém stavařů tak do budoucna nemusí být nedostatek zakázek, ale nedostatečné kapacity na jejich pokrytí. Uvedli to analytici a odborníci oslovení agenturou ČTK. Stavební výrobu v poslední době navíc zvyšuje hlavně výstavba budov, zatímco stavba infrastruktury oproti minulému roku spíš zaostává. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší. Dobré poledne, Dušane.
10: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Rádiová rodina pro koncert Marka Ztraceného je kompletní. Poslední dva lístky na velkolepé zítřejší vystoupení v Praze na Letné získal posluchač Zdeněk. Zdeněk se po zaznění nové hitovky Marka Ztraceného ozval na náš WhatsApp a vyšlo tak, že byl 20. v pořadí. Podmínku splnil, telefon zvedl a může se těšit na zítřejší megakoncert na Letenské pláni. Do hlavního města zamíří z Vysokého Mýta.
4: No, to je úplně boží.
5: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelkyni.
5: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
11: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
8: Ještě před koncertem Marka Ztraceného vyrazí naše Impulzovi svíherci na pozdní oběd. Rádiovou rodinu tak kromě Honzy s Klárou vytvoří i šestice dalších lidí. Kromě Vysokého Mýta tam máme Havířov a Brno. Každý z výherců si navíc může vzít někoho sebou. V Portugalsku hlásí mimořádný drogový úlovek. Zhruba 5 tun kokainu se podařilo tento týden zabavit na palubě kontejnerové lodi. Drogu podle agentury AFP zajistili během společné operace portugalské policie, armády a vojenského námořnictva. Povedlo se to na základě vyšetřování, na kterém se podíleli i Británie a Španělsko. 3 osoby bezpečnostní složky zadržely. V průběhu operace se podařilo rozbít zločineckou skupinu, která se zabývala pašováním velkého množství drog na evropský kontinent.
0: Posloucháte Radio Impuls, zahrajeme tři písničky a potom si poslechneme nabídku Petra Berky do dnešního Jezdím s úsměvem. Tankování na rok zdarma samozřejmě nebude chybět. Honza Benešovský za mikrofonem a tu hudební triádu teď odpálí kapela Miraj.
9: Radost ze života.

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou, což když říkáme, tak tím samozřejmě automaticky myslíme také slovenské písničky. Za chvilku se ozve Katarína Knechtová. Bude zpívat Můj bože, tankování na rok zdarma, to by bylo něco, ale k tomu se možná teprve dostaneme. Teď začínáme v podstatě. Jezdím s úsměvem, hlásí se Petr Berka, haló.
1: Dobré odpoledne přeji, projekt Jezdíme s úsměvem pokračuje i dnes a než se pobavíme o tom, kam máme dneska namířeno, tak bych byl pro takové malé dostavníčko s vámi, kteří dnešní čerpačku OMV nestihnete po 14. hodině navštívit. Měl bych tu 500 na cokoliv čerpačkám OMV a co pro to udělat? Odpovědět jako první na naši otázku a já nebudu chodit kolem horké kaše,

0: a půjdu rovnou na věc. Tak se zeptám třeba na tuhle. Co musí udělat řidič před čerpáním pohonných hmot? No jasně, je to jednoduchá otázka, tak předpokládám, že asi víte. Tady už spíše jde o tu rychlost napsat zprávu na WhatsApp jako první 605 222 007. Číslo sem k nám, pokud by se stalo, že náhodou nebudete vidět, tak jednu takovou nápovedu jsem dal taky do aplikace MyStation. Prozatím vše, připomenu, že ve hře je 500 korunový poukaz na cokoliv do OMV.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Máte chuť

0: kartoflovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
8: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti je přerušovaná fronta mezi Vescem a vjezdem do Komořanského tunelu. Přerušované kolony a silný provoz vidíme na D8 ve směru na Prahu u Odoleny vody. Kolona pak dál popojíždí až na Kbelskou, kde je omezení provozu. V opačném směru se do kolony vyjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. 5-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. A na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi 180. a 196. kilometrem. Další věci můžete doplnit, rádi vás uslyšíme. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Jezdíme s úsměvem, teď jsme rovnýma nohama v našem, dá se říct, asi nekonečném projektu. Lukáš, tuším, že je na telefonu. Haló, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Tak je tady otázka za 500, zopakuji.
1: Ano, ano.
0: Co musí řidič udělat před čerpáním pohonné hmoty?
1: Takže musí povinně zastavit motor, vypnout zapalování, pak je nutné vypnout nezávislé topení, nepoužívat otevřený oheň, ani nekouřit a zajistit vozidlo proti pohybu s zatažením ruční brzdy.
0: Nejste vy náhodou hasič nebo nějaký bezpečnostní pracovník?
1: To jsem dobrovolný hasič.
0: No a já jsem si říkal, že ta odpověď právě byla taková hodně odborná. To znamená, ať ale splníme pravidla, musí to ověřit Petr.
2: Ahoj, Jozo, ahoj. Jsem tady. Dneska musím říct, že jsme měli snad úplně skoro všichni jasno, no. Co musíme udělat před natankováním, tak určitě zastavit a vypnout. Přečerpáním prostě pohonných hmot musí řidič vypnout motor vozidla, zajistit vozidlo proti pohybu a dodržovat bezpečnostní pokyny čerpací stanice. Nápověda zněla jasně, zastavit a vypnout, tak i zde samozřejmě uznávám a posílám gratulaci. 500-korunový poukaz, jáš.
0: My jsme sice měli jasno. No, ale Lukáš měl ještě jasněji. Tak vám děkujeme, Lukáši, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se hezky, naspále.
0: Petře, kudy dál?
2: My jedeme dál a uvidíme se dneska v cílové čerpačce OMV po 14. hodině. Poslouchejte Impuls, řeknu vám, kde přesně a na jaké čerpačce budu stát a kdo bude jako první, tak má nárok na odměnu, to je jasné. Jenom připomenu, že včera padla odměna nejvyšší, tedy tankování na rok zdarma. Co to bude dneska? Znovu tankování na rok? Proč ne? Máme tam i tankování na měsíc nebo kávu vyvolat na měsíc a další odměny. Je opravdu jen na vás, co si vytáhnete z pytle ven. Už jsem říkal, že tam, kam jedu, s projektem Jezdíme s úsměvem, je dominantou zámek a leží na břehu Labe, ale přidám ještě jednu nápovědu. Pokud jdete k lékaři s nemocným srdíčkem nebo jsou to cévy, co vám dělají neplechu, tak kam vás pošle pan doktor? Ano, tak přesně sem dneska jedu a úplně přesně to bude po 14. hodině na Impulzu. Tak tedy naslyšenou.
3: Vlasty Korce. Dnes jsem šel kolem domu, kde jsem vyrůstal. Tak jsem se zastavil, zaklepal jsem a zeptal jsem se, jestli bych se tam mohl jít podívat, abych zavzpomínal, abych se porozhlédnul. Zabouchly mi dveře před nosem. No, rodiče někdy umí být hodně nepříjemný.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Hawaii Twister nebo Hawaii Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg. Gram za 9,90 a Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzika, tentokrát to bude česká klasika od kapely Olympic. A teď je tady další prázdninový výlet, každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. Jsou to taky zajímavé příběhy mladých podnikatelů, malých podnikatelů, rodinných firem, to všechno jsou prostě
1: české
0: a dobře.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: No a teď míříme do Drnholce na Břeclavsku, reportér Tomáš Kabát navštívil tamní zábavní park pro děti. Tomé, pěkné odpoledne.
2: Sedím u stolu s panem Vlastimilem Tomáščíkem, který vybudoval areál s názvem Svět Bludišť. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: K tomu Světu Bludišť ale vedla poměrně trnitá cesta, že?
3: Všechno vzniklo ve stánku, kde jsme začali s kebabem. Později se to přerodilo ve foodtruck s burgerama. My jsme vlastně prodávali jídlo, aby jsme si mohli potom splnit později sen a vybudovat bludiště. Tak než se naskytl pozemek, bylo to hodně tisíc burgerů, než jsme si vydělali vůbec na pozemek a na další věci, které jsme tady vysadili.
2: Proč bludiště?
3: Vůbec nevím. Mám to v hlavě od samého začátku mého podnikání. Jsem začal si v 19 a vždycky mě to tíhlo si někam zabloudit nebo něco. Líbil se mi jako ten pocit a představa toho, že lidi se budou chtít ztratit a pak zase najít.
2: U mikrofonu je Vlastimil Tomáštík, podnikatel. Součástí toho dnešního parku je i Habrové bludiště. Jak dlouho trvá, než to vyroste?
3: No, Habr, co vidíte, teďka asi má výšku 3 metry a máme ho tady 5. rokem, takže zasadili jsme ho úplně od malých rostlinek, které měly 20-30 cm a museli jsme poctivě zalívat, protože ta půda tady pro nás není úplně optimální. Drnholec je jedna z nejsušších oblastí v České republice, takže se suchem tady bojujeme opravdu hodně. No.
2: Už je to v té fázi, kam jste se chtěli dostat, nebo to pořád nějak roste?
3: Z pohledu návštěvnosti, když jsem si představoval, aby to bylo dobrý, uživilo se to, mohli jsme dál investovat, tak je to 5x za hranou, co jsem čekal.
2: Takže úspěch.
3: Pro mě obrovský úspěch a nedokážu si představit, že by to mohlo být ještě lepší.
2: Té gastronomii se stále věnujete taky?
3: Ano, ano, to je moje srdcovka, jako odjakživa. Vždycky jsem chtěl prostě na těch akcích, mě chybělo to kvalitní jídlo, všude byly jenom nějaké langoše. Jsem si vždycky říkal, já bych dal ty peníze na té akci, ale prostě já nemám za co utratit. Tady ten areál přivedl do Drnholce takové počty lidí, že to prostě ze stánku nešlo stíhat a my jsme museli se přerodit, aby jsme měli bistro, kde teď už máme skoro 100 míst k sezení.
2: Svět Bludišť očima podnikatele Vlastimila Tomáštíka, který to tu vybudoval, a za hodinu se podíváme podrobněji na to, co tady můžete najít.
1: Všude dobře? U nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Impuls, česká klasika od Olympiku, Impulzově z krabičky. No a za chvilku ten, o kom se mluví, ten, který má ambici naplnit pražskou Letnou, Marek Ztracený a jeho modlitba za pátek. Tak uvidíme, jak to dopadne. Teď na silnice vidíme nehodu na obchvatu Slavková mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Bude to jedno z důležitých témat v dopravě 007 za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšer se hlásí z Global Assistance. Tak tě vítáme.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na 50 na obchvatu Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem překáží dopravní nehoda. Zdržíte se pár minut v obou směrech. V úseku 6 km počítejte se zpomalením a místy s kolonou na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. D1 jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy mezi Kývalkou a omezením u 96. km u Brna. Kvůli zúžení čekejte kolony obou směrně u Komorovic mezi Humpolcem a Velhřimovem a také mezi Havíčkovým Brodem a Skuhrovem od Čásla. Dvě osobní auta bourala na cestě z Opavy na Šternberg před Horními Loděnicemi. Z Plzně na Domažlice před Holíšovem blokuje jeden pruh nákladák po nehodě. A kolony hlásí Pražský okruh mezi Vestcem a Barandovem a také Mladoboleslavská D10 do Prahy u exitu 39 u Bezděčína. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, chtěl bych podotknout, že stále rozšiřujeme tým dopravních agentů a agentek. Pokud se do něj chcete přihlásit, tak zavolejte na 605 222 007 anebo se zkuste připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi áčky. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Před 35 lety začala fungovat první webová stránka. Přelomová událost, kdo by si dnes dokázal představit život bez www. Máme to jako téma ve zprávách v jednu, teď jdeme na počasí. Bude jasno až polojasno ráno a dopoledne, na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost, doznívající déšť. Teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až 30 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Odpoledne začne demolice shořelé budovy ve Zlíně. Bedro zaměstnává záchranáře na Plzeňsku. Z českých sportovců vydělává nejvíc Pastrňák. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Bourání vyhořelé výškové budovy ve Zlíně je doslova na spadnutí. V někdejším baťovském továrním areálu by mělo začít odpoledne. Během dopoledne si demoliční firma převzala zničený objekt od majitele. Demolici z části zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí hlavně demoliční bagr. Ten bude zničenou budovu od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. V Plzeňském kraji přibývá kolapsů, mohou za to vedra. Záchranáři apelují, aby lidé vysoké teploty nepodceňovali a dodržovali pitný režim. Jejich přání tlumočí naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
4: Hezký den, počty výjezdů zdravotnických záchranářů oproti loňské sezóně kvůli vlně veder rostou. Jde o dehydratace, nevolnosti a kolapsové stavy. Přibývá také událostí spojených s vyšší aktivitou bodového hmyzu a následnou alergickou reakcí. Záchranáři upozorňují, že alergici by měli mít u sebe léky. V horkých dnech je důležité pít, chránit se pokrývkou hlavy a opalovacími krémy. Fyzicky náročné aktivity je dobré přesunout na ráno nebo večer. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Před 35 lety veřejnosti vědci zpřístupnili první webovou stránku. Zprovoznili v roce 1991 britský inženýr Tim Berners-Lee v Evropském výzkumném centru CERN. Pro lidskou civilizaci to byl historický přelom.
5: Internetová služba World Wide Web, v překladu celosvětová síť nebo pavučina, vznikla původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. Poté, co ji CERN ale umožnil využívat zdarma, se začalo používání webu raketově šířit. Dnes je to obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. První webovou stránku můžete najít na adrese info.cern.ch. Najdete tam stručný popis projektu World Wide Web. Otec českého internetu Jan Gruntorát v České televizi řekl, jak se tehdejší první web a webový prohlížeč lišili od těch dnešních.
6: Přenosové rychlosti v tehdejším internetu byly až milionkrát pomalejší, než jsou dnes. To znamená, že jednalo se pouze o alfanumerické texty, nebyly tam žádné obrázky.
5: Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Německý důchodce se přiznal k omámení a znásilnění 14 žen. U soudu v Berlíně podle agentury DPA řekl, že si svoje počínání fotografoval a natáčel. Podle státního zastupitelství by poškozených mohlo být ve skutečnosti až 58. K omámení muž používal kombinaci alkoholu a léků na spaní. Fotografie a videa posílal dalším mužům. Právě u jednoho z nich je policie objevila. Po stránce výplaty si vede z českých sportovců nejlépe David Pastrňák. Podle žebříčku časopisu Forbes je hokejový útočník nejlépe placeným českým sportovcem už 3. rokem po sobě. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun. To je o 30 milionů korun méně než o rok dřív. V elitní desítce je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíc vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel, který se věnuje pokru. Tenistka Karolína Muchová je 19.
0: České prázdniny s rádiem Impuls pokračujeme na jižní Moravě. Tomáš Kabát je v Drnholci, v Bludišti. Snad se nestratí definitivně a zase se připojí. Teď Jana Kiršner, hned po ní ABBA, Rádio Impuls, Honza Benešovský za mikrofonem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Posloucháte Impuls, rádio do auta, kam taky ostatně za chvilku pošleme další informace. Třeba o kolonách na D1, D2 nebo na příjezdu do Mikulova. A potom po dopravě 007 bude další muzika, zahraje například kapela Tým. Honza Benešovský za mikrofonem, dobré odpoledne.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Víš, co je

0: na dovolený autem nejlepší?
1: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
1: Proto jsme vybrali auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
4: Radio Impuls. Doprava 007.
10: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Na 6 kilometrů už narostla kolona na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru, kolona pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. a přerušované kolony a silný provoz vidíme také na D8 ve směru na Prahu u Oduleny vody. Kolony dál pokračují až na Kbelskou, kde je omezení provozu, v opačném směru se do kolony vyjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Je toho dost, budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se z terénu, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem.

0: pecka. Posloucháte Radio Impuls, za chvilku tady bude hrát kapela opět Radeček písničku s příznačným názvem Všechno je v pořádku. Posluchač Kamil to může jedině potvrdit.
1: Ahoj, tady Impulzovi.
2: Dobrý den vám všem, tady jsou Klárka s Honzou, kdo jste?
1: Zdravím, tady Kamil, Jurček.
2: Ahoj. Je to výhra, ahoj. Je to výhra, pane Kamile.
1: Ano, slyším zrovna.
2: Jo, blahopřejeme k 10 000.
1: Ano.
3: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
1: No, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
3: Jo.
2: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
1: Ano.
2: Posíláme 10 000, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Buďte jako Kamil, zaregistrujte se do hry a dělejte to pořád dokola, protože stále platí, čím víc registrací uděláte, tím máte větší šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz nebo ve žluté rádiové aplikaci. No a když bude ráno zvonit telefon někdy v tom čase mezi 5 a 9, tak říkejte jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi, držíme palce, tvůj, tvůj, tvůj.
4: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
5: Tohle je boží.
4: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
5: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
4: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba? Třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: posloucháte Radio Impuls, to musím zvládnout sám. Přesně tuhle slavnou písničku Karla Gotta si dáme za chvilku z Impulzovy krabičky.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Tento týden trávíme na Jižní Moravě v rámci našeho letního speciálu. Reportér Tomáš Kabát narazil na mladého podnikatele, který si prodejem kebabu a později hamburgerů vydělal na splnění svého snu. Založení parku plného bludišť, který si teď spolu s Tomášem projdeme. Hezké odpoledne, Tome.
2: Pěkné odpoledne opět z Drnholce na Břeclavsku. Spolu se mnou je tady Vlastimil Tomaštík.
3: Dobrý den.
2: A my jsme ve světě bludišť, ale jak vidím, ono to tady není jenom o bludištích. Já třeba teďka kolem sebe vidím záplavu barevných větrníků. Tak co tady vlastně kromě bludiště ještě míváte?
3: Máme tady za ten rok 3 výstavy vlastně. Je to svět větrníků, svět dýní a světelná zoo. Svět větrníků je jaro-léto, na podzim máme svět dýní a před Vánoci máme světelnou zoo. Máme teďka vlastně tady přes 8 tisíc větrníků, což je český rekord, který jsme letos překonali oproti minulému roku, kdy jich bylo 4,5 tisíce. Já doufám teda osobně, že už navyšovat nebudem, protože je to opravdu dost práce vyvrtat každou díru, zvlášť nasadit tyčky a všechno vyměřit, aby to bylo vzdálenostně od sebe. Takže já doufám, že už společníci nedojdou s tím, že chcou rekord zase překonávat.
2: No, ale vidím tady také vinařův labirint před sebou, vidím vzadu habrové bludiště.
3: Pak je tady levandulový labirint. Teď budeme, letos je tady sucho, tak nevyrostla kukuřice, takže tu jsme museli, pomučovali jsme to a budeme dělat prostě bludiště z balíku, protože jedno bludiště prostě chybí, takže zrovna dneska odpoledne už jdeme rozmisťovat, máme tady asi 200 balíků, bude dneska dlouhá noc.
2: U mikrofonu je Vlastimil Tomaštík. Jak se definujete? Jste zábavní park?
3: Jsme zábavní rodinný park, bych řekl. Chodí se mi dospělí, chodí sem na ty dýně, hlavně to chodí většina dospělých. Jaro, léto a ta zima je spíš, bych řekl, že rodiče jsou jako doprovod, ale teda na ty dýně to už přerůstá na ten takový Halloween. Si myslím, že tady vzrůstá jako velká obliba, takže to si myslím, že chodí hlavně dospělí, dělají si tady fotky, ale zase se mi líbí, že chodí každý rok s těmi dětmi, jde vidět, že se fotí na stejných místech a jenom děti rostou, což když vidíte, tak je to pěkný.
2: Říká Vlastimil Tomaštík, majitel světa bludišť. Díky za rozhovor, naschledanou.
3: Naschledanou, díky.
2: A z Drnholce se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, česká klasika od mistra Karla Gotta. Za chvilku Krištof s Tomášem Klusem, velký hit Cesta, no a my províříme cesty dopravní, dlouhou kolonu stále vidíme před Mikulovem ve směru z Rakouska. Míříme tam i jinam, za minutu vysíláme dopravu 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
2: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem tam přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak způsobem vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
1: Je nezničitelný.
2: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Za profíky z Global Assistance v tuto chvíli hlásí Kuba Tilšár.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. V úseku 6 kilometrů se zdrží řidič na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Převážně kamiony popojíždí před Brnem na dálnici D1 z Prahy, konkrétně od exitu 178. Zákadlovými vary směrem na Prahu za odbočkou na Olšová vrata bouralo osobní auto. Ucpává se průjezd náchodem na Jaroměř a kvůli rekonstrukci k Belské ulice v Praze čekejte přerušované kolony z obou stran. Po Novopatské téměř od Černého mostu a přes Cínoveckou od Zdib. Z Global Assistance Kuba.
0: Děkuju. Každý jeden z vás za volantem může přispět k bezpečnosti silničního provozu. Prosím, ozvěte se, doplňte nás, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo je tady stále telefonní číslo se stálou službou 605 222 0.

0: Posloucháte Radio Impuls. Kolik platíme u čerpacích stanic? Co to bude řeč za malou chvíli ve zprávách s Lenkou? Je to jinak u benzínu, jinak u nafty, tak to upřesníme. A počasí zítra bude vypadat takto. Jasno až polojasno, na východě ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty 24 až 28. Na jihu Moravy místy až 30 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Nafta v Česku dál zdražuje. V Německu potrestali útok na demonstraci v Mnichově. Nejvíc trpí suchem na Moravě kukuřice. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44,66 Kč za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů. U českých benzínek tak řidiči pořídí litr za 42,18 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí čerstvě regulovalo ceny v reakci na konflikt na Blízkém východě. Cenové stropy na paliva skončily v neděli 19. července. Soud v Německu potrestal útok z Mnichova doživotím. Trest si má odpykat 25-letý Afgánec, který loni v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil 2 lidi. Zároveň soud označil vinu obžalovaného za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění po 15 letech vězení. Útok v Německu se odehrál den před začátkem mnichovské bezpečnostní konference a 10 dní před parlamentními volbami. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čady nejvíc projevuje na kukuřici. Honzo, dobré odpoledne.
4: Hezký den, suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácko, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory. Jan Čada a Radio Impuls. Puls Zlínský kraj.
3: Japonská Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby. Spojené státy se tím tehdy snažily přimět Japonsko ke kapitulaci na konci druhé světové války. Starosta města při této příležitosti kritizoval světové velmoci za vedení válek. Podle agentury AP je vyzval, aby přestali ospravedlňovat držení jaderných zbraní jako odstrašující prostředek. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká další boj o Evropu. Na programu jsou úvodní zápasy 3. předkola evropských pohárů. Severočeši hostí v konferenční lize lotyšskou Rigu a východočeši v evropské lize turecký Bešiktaš Istanbul. Na fotbal se těší i náš sportovní reportér Standa Sigmund.
5: Fotbalisté Jablonce chtějí proti lídrovi lotyšské ligy eliminovat jeho sílu v ofenzivě a vytvořit si pro odvetu potřebný náskok. Riga přijde zase s cílem prodloužit sérii 11 soutěžních zápasů bez porážky. Trenér Hradce Králové David Horej zdůraznil, že jeho svěřenci nemají důvod k přehnanému respektu z tureckého Bešiktasu, který přijel s českým útočníkem Václavem Černým. Od svého mužstva bude chtít sebevědomý odvážný výkon, který může předčit individuální kvalitu soupeře. Zápas Jablonec Riga začne v 18 hodin a utkání Hradec z Králové Bešiktas 19 hodin. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Radio Impuls, ceny benzínu a nafty, věčné téma, ovšem ne pro toho, kdo u nás vyhraje tankování na rok zdarma. Za 3 písničky vás pro tuto odměnu nasměruje kolega Petr Berka. Teď jdeme na muziku.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Dají činasky, potom Miley Cyrus nebo Elani. Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré odpoledne.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli je tady Ilona Čáková a teď už míříme ke konkrétní čerpací stanici za Petrem Berkousem. Zvědav, kde tě máme?
1: Dobré odpoledne ještě jednou, hlásím se za projekt Jezdíme s úsměvem. Ten má za cíl odměňovat zodpovědné a usměvavé šoféry a já musím říct, že se těším. Aktuálně se nacházím v Poděbradech na dálnici D11, je to 35. kilometr a budu tady 30 minut čekat na prvního z vás, kdo přijede s úsměvem a kdo mi ukáže aplikaci MyStation. To je naše podmínka. Tak čeho se dneska dočkáme? Bude to stejně jako včera Max Motion, to nejlepší palivo, tedy palivo do vašeho auta úplně zadarmo po dobu jednoho roku, nebo to bude pouze na měsíc? Taky máme body do apky, gastronabídku nebo kávu Viva na měsíc zdarma a další odměny. Honzo, prozatím vše, ozvu se za půl hodiny, jak to tady na D11 v Poděbradech dopadlo.
2: Máte chuť na ledový hit? Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské

0: gastrošef Herman Gazda.
1: Já vám dneska povím, jak ten smrad povýšit na michelinskou úroveň, bo zapečené tvarušky si ještě nežvykal. A bacha, je to trošku nadýmavé, tak až to na tebe přijde, val si radši prdnout ven před barák, bo ti jinak vyhlasí stará válku.
0: Vařte jako michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Stále tady popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Víc než 6 kilometrů má kolona na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trojce vidíme přerušované kolony v obou směrech mezi Mračí a Olbramovicemi. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. A přerušované kolony a silný provoz vidíme na D8 ve směru na Prahu u Klíčan. Kolona dál popojíždí až na Kbelskou, kde je provoz omezený. V opačném směru se do kolony vyjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Tolik od nás a teď hvězda našeho dopravního zpravodajství. Haló.
4: Dojete z Čáslovy do Chrudimi, tak v Novém Dvoře jsou ukazatelé podijaku a měří 50.
3: Tak děkujeme moc za kázání. Pokud chcete následovat našeho dopravního agenta, tak můžete, ozvěte se kdykoliv, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volat 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Tak už zítra vystoupí Marek Ztracený na Letné. Bude to nepochybně jeden z největších koncertů, které kdy Praha zažila. My jsme v ranním vysílání v tomto týdnu, v uplynulých dnech, rozdávali vstupenky na Marka. A navíc se výherci ještě před koncertem potkají s Honzou a Klárou, tedy impulzovými, a teprve potom společně vyrazí na koncert jako taková rádiová rodinka. Dnes ráno se z toho radoval pan Zdeněk, takhle to vypadalo.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
2: Stendo, představte si to, že s impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
3: To je úplně fantastický.
2: Staradujte se víc.
3: No, to je úplně boží.
2: Ještě víc. Takže tam budeme. Koho vezmete?
3: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
2: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
4: Ahoj, tady Marek Ztracený. Gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
2: Mějte se nádherně, pozdravte přítelkyni a vidíme se v pátek.
3: Ahoj.
0: Je to tak, koncert Marka Ztraceného už zítra na pražské Letné. Těšíme se moc a za chvilku posíláme Anuka.
5: Filmové premiéry.
6: Čauky, mňauky, pejskové.
7: Do kin míří nejrostomilejší psí záchranáři. Premiéru má Tlapková patrola, dinosauří film. Tlapky se vypraví na tajuplný ostrov mimo civilizaci, na kterém dosud žijí dinosauři. O tomhle kolosálním objevu se ale bohužel dozví i starosta Hamdinger, který navíc zjistí, že se na ostrově nalézá také obří naleziště diamantů. Rozhodne se je vytěžit s pomocí dynamitu. Bohužel se nevšimne, že se kousek od dolu nalézá i spící sopka, kterou pár výbuchů dozajista probudí.
8: To není fér! Já chci tam jít do kámoše! Tak jo, stačí, no tak ne!
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Sloucháte Radio Impuls, za chvíli čaroděj, dobroděj, Václav Neckář z Impulzovic krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Měl by nás čekat příjemný zbytek léta, alespoň to vyplývá z dlouhodobé předpovědi meteorologů, o které píše zpravodajský server iDnes.cz. Výhled počasí nastudovala reportérka Martina Kroá, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne, po krátkém ochlazení se do Česka vrátí supertropické dny s teplotami nad 35 stupňů Celsia, ale podle výhledu meteorologů do konce srpna vydrží jen krátkodobě. Nakonec prázdnin dokonce slibují teploty pod 25 stupni.
0: Pojďme postupně, jak bude vypadat počasí v následujících několika dnech.
2: To dnešní ochlazení bude zítra ještě výraznější. Nejvyšší teploty klesnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravě ale může být až 30. Dnešní bouřky se v noci na zítřek přesunou na východ a zítra bude doznívat déšť. O víkendu se zase vrátí tropy a v neděli k večeru může pršet. Tropické teploty ale podle zpravodajského webu iDnes.cz zůstanou i další dny.
0: Jak má podle předpovědi vypadat konec srpna?
2: Poslední dva týdny v srpnu se má citelně ochladit a vůbec nejchladnější má být ten poslední týden. Meteorologové odhadují, že se nejvyšší denní teploty budou pohybovat kolem 23 stupňů. S deštěm to má být ve zbytku srpna také o něco lepší. Přijde hlavně v podobě přeháněk a bouřek, které můžou být místy i silné a výjimečně bude pršet trvaleji.
0: Tolik počasí do konce prázdnin. Podrobnou předpověď počasí najdete také na serveru iDnes.cz. Ve studiu se mnou byla naše reportérka Martina Kroá. Tak děkuju a naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Pam, Radio Impuls, z Impulsově z krabičky čaroval Václav Neckář. Navazovat bude Sagwan Tofy, ale teď se ještě spojujeme s Petrem, který už je u jedné z čerpacích stanic OMV. Haló.
1: Dobré odpoledne všem šoférům, kteří jezdí bezpečně, zodpovědně a s úsměvem. Za projekt Jezdíme s úsměvem se dneska hlásím z dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Je to 35. kilometr u Poděbrad a právě teď uběhl čas na to, abyste si mě tu našli a vytáhli si svou odměnu. A to se taky stalo. Jako první po mé výzvě dorazila posluchačka Jana. Ta si pro svou odměnu dorazila cestou z práce a pokud si paní Jana zapomněla dát práci kafe, tak tady na OMV v Poděbradech to může napravit. Paní Jana si totiž vytáhla zdarma kávu Viva na celý jeden měsíc, takže dvě kávy denně po dobu jednoho měsíce si může užívat kdekoliv na čerpačkách OMV, třeba cestou z práce. Jedna z našich odměn zná svou dnešní šťastnou držitelku a kdo bude další? Připomenu, že tam jsou další odměny jako tankování na rok zdarma nebo na měsíc, něco z gastronabídky, body do labky a další a další. To je z Poděbrad pro tuto chvíli vše, Honzo. Děkuji všem za pozdrav, že jste se zastavili. Jezděte bezpečně a s úsměvem. Ahoj!
0: Bezvadná práce, ahoj, těšíme se.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
3: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
2: Je nebojácný.
3: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
3: Teď to duplo, i plusový.
4: Vidím to, pozor tleskej.
3: Aha, tak to je počítaj, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Dopravní omezení komplikuje průjezd na D7 u Prahy u letiště. Ve směru na Chomutov je 3-kilometrová kolona. V protisměru se zdržíte pár minut. Navíc poblíž na Aviatické ulici u čerpací stanice překáží provozu srážka osobáku a nákladňáku. Kolony očekávejte od letištního terminálu. S 2-kilometrovou kolonou počítejte na D1 na obchvatu Přerova směr Ostrava před 286. kilometrem a kamiony se pomalu táhnou v pravém pruhu před Brnem od Prahy mezi Ostrovaticemi a 196. kilometrem. V úseku 6 kilometrů se popojíždí na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Momentálně pozor i na silnici číslo 3 v úseku mezi Mračí a Benešovem. Tvoří se tam kolona na cestě z Prahy. A za výjezdem z Karlových Varů u odbočky na Olšová vrata do Prahy policisté došetřují nehodu osobáku. Z Global Assistance z Kuba.
0: Děkujeme, další informace můžete doplnit, stačí se ozvat do naší rádiové aplikace anebo zavolejte na 605 222 007. Další odpolední radosti už budou v gesci Renaty Kukové a Petra Brožíka. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
7: Ahoj, krásné odpoledne, tak v plné sestavě dnes.
0: Ano, konečně, bude, konečně.
7: Zase nabere obrátky. No a samozřejmě 18 nás čekají hned po 15. hodině. Dneska se vydáme za osmnáctkami o 30 let níže, aby těch čísel nebylo málo. No prostě půjdeme do roku 1996.
6: Tak, u toho bych to nechala. Co si pamatujete z roku 1996? Co jste prožívali? Budeme se těšit na vaše příběhy.
0: Odpolední vysílání Rádia Impuls. Těšíme se, mějte se krásně. Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.

0: dopolední impuls, minuta před 15. hodinou na Plzeň, Vávro na Plzeň. Proč připomínám zrovna tohle, to se dozvíte ve zprávách Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou za chvilku. Česká muzika přijde potom, bude Xindl X na vodě. No a počasí venku na páteček vypadá jak?
1: Meteorologové na zítřek slibují mírné ochlazení. No, jestli myslíte 2-3 stupně, tak to berme jako ochlazení. Naměříme 24 až 28, na jihu Moravy až 30 stupňů, na horách 19.
2: Letní ráno plné zážitků vysílají Honza a Klára.
3: Příští týden tady nebudu, promiň.
4: Celý?
3: Ne, chvilku.
2: Rádiová rodina vyráží na koncert ztraceného rodiny.
5: No, to je úplně boží.
4: Koho vezmete?
5: Pravděpodobně přítelky.
2: Denně můžete mít až 20 tisíc z Halo tady Impulzovi. Většinou vám stačí 10.
6: Halo tady Impulzovi.
2: Je to výhra.
6: Halo, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
2: A nebojíme se. Vzpomínek?
7: Já jsem zažil v 92. roce počítač, byl tam operační systém T602.
2: Ani čerta.
3: Ten tasmánský čert a
2: takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Nalaďte si Impulzovi každé ráno od 5 do 9.
8: Obžalovaný ze zapálení baru událost zapomněl. Provoz vlaků na Českobudějovicku omezuje nehoda. Ochranáři v Tatrách jsou na plavce přísnější. Je 15 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně si událost nepamatuje. Dnes to zopakoval u soudu. 30-letý Daniel Kratochvíl podle obžaloby loni úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží. Tvrdí, že byl pod vlivem drog a léků. Případ dnes opětovně otevřela zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Kauzu začala projednávat letos v lednu. Po změně trestního senátu se ale hlavní líčení koná od začátku. Připomenu, že jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Muži hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na Českobudějovicku se srazil vlak s nákladním autem. K nehodě došlo na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady. Při havárii se nikdo nezranil. Kvůli srážce je přerušený provoz vlaků mezi Českými Velenicemi na Jindřichohradecku a Borovany na Českobudějovicku. Plzeň se těší z nárůstu počtu turistů. Ti už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily opravy v centru ani Velká horka. Návštěvníci ale kvůli vedrům vyhledávají spíš chladnější prostory. Podle vedoucí turistických tras Prazdroje Pavly Máškové hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí.
10: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů, kolem těch 8 stupňů zhruba.
8: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zavážili se ledem na chlazení i transport piva až po strop a musel vydržet až do další zimy. Mafra potvrzuje neochvějné vedení na českém tiskovém trhu. Podle čerstvých výsledků výzkumu Media Projekt její tituly oslovují 2,5 milionu čtenářů. Nejčtenějším celostátním deníkem na poli zpravodajství zůstává Mladá fronta Dnes, u které si každé vydání přečte zhruba 369 tisíc čtenářů. Pilířem je například magazín Téma, který dokáže oslovit 183 tisíc lidí. Mezi nejúspěšnější a stále posilující kousky patří také magazín Dnes plus TV, který má na vydání 423 tisíc čtenářů. Vysokou oblibu si udržuje navíc i pondělní vkládaný magazín Ona Dnes, kde počet čtenářů překračuje 182 tisíc. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivěji si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují. Posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
11: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočích. rokov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 000 korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Tatry.
2: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi opět Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na rok 1996 už za chvíli.
2: A česká muzika právě teď k Single X na vodě. Hezké odpoledne.
9: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Plus ve čtvrtek odpoledne 8 minut po 15. hodině a taky dneska s vámi budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tak si to začínejte představovat. Přeneseme vás do roku 1996. Co vy a doba přesně před 30 lety, jak jste prožívali své mladé roky, ale mohlo vám být i víc než nebo 18 nebo i méně. Zkrátka, pokud máte na rok 96 jakoukoliv vzpomínku, který vám život přinesl, nebo co si pamatujete, dejte nám vědět na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Na začátek trocha politiky ve volbách do poslanecké sněmovny vyhrála tehdy ODS, přesto vznikla jenom menšinová vláda v čele s Václavem Klausem. Kromě dalších věcí se do hry poprvé dostalo placení školného na vysokých školách, které tehdejší premiér zdůvodňoval takto.
3: Vysoká škola není nárok člověka. Nárok. Vysoká škola je pro každého jedince obrovská životní šance, obrovská životní příležitost, obrovská investice, která se mu tisíckrát za život vrací zpátky. On z ní obrovským způsobem tije, vydělává na ní, samozřejmě, 100%.
0: No, Václava tam slyším.
2: Je to tam, jo, jo. No, nebylo to jenom o vysokých školách a politice. Ve velkém jsme v roce 1996 začali objevovat letecké cesty k moři a mnozí taky tehdy poprvé letěli s Fisher Air.
0: No a proběhl rozvod století. Rozvedli se tehdy ještě následník trůnu princ Charles a princezna Diana.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Rok 1996 byl samozřejmě bohatý i na novou muziku. Například Jaromír Nohavica, pane prezidente.
4: Pane

0: No jo, a od 96. známe takový ten tanec s těma rukama, jak se používá, různě se skládají Los del Rio a Macarena. To byly takové ty roky těch velkých letních pecek.
1: Jasně,
0: Coco
1: všude,
0: Jumbo, Macarena,
1: jo.
0: To se muselo.
1: Všude, všech bazénů, všichni ti animátoři
0: jo, jo.
1: V těch střediscích,
0: no,
1: tak jasně. Kroucení
0: těm zadečkem, jo. Ej, Macarena. No, ale se skvělou muzikou přišli jo. Taky Olympik a jejich Giordano Bruno. A tak svět zase ztratil muže, co kráčel hrdě smrti vstříc. Bezvadná věc.
1: No, tak pojďme. Do roku 1996 už máte všechno, co jsme vám mohli dát, co se tehdy událo, jaká hudba hrála a co vy, co vám zůstalo v mysli, čím jste žili, jak se vám dařilo v láskách nebo i v práci. Pište nebo namlouvejte na WhatsApp 605 222 007.
0: No a v tom roce jsme jako chlapci i chlapi šíleli s Gwen Stefani, zpěvačky No Doubt, kteří přišli s peckou Don't Speak. Tak tady je právě teď na Impulzu.

0: půl se ve čtvrtek odpoledne, za chvíli zase česká muzika, přímo letní muzika, Marek Ztracený, výlet do léta 1995. Tak za chvilku ale sledujeme i dopravu. Od našeho agenta máme hlášenou dopravní nehodu zde jedničky. Problém je i na plzeňské D5. Doprava 007 za 3 minuty.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Hawaii Twister nebo Hawaii Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelin.

0: čínské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu. Už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Radio Impuls, doprava 007.
3: A i teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi kilometry 178 a 196. A od našeho agenta máme hlášenou z té nejdůležitější dopravní tepny dopravní nehodu. Co se tam děje a kde?
4: Dobrý den, na 205. kilometru D1 z Brna na Ostravu je čerstvá autonehoda v levém pruhu.
3: Díky za to info, dávejte pozor. Jenom dodám, že do kolony se tady dojíždí už na 201. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Přerušované kolony a silný provoz vidíme na D8 ve směru na Prahu u Klíčan a ta dál popojíždí až na Kbelskou, kde je provoz omezen. V opačném směru se do kolony dojíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Přímo v Praze vidíme kolonu v Dobříšské ve směru do centra mezi Barandovským mostem a vjezdem do Strahovského tunelu. A ještě jedna přerušovaná kolona a to je na Trojice mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. I tady je to klasické místo. Zapojte se taky do dopravy 007 605 222 007, to je telefonní číslo, a nebo je to i naše žlutá rádiová aplikace, kam to můžete nahrát. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Markem Ztraceným.
2: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: plus 15.23, aktuální čas a jdeme pokračovat s vámi ve vzpomínání na dobu o 30 let zpátky.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Ano, dnes je to rok 1996, píše Hanka. Ahoj Impulzáci, já chtěla na začátku 80. Mončičáka. A v roce 1996 moje děti chtěly Tamagoči. Vůbec jsem nechápala, jak se někdo může chtít starat o elektronické zvířátko, ale zpětně vzhledem k tomu, co mladí dělají a řeší dnes, mi to přijde úplně na pohodu.
0: No, to si jo. Já si v tom roce koupil první mobil od Eurotelu. Jenom Eurotel, to si vzpomínám taky. Dankal HP 2711. Volání, SMS, všechno bylo drahý, baterka vydržela prd, je tady napsáno. Pak jsem si koupil takovou tlustší a ta vydržela déle. Při telefonování na ulici jsem si připadal jako Američan z Vysočan. A svátek byl, když vám někdo volal a vy jste byli venku a mohli to vzít. Skoro se otáčela celá ulice, Vašek z Brna.
2: Jo, to si dovedu dost dobře představit, jasně, ne každý měl mobil. Jana, ta v tom roce maturovala stejně jako její bratr a pamatuje si, že jí den před maturitou jen tak vyzkoušel z husitství. No, ona sice mluvila, ale asi jenom 5 minut. Jemu přišlo, že toho moc neví, když u maturity se mluví 15, tak jí to téma celé odvyprávil. A hádejte co? Právě téma husitství si u maturity vytáhla, nakonec úspěšně odmaturovala. Tehdy bylo podobné vedro, jako dnes, dodává.
0: No, s tou maturitou, hele, říká se, štěstí přeje připraveným, tak
2: jasně,
0: asi to tak mělo být.
2: Jo.
0: Míra se v tom roce seznámil se svojí ženou. Bylo to kousek od hradu Bezděz ve vesnici Březinka. Letos slaví 30 let od seznámení.
2: Tak já doufám, že nezapomněl Míra na kytku, že jo, chlebíčky nebo něco takového. Jo, kdyby náhodou na to manželka trpěla.
0: Počkej, on psal, že letos, ne asi dneska přímo. Tak.
2: Ne, no tak to myslím, jako kdyby to měl ještě před sebou, tak aby si udělal do kalendáře nebo do mobilu poznámku, jo, aby pak nebyl průšvih. Pojďme do kina. V roce 1996 na Oscarech královal film Statečné srdce. Film režíroval, zároveň si zahrál hlavní roli Mel Gibson. Celkem film dostal 5 Oscarů za nejlepší film, režii, kameru, zvuk a masky. Tohle je on.
3: Chceme domů! Angličanů je moc!
4: Synové Skotska! Jsem William Wallace.
3: William Wallace měří 700.
4: Ano, slyšel jsem. Zabijí muže po stovkách. A kdyby to byl, zničil by Angličany blesky svých očí a hromy za své zadnice. Já jsem William Wallace.
0: Úžasný velkofilm, mám moc rád, teda se musím přiznat, a taky to DVDčko šoupu pořád dokola, to je prostě krása.
2: Ale ty musíš mít doma videotéku vyloženě, protože ty šoupeš už kde který DVDčko.
0: No, hele, ono se nezdá, já mám asi 20 filmů, na kterých koukám furt dokola, tak přesně tak. Tak co vám se vrylo do paměti z roku 1996? Byli jste třeba na první velké dovolené u moře, konečně jste sehnali módu, po které jste toužili, jakou práci jste tehdy dělali? Náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, anebo stiskněte ten mikrofonek a namluvte jako hlasovou zprávu. Za chvíli se k tomu vrátí.

0: odpolední impuls, je přesně půl čtvrté, další česká muzika už je připravená, nebojte, bude to Eva Farná, neříkej, co má se stát. My naopak jsme rádi za to, když nám říkáte, co jste zažili, co si pamatujete. Dneska se probíráme rokem 1996 a vaše vzpomínání dokončíme za chvíli tady na Impulzu.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, čtvrtek odpoledne, za chvilku česká muzika z roku 1996, kterým se dneska probíráme, a jsou tady poslední vaše vzpomínky.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsal Kamil z Ústí nad Orlicí. Ahoj Impulzáci, chci taky připomenout naše stříbro z Eura 1996 v Anglii. Dodnes slyším v uších tu píseň Petra Salavy Vzhůru do Anglie. Byla to jízda. Třeba se to teď s tím Španělem zase vrátí.
0: No, skvěle, budeme se těšit. V září proběhne první ostrý test. Táňa píše, jako pro mě skoro dvacítku byly ty devadesátky nezapomenutelný. Měla jsem takový vytáhný svetr, džíny a pátky a soboty večer jsem trávila v takovém zakouřeném klubíku na Smíchově. Poslouchali jsme Lucii, Vanastovky, Alici. Kdyby tohle viděli moje děti.
2: No jo, no se vlastně tehdy mohlo ještě kouřit všude, že jo, ještě dlouho. No jo, no tak kdo ví, co dělají vaše děti, no taky, že jo. Možná taky nechtějí vidět, aby to máma Táňa viděla. Nicméně napsal nám i Ondrášek, který nejspíš od mámy zjistil, že v roce 1996 zažila jeden z nejlepších roků v životě, nejenom, že měli vlastní bazén, ale celé léto se koupali a hráli žolíky.
0: No to je, ale to musel být rok snů, jako přesně, koupat se, hrát žolíky, proč ne? Spojí vzpomínku na 96. přidává taky Josef.
3: Byl jsem v tom roce na prvním koncertě svojím, na Deep Purple v roce 1996, 4. června, a bylo to, když křtili desku Perpendicular, kde byla suprová pecka Sometimes I Feel Like Screaming. Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Josefe, super, díky za to. A vlastně vzpomínání na rok 1996 skončíme muzikou v podání Josefa a ještě přidáme českou, protože z 96. je Demáček od skupiny Buty.
2: Jo, tak to se dáme, těším se.
0: Jdeme na to.
1: Když nám bylo 18.

0: Rose a česká muzika. Hned v zápětí skupina Olympic jednou. My sledujeme silnice. Problematická je hlavně, co se týká kolon D1. Čerstvou nehodu máme hlášenou z Hodonína směrem na Uherské Hradiště. Doprava 007 je tady už za necelé 2 minuty. No a je o muzice ještě jednou, protože moc dobře víme, že máte rádi Marka Ztraceného. A už tenhle pátek s ním vyrazíme na koncert jako jedna velká rádiová rodina.
1: Jasně, už je to zítra. My jsme totiž na Impulzu od úterý do dneška právě ráno u Impulzových rozdávali vstupenky na jeho koncert na Pražské Letné. A nebude to tam jenom o muzice. Výherci se totiž ještě před koncertem potkají s naším Honzou a Klárou, společně si dají něco dobrého a potom vyrazí na koncert. Takovouhle radost z výhry měl dneska ráno pan Zdeněk. Obuj si mý boty,
0: jestli mě chceš soudit. Stendo, představte si to, že s Impulzovými jdete na pozdní oběd a pak na koncert Marka Ztraceného.
2: To je úplně fantastický.
0: Zaradujte se víc.
2: No, to je úplně boží.
0: Ještě víc. Takže tam budeme. Koho vezmete?
2: Popřemýšlím, ale pravděpodobně přítelkyni.
0: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
3: Ahoj, tady Marek Ztracený. Gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
0: Mějte se nádherně, pozdravte přítelkyni a vidíme se v pátek.
2: Díky, ahoj.
0: Už zítra to bude v Praze na Letné obří fantastický zážitek. Jestli jste tentokrát štěstí neměli, nic se neděje. Už brzy budeme na Rádiu Impulse soutěžit o další skvělé ceny, tak poslouchejte dál, buďte součástí naší rádiové rodiny.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi kilometry 174 a 196. Jste tam taky, máme problém na D2, co se tam děje, agente?
2: Právě tady řidičovi kamionu explodovala guma, je to tady rozházené po celé dálnici, jo, takže bude to asi spravovat, tak až do toho nevletíte, je to na 41. kilometru ve směru z Bratislavy do Brna.
1: Díky za to info, dávejte pozor. Na silnici 43 se zbrzdíte mezi Českou a Lipůvkou směrem na Svitavy. Na trase z Hodonína směrem na Uherské Hradiště na průjezdu Petrovem blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Dále více jak 5-kilometrová šňůra je na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska. Přerušovaná kolona je taky na trojce mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor, to už je asi odjezd na další prázdninový víkend. Na čtyřce ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm pracují silničáři a už je tady skoro 5-kilometrová šňůra. A profíci z Global Assistance hlásí kolonu v Praze na jižní spojce a taky v Dobříské ulici mezi Krčí a vjezdem do Strahovského tunelu. Ještě tady máme zprávu z WhatsAppu, kam napsal agent Kubota. Budyně nad Ohří směrem Mšené Lázně, chytají tam kuželky, pozor na ně. Dávejte pozor, ať se nestane něco dalšího na těch silnicích. A když tak se ozvěte 605 222 007, to je telefon, anebo je to i naše žlutá rádiová aplikace. Šťastnou cestu s Rádiem Impuls.

0: Plus minuta před 16. hodinou ztrácí se voda. Co se děje, tak to vám řekne ve zprávách Lenka Svobodová. Další česká muzika bude pak Krištof a Rubikon a počasí, tak to má Merkurenča.
1: No tak zítra bude jasno až polojasno, o trošku míň ty teploty spadnou, ale pořád teplo. Naměříme 24 až 28, na jihu Moravy bude až 30, na horách 19 stupňů.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma, stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Ve Zlíně připravují bourání vyhořelé budovy. Rodiče podceňují používání přilby na kole. Na Karlovarsku mizí voda z rybníků. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Bourání vyhořelé budovy ve Zlíně začne zítra nebo v sobotu. Vlastník objektu původně avizoval, že demolice začne dnes. Na místě ale zatím probíhají přípravné práce. V někdejším baťovském továrním areálu bude pomáhat s demolicí budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími demoliční bagr. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší. Hezký den, Dušane.
5: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Používání přilby na kole bere řada rodičů na lehkou váhu. Mezi dětmi zraněnými v posledních letech na koleji nemělo víc než 45% dětí. U elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek byl podíl dokonce přes 60%. Vyplývá to z výsledků analýzy, o které informuje oddělení BESIP Ministerstva dopravy. BESIP upozornil, že ve statistice jsou pouze nehody evidované policií. Méně závažné nehody nejsou vždy nahlášené. Skutečný počet zraněných dětí tak může být vyšší.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
4: V Klentnici na Břeclavsku dokázali propojit hezké prostředí s kreativním jídlem. V uplynulých 18 letech si díky tomu své jméno vybudovala restaurace s názvem Café Fara. Za příjemným posezením u dobrého jídla tam cestují lidé ze všech koutů republiky. Náš reportér Tomáš Kabát se proto na místě v rámci našeho prázdninového speciálu ptal správkyně Romany Remutové na případné ambice spojené s michelinským průvodcem.
6: Tohle je otázka, kterou dostáváme celkem často. Letos jsme vyhráli v Goemio jednu čepici. Kluci v kuchyni možná míří někam, ale pořád jsou těžce při zemi, protože ví, co to obnáší, co je to potom za řeholi, to pořád obhajovat dál.
7: Z vaší odpovědi vyplývá, že se ta vaše nabídka jídel taky mění.
6: Mění se sezóně, vůči tomu, co na stacích vypěstujeme, přes to léto hodně zeleniny, různých salátů, odlehčená jídla, vůči tomu teplu, co tady prožíváme všichni. A potom s tím podzimem přicházejícím, zase taková ta jídla, která kulminují k tomu podzimu. Přes tu zimu samozřejmě jedeme nějaký stálý lístek a od toho jara, jak už se začínáme pěstovat ve sklenicích, tak potom se tam přidává znova všechno ostatní, aby bylo čerstvé. Tím nastartujeme tu sezonu tak, že zhruba po těch 14 dnech až 3 týdnech měníme ten jídelní lístek.
7: Tolik Romana Remutová, díky za rozhovor, nashledanou.
6: Nashledanou.
7: A z Klentnice se loučí i Tomáš Kabát.
0: A zároveň 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Broží.
1: A Renata Kuková, přejeme vám krásný čtvrtek 6. srpna.
0: Krištof Rubikon, další česká muzika na úvod této hodiny. Tak ať je vám s námi dobře.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne. Za chvilku přepneme zase do letní české muziky a bude to sám mistr Karel Gott. Léta prázdnin, co nevidět. My sledujeme i prázdninové silnice. Čerstvá kolona se nám vyloupla na D11. Podrobnosti v dopravě 007 už za 3 minuty.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už zase servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové vjedete do 3-kilometrové kolony před 8. kilometrem u Jiren. Dávejte pozor, včas brzděte. Na příjezdu do Prahy po D5 se přijíždí do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Přímo v Praze je kolona na Jižní spojce a v Dobřížské ulici mezi Krčí a vjezdem do Strahovského tunelu. Přerušované kolony a silný provoz vidíme na D8 ve směru na Prahu u Klíčan a ta kolona dál popojíždí až na Kbelskou, kde je výrazně omezen provoz. V opačném směru se do kolony vyjíždí na východní spojce na úrovni Černého mostu. A na silnici číslo 4 ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm pracují silničáři a tady se popojíždí už v 6-kilometrové šňůře. Takže pevné nervy. Cokoliv z dopravy přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Dopolední impuls, přesně půl páté, za chvilku zase česká muzika, budou činaské selhání a my od začátku tohoto týdne sledujeme naše princezny koloběžky, protože české koloběžkářky zdolávají Tour de France na koloběžkách.
1: To je pravda, je to velikánská výzva pro pětici českých jezdkyň. Ta trať je dlouhá 1175 kilometrů a celkové převýšení je tam přibližně 19 000 metrů. Velká věc, tak uvidíme, jak se jim daří.
0: Jak jsou na tom aktuálně, dozvíme se za pár minut.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls ve čtvrtek odpoledne. Za chvilku rozbalíme Impulsovec krabičku, tam už je připravená Hana Zagorová. Rybičko zlatá přeju si, počkejte chvilku. No a my celý týden tento sledujeme počínání našich princezen koloběžek a jejich pokus vlastně o zápis do dějin a do historie.
1: To je pravda, protože naše koloběžkářky jsou na ženské trati Tour de France už v 7. etapě. Jedou vždycky jeden den před tím oficiálním pelotonem profesionálních cyklistek. Jako první ryze ženský tým chtějí zdolat jeden ze tří nejvýznamnějších etapových cyklistických závodů na koloběžkách.
2: Dnes pětice českých koloběžkářek vyrazila na trať už v 5 hodin ráno. Brzké stávání Impulsu vysvětlila nejstarší z týmu Blanka Hajková.
3: Dneska nás čeká etapa s největším převýšením, takže počítáme, že na trase budeme opravdu dlouho a nakonec vystoupáme, doufejme, na známý kopec Mont Ventoux.
2: Blanka Hajková nám také přiblížila, jak vypadá běžný den českých amatérských koloběžkářek na Tour.
3: Trávíme na trasách tak v průměru 14 hodin i s pauzami a ve zbylém čase potřebujeme udělat všechno ostatní. Umýt se, vyspat se, přemístit na start další etapy, připravit se na další den, takže času opravdu nemáme na zbyt a s tím vším nám pomáhá náš podpůrný tým.
2: Ten je podle Hajkové složený z kamarádů a životních partnerů sportovkyň, které usilují o rekord.
3: Pomáhají nám opravdu se vším, vaří v polních podmínkách, podporují nás na trase, převáží obytňáky, nakupují.
2: A v sobotu v cíli ve francouzské Nice bude úspěch podle koloběžkářek patřit i jim. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Plus, za chvilku třeba Miroš Birka. 22 dní a myslím, že moc víc jich nezbývá, dokonce prázdnin, tak užívejte. My sledujeme i prázdninové silnice, čerstvou nehodu, máme hlášenou z plzeňské D5. Problémy jsou i na pražském okruhu nebo na čtyřce ve směru od Prahy na Strakonice. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a máme pro vás peníze, je o prázdninách a nemálo.
1: No a ty se o prázdninách samozřejmě hodí, na dovolenou, na tábor, na výlet, prostě cokoliv, abyste si to volno užili, a my vám je dáváme každé všední ráno u našich impulzových, a dneska to klaplo, protože halo, tady impulzovi, to naše heslo, řekl posluchač Kamil a vyhrál 10 tisíc.
2: Halo, tady impulzovi.
3: Dobrý den vám všem, tady jsou Klárka s Honcou, kdo jste?
2: Zdravím, tady Kamil, Jusek.
3: Ahoj. Je to výhra. Ahoj. Je to výhra, pane Kamile.
2: Ano, slyším zrovna.
3: Jo, blahopřejeme k 10 000.
2: Ano.
1: Kamile, krásné ráno, kam jsme se dovolali?
2: No, teď momentálně tady jedu starý Maletín, Zábře, na Moravě.
1: Jo.
3: Moravskoslezský kraj, říkám to dobře?
2: Ano.
3: Posíláme 10 000, můžete zavěsit a spojíme se s vámi později. Naslyšeno.
2: Dobře, naslyšeno.
1: Naslyšeno.
3: Ahoj.
0: Za 10 000 se hodí, ať už jako třeba příspěvek na výlet, na dovolenou, na nějaký dětský tábor, ale pomaličku se blíží ta škola, takže nákup pomůcek a všechno tohle, každá koruna dobrá. Tak každý všední ráno u impulzových hrajete minimálně o 10 000 korun, ale ti odvážnější si můžou odnést i dvojnásobek, tedy 20. Pravidla jsou pořád stejná. Hlavně je potřeba se registrovat, buď v naší aplikaci, nebo třeba na webu Impulzu, a pak poslouchat. A když vám ráno bude zvonit telefon a bude tam nějaké třeba i skryté nebo neznámé číslo, tak to mohou být impulzovi. V tom případě přijměte hovor a řekněte jedinou správnou věc, a ta je:
1: halo, tady impulzovi.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Začínáme čerstvou nehodou na D5C. Agente, co tam je, kde se bouralo?
2: Na dálnici D5 třetí kilometr ve směru na Prahu je nehoda. Poprosím všechny, kteří jedou na Plzeň v protisměru, jeďte, nekoukejte na tu dopravní nehodu, zbytečně děláte špunt a bráníte provozu. Moc děkuju a šťastnou cestu.
1: Bezva postřeh, díky za to. Na pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte v koloně mezi kilometry 23 a 19. Na čtyřce ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm je provoz omezen a tady se popojíždí v 6-kilometrové šňůře. V Praze je kolona na jižní spojce a v Dobříšské ulici mezi Krčí a vjezdem do Strahovského tunelu. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi kilometry 174 a 196. Dále ve směru na Vyškov doprava vázne mezi kilometry 201 a 210. A dvoukilometrovou šňůru hlásí momentálně profíci z Global Assistance na příjezdu do Mikulova ve směru od Rakouska. Dávejte pozor a hlavně se do dopravy zapojte taky. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: 8 minut a půl před 17 hodinou. Lenka Svobodová připravila zprávy. Policii se povedl zajímavý odchyt. Víc tedy ve zprávách jsou za chvilku. Další hodinu začneme českou muzikou, bude Lucie Bílá a SMS. No a pro změnu Renča sleduje oblohu a teploměry.
1: Já sleduji i meteorology, kteří říkají, že zítra přijde mírné ochlazení. A když jsem se na to dívala, tak to mírné znamená 2-3 stupně. No tak ochlazení si představuji trošku jinak, ale dobře. Naměříme 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dál.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
2: Většina stanic má letos nový absolutní teplotní rekord. Policie řeší další smrt u vody. Vedro zaměstnává záchranáře na Plzeňsku. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Letošek je štědrý na absolutní teplotní rekordy. Nově ho v tomto roce přepsalo 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. V 5 dnech se letos podařilo naměřit teploty vzduchu 40 stupňů a vyšší. V minulosti se to podle meteorologů přitom spolehlivě stalo pouze ve 3 dnech. Kriminalisté dopadli podezřelého z 15 let staré vraždy. Navedla je schoda vzorku DNA. Podezřelého Čecha zadrželi ve Středočeském kraji. K činu se nepřiznal. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení. Soud muže poslal do vazby. K vraždě došlo v pražském Karlíně. Pejskař tam během venčení našel mrtvého muže v travnatém porostu. Oběť na sobě měla několik desítek bodných i řezných ran a hrdlo jí vrah podříznul. Už dřív kriminalisté identifikovali jako bezdomovce ze Slovenska. Podle pražské policie byla u této vraždy promlčecí doba 20 letá. Teď už se všechny vraždy promlčují po 30 letech. Část politiků navíc prosazuje jejich nepromlčitelnost. Policie zaměstnává další úmrtí u vody. Nedaleko města Most našli ve vodě u břehu jezera Benedikt 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí během několika dnů soudní pitva.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: V Plzeňském kraji přibývá kolapsů, mohou za to vedra. Záchranáři apelují, aby lidé vysoké teploty nepodceňovali a dodržovali pitný režim. Jejich přání tlumočí naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den, počty výjezdů zdravotnických záchranářů oproti loňské sezóně kvůli vlně veder rostou. Jde o dehydratace, nevolnosti a kolapsové stavy. Přibývá také událostí spojených s vyšší aktivitou bodavého hmyzu a následnou alergickou reakcí. Záchranáři upozorňují, že alergici by měli mít u sebe léky. V horkých dnech je důležité pít, chránit se pokrývkou hlavy a opalovacími krémy. Fyzicky náročné aktivity je dobré přesunout na ráno nebo večer. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Rádiová rodina pro koncert Marka Ztraceného je kompletní. Poslední 2 lístky na velkolepé zítřejší vystoupení v Praze na Letné získal posluchač Zdeněk. Zdeněk se po zaznění nové hitovky Marka Ztraceného ozval na náš WhatsApp a vyšlo to tak, že byl 20. v pořadí. Podmínku splnil, telefon zvedl a může se těšit na zítřejší megakoncert na Letenské pláni. Do hlavního města zamíří z Vysokého Mýta.
4: No, to je úplně boží.
5: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelkyni.
5: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
6: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
2: Ještě před koncertem Marka Ztraceného vyrazí naše Impulzovi s výherci na pozdní oběd. Rádiovou rodinu tak kromě Honzy s Klárou vytvoří i 6 dalších lidí. Kromě Vysokého Mýta tam máme Havířov a Brno. Každý z výherců si navíc může vzít někoho sebou.
5: A 4 minuty po 17. hodině skončily zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. S vámi i nadále Petr Brožík.
7: A Renata Kuková, mrkneme na to, kolik vydělávají nejlepší čeští sportovci.
5: No jo, těším se, to budou zajímavé částky. Lucie Bílá, SMS. Právě teď hezké odpoledne, buďte s námi.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dnes za chvilku zase letní muzika česká, Zbyněk Fritz a Zuzka Norisová, jejich letní láska, tedy ta česká předělávka Summer Nights. Počkejte chvilku, my sledujeme i prázdninové silnice, momentálně působí problémy nehoda na D5 na příjezdu do Prahy a problémy jsou i na D8. Doprava 007, něco málo přes 3 minuty, no a Renča samozřejmě sportěčka i dneska bedlivě sledovala, cože se nám vylouplo nového
1: vylouplo se a zeptala bych se nejdřív tebe, jestli by si stipnul, kdo z českých sportovců nejvíc vydělává, když ne jméno, tak aspoň který sport je ten, který vlastně přináší nejvíc peněz sportovcům.
0: No, tenistky bych asi tipnul.
1: Taky, ale pořád tam máme sportovce, který si vydělá víc.
0: Tak hokejisti?
1: Jasně.
0: Jo, fakt jako jo.
1: Jasně. Hele, podle časopisu Forbes v první desítce je 9 hokejistů, jenom jeden fotbalista. Jo, tak teď pojďme konkrétně. Aha. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle Forbesu 3. rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák.
0: Aha, tak jsme doma. Já si myslel, že záleží taky, kde sportuješ, jo?
1: Ano, když sportuješ v Bostonu, tak je to dobrý, protože si za sezónu vyděláš 275 milionů korun. Druhá příčka patří dalšímu hokejistovi z NHL Tomáši Hertlovi. Ten ve Vegas bere 215 milionů korun ročně. A třetí nejlépe vydělávající český sportovec je fotbalista Leverkusenu Patrik Šik, ten ročně bere 195 milionů korun. K tomu ale musíme říct, že tohle jsou peníze, jak se to říká, hrubýho, že to je prostě vlastně
0: to
1: bez, je
0: to před zdanění. Zaplatit daně.
1: Přesně tak. Jednak v tom je plat z klubu, nebo prize money v případě tenistů, nebo i hráčů pokru, protože ti jsou mezi tou 25 nejlépe vydělávajících sportovců hned dva. Pak jsou

0: hrába. Nebo budeš hrát šachy.
1: No tak počkej, tak šachy já beru třeba na úroveň pokru. Jo, sedíš, ne? Co? Akorát mačkáš teda budík dobře, to u pokru ne. Ale nevím, tak bereš pokr jako hazard spíš?
0: No, já nevím, no, tak já, kdybych přišel z hospody a řekl, ale to má dneska dřina, to se, já jsem nasportovaný, jo, tak a dali jsme si pokr.
1: Tak ty šachy, to je stejný. Já nevím, teď jsme urazili všechny hráče pokru a všechny, co hrají šachy. To jsme a samozřejmě nechtěli.
0: Pojďme radši o to. Ale peníze jsou to pěkné.
1: Jo, ale musí
0: takhle. Že něco umí na světové úrovni, ať je zaplacený. Proč
1: já
0: ne?
1: Musím říct, že tady máme jednoho mladého posluchače tady u nás ve studiu, který jen tak bude kývat, protože nechce na mikrofon, ale on třeba hraje fotbal. Jo? Hraje ho někde, ty to víš, kde ho hraje.
0: No,
1: nějaké
0: FK Kunice.
1: FK Kunice. Tam určitě nebere žádný peníze, ale strašně ho to baví. Co? Kubo, podívej se na mě, baví tě to? Takže podívejte se, miliony, nemiliony, hlavně, ať vás to baví, ať už děláte cokoliv.
0: Ať je to radost.

0: polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
6: Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Impuls. Doprava 007.
9: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D5 na příjezdu do Prahy ve směru od Rozvadova na 3. kilometru bourala dvě osobní auta. Kolona tady má přes 2 kilometry. Dále na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi kilometry 23 a 19. To je klasické místo. Na 4. ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm na 9. kilometru je provoz omezen a už je tady 6-kilometrová šňůra. Přerušované kolony a silný provoz vidíme taky na D8 ve směru na Prahu před Zdiby a ta dále popojíždí až na Kbelskou, kde je provoz zásadně omezen. V opačném směru se do kolony vyjíždí u sjezdu z D10 na Novopatskou. Ještě na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz mezi kilometry 178 a 196 a ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 201. a 210. kilometrem. Zvládněte to, ozvěte se taky z pozovolantu, buď zavolejte 605 222 0.

1,7, a nebo je to i naše žlutá rádiová aplikace se 4A, kterou zajisté už máte všichni ve svém chytrém telefonu, kam své postřehy ze silnic můžete namluvit. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Odpolední impuls, Petra a Renata, přesně 17:30. Další česká muzika bude hned po nás. Na to určitě počkejte. Počkejte na růžovou vlásku Terezku Maškovou. Dáme si hořko-sladký valčík. No ale taky dneska mezi vámi tančili naši experti na radost. Dneska to byl Michal Ransdorf a ptal se na to, co vám přináší největší vnitřní spokojenost.
1: Jakože spokojenost ve smyslu radosti, no tak je to jasný, prostě někomu udělat radost, máš vlastně ty radost.
0: I tak to jde vzít. Jo. Ale vnitřní spokojenost ti může navodit, když jakoby dovnitř pošleš například dobrý guláš, jako jo.
1: Jo, takhle.
0: Je to takhle, jako.
1: Jo, takhle, tak jo. Hele, onehdy jsem si koupila tak obrovský větrník, že mě opravdu naplnil, nevím jestli spokojeností, což určitě, ale naplnil mě tak, že jsem pak neobědvala.
0: To je ta vnitřní spokojenost.
1: Takže větrník.
0: A jak to mají impulzáci, to si řekneme za chvilku.
2: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
3: Tohle je boží.
2: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
3: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
2: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Už tam budem? Nech toho.
7: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: zase ve čtvrtek odpoledne za 5 minut, 4:45. Za chvilku taky rozbalíme opět Impulzovec krabičku, tam bude připraven Václav Neckář, poletíme na křídlech iluzí. No a taky dneska byli v akci naše radostní velvyslanci.
1: Je to tak, Michal Ransdorf, náš expert na radost od vás, milých impulzáků, zjišťoval, co vám přináší největší vnitřní spokojenost.
2: Co vás nejvíc naplňuje?
3: Když můžu pomoct někomu druhému, ať už je to na ulici cizí člověk, nebo někdo třeba z přátel, když potřebuje pomoc s něčím doma, na zahradě, na autě.
4: My jsme od Českých Budějovic a mě nejvíc naplňuje si vyběhnout kopec kleť.
2: Co vás nejvíc naplňuje?
5: Moje zahrádka, obstarávám kytičky a hodně si to užívám, že po dlouhý době máme zahradu.
6: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus česká muzika bude zase za chvilku. Vanastové věci a sbírka z vadlejch růží, na to se těším moc. No, snad pomůžeme i trošku radosti na silnicích, nevypadá to úplně dobře. Problémy jsou na D1, dále máme poruchané vozidlo na trase z Hranic směrem na Nový Jičín a přerušované kolony na příjezdu do Prahy po D5 a zdaleka to není všechno. Doprava 007 je tady za něco málo přes minutu. Zítra už máme páteček.
1: Dobrý.
0: Po něm bude sobota.
1: Dobrý. A tam se zastavíme.
0: A to stačí.
1: No, protože tam to bude stát za to, protože pro vás na sobotu chystáme další živák, tedy českou muziku na Impulzu. Tentokrát v 8 večer to bude Michal Prokop.
0: Bude to bezva, protože i to počasí bude přívětivé, nebo takové vedro napadnutí, takže ideální zase třeba připravit grily, posadit se k tomu bazénu v klidu a tak dále, užít si krásný vlahý sobotní večer. A k tomu živák Rádia Impuls, právě dneska Michal Prokop. Začínáme v 8 večer, bude to bezva, v případě, že budete u toho, milí impulzáci.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1, teď! Pomalu dejte.
3: My se impulzujeme v té hlotavě, já musím ven. Jo.
2: Je oblíbený.
4: Dostal jsem sálahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: 17.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je přerušovaná kolona a silný provoz převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. Na trase z Hranic směrem na Nový Jičín u sjezdu na Palačov překáží porouchané auto, dávejte pozor. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V koloně na 3. kilometru stále částečně brání provozu nehoda osobáku. Přímo v Praze je kolona na jižní spojce mezi Krčí a Barandovským mostem ve směru do centra. Dále profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s dodávkou v Praze ve Vysočanech v Kolbinově ulici u křižovatky se Sokolovskou. Přerušované kolony a silný provoz vidíme taky na D8 ve směru na Prahu Uzdib a dále popojíždí až na Kbelskou, kde je provoz omezen. V Úpečném směru jsou kolony od sjezdu z D10 na Novopatskou. Ještě na 4 ve směru od Prahy na Strakonice před Jíloviště pracují silničáři a tady se popojíždí v 5-kilometrové koloně. Cokoliv dalšího přidejte i vy, budeme rádi, když se zapojíte do Impulzí dopravy 007. Je několik cest, třeba ideálně zavolat na 605 222 007, anebo je to naše žlutá rádiová aplikace se 4 A. Šťastnou cestu s Impulzem. No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, zítra se budeme těšit krátce před 15. hodinou, střídá nás Vladě Jaroš, hezké chvíle s Impulzem.

0: Rádio Impuls s vámi, dobrý večer, pokud to jenom trošku jde, 18. hodina. Za chviličku přineseme nejnovější zprávy a velmi smutnou zprávu z Itálie. Sledujeme taky počasí na zítra, čekáme jasno, polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty okolo 28, jich Moravy bude mít 30.
1: Letní ráno plné zážitků vysílají Honza a Klára.
2: Příští týden tady nebudu, promiň.
3: Celé?
2: Ne, chvilku.
1: Rádiová rodina vyráží na koncert ztraceného rodiny.
4: No, to je úplně boží.
3: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelky.
1: Denně můžete mít až 20 000 z Halo tady Impulzovi. Většinou vám stačí 10.
5: Halo tady Impulzovi.
3: Je to výhra.
5: Teď momentálně tady jedu starým Aletín Zábře na Moravě.
1: A nebojíme se. Vzpomínek?
6: Já jsem zažil v 92. roce počítač. Byl tam operační systém T602.
1: Ani čerta.
2: Ten tasmánský čert. A on dělal...
3: Takhle budeme jednou moderovat celý ráno.
1: Nalaďte si Impulzovi. Každé ráno od 5 do 9.
7: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
8: V Itálii zemřela 14-letá Češka. Soud začne v pondělí řešit rozsáhlou drogovou kauzu. Nejvíc trpí suchem na Moravě kukuřice. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: V italských Alpách zemřela 14-letá dívka z Česka. Podle místních médií se zřítila při horské túře s rodiči. Na místo neštěstí ihned zamířily záchranné složky. Po pádu z víc než 50 metrů už ale dívce nemohly pomoci. Krajský soud v Ostravě se v pondělí ponoří do rozsáhlé drogové kauzy. V ní podle obžaloby obchodovala mezinárodní organizovaná skupina s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz z Ukrajiny, distribuci v Česku i prodej do Polska. Mluvčí soudu to řekl agentuře ČTK. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu. Z dávky by bylo možné vyrobit víc než tunu pervitinu v hodnotě přes miliardu korun. Před soudem stanou 3 Češi a 1 Ukrajinec. Nejmladšímu je 27 let, nejstaršímu 72. Další 3 členové skupiny jsou stíhaní v Polsku. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čady nejvíc projevuje na kukuřici. Honzo, hezký den.
9: Hezký den, suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácku, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory. Jan Čada a Rádio Impuls, Zlínský kraj.
8: Před 35 lety veřejnosti vědci zpřístupnili první webovou stránku. Zprovoznili v roce 1991 britský inženýr Tim Berners-Lee v Evropském výzkumném centru CERN. Pro lidskou civilizaci to byl historický přelom.
10: Internetová služba World Wide Web, v překladu celosvětová síť nebo pavučina, vznikla původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. Poté, co ji CERN ale umožnil využívat zdarma, se začalo používání webu raketově šířit. Dnes je to obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. První webovou stránku můžete najít na adrese info.cern.ch. Najdete tam stručný popis projektu World Wide Web. Otec českého internetu Jan Gruntorát v České televizi řekl, jak se tehdejší první web a webový prohlížeč lišili od těch dnešních.
11: Přenosové rychlosti v tehdejším internetu byly až milionkrát pomalejší, než jsou dnes. To znamená, že jednalo se pouze o alfanumerické texty, nebyly tam žádné obrázky.
10: Martina Kroa, Radio Impuls.
8: Teplotní rekordy berou za své i u našich sousedů. Slovensko ho zaznamenalo druhý den po sobě. V obci Dolné Plachtince na jihu země dnes odpoledne meteorologové naměřili 42 stupňů. Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že tyto údaje jsou zatím předběžné. Spojenými státy se dál šíří cyklosporóza. Nákaza se objevila už v 15 státech, dosud jich evidovali 9. Nově zasaženými jsou Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska, New Hampshire a Severní Karolína. Zdravotní úřady proto rozšiřují vyšetřování epidemie. Nemoc si dosud vyžádala 2 oběti v Michiganu. Průjmové onemocnění způsobené parazitem spojují úřady v několika amerických státech s ledovým salátem servírovaným v řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Ten už v některých regionech USA kvůli těmto incidentům vyřadil salát z nabídky.
0: Dobrý večer, na Impulzu v této hodině uzavřeme dnešní příběh Jezdím s úsměvem, kam jsme za vámi vyrazili rozdávat odměny a letní hit v této hodině obstará Iveta Bartošová. Teď jsou tady Buty František. Dobrý večer.
7: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

letním prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Naprosto geniální klip, až světový bych řekl. Tady k té muzice od Kabátů, Burlaci na volze, pokud jste neviděli, dokoukejte, my ještě neumíme přenášet obraz, ale umíme za chvíli další české hity, letní hity, Iveta Bartošová Bude léto a i zahraniční hvězda Sandra dorazí. Předtím doprava 007, máme komplikace na 4C ve směru od Prahy na Strakonice a koukneme i, jak to vypadá na příjezdu do Prahy po D8.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký čtvrteční večer, naladili jste si Rádio Impuls, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Na čtyřce ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm pracují silničáři a tady se popojíždí v 6-kilometrové koloně. Na příjezdu do Prahy po D8 vyjedete do kolony před sjezdem na Zdiby a ta pokračuje Cínoveckou až po sjezd na Kbelskou, kde je provoz omezen. Dále kolona popojíždí v Praze na Novopatské

před sjezdem na Kbelskou. D5 na příjezdu do Prahy ve směru od Rozvadova na 3. kilometru tady bourala 2 osobní auta, kolona tam má 2 kilometry. Dále potom na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. a 19. a přerušované kolony převážně kamionů ty vidíme na D1 ve směru od Prahy na Brno. To je mezi 182. a 196. kilometrem. Jeďte s námi, šťastnou cestu přejeme, kdekoliv jedete právě vy a používejte žlutou mobilní aplikaci. A tahle úžasná dáma už letos v prosinci navštíví Českou republiku. Bude v Praze. Sandra.

0: Roy Orbison, You Got It, posloucháte Radio Impuls. A protože na Impulsu žijeme muzikou a dobře víme, že každý poslouchá něco a ve všem si něco najdete, tak si pro vás teď dovolíme jednu pozvánku, a to tedy buď to do žluté mobilní aplikace, anebo na www.impuls.cz. Na obou místech najdete všechny naše hudební streamy, neboli pustíte si tam to, co potřebujete. Jestli máte rádi podobnou muziku, jako dozněla, tak doporučujeme Gold Impuls, pokud máte rádi novější písničky, tak Hot Impuls, ale taky třeba pokud byste zrovna jeli pod stan, nebo to milujete i tak, Camp Impuls, Love Impuls na vaše zamilované večery, a samozřejmě i pro fanoušky rockové muziky a české klasiky máme také něco, tedy doporučujeme úplně ideálně žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls, tam máte všechno pohromadě na jednom místě.
1: Vtip Vlasty Korce. Dnes jsem šel kolem domu, kde jsem vyrůstal. Tak jsem se zastavil, zaklepal jsem a zeptal jsem se, jestli bych se tam mohl jít podívat, abych zavzpomínal, abych se porozhlédnul. Zabouchly mi dveře před nosem. No, rodiče někdy umí být hodně nepříjemní.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.

0: Hezký čtvrteční večer, tady je Radio Impuls a my chystáme Impulzovic krabičku. Těšte se na jednu z písniček, kterou společně natočili Petra Janů a Petr Janda. Tehdy vydali dokonce celé album duetů.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Teď ale pojďme dořešit náš dnešní dopravně bezpečnostní příběh. Jmenuje se Jezdím s úsměvem. Petr Berka dneska vyjel za vámi, vezl odměny. Petře, kam to bylo a jak to dopadlo?
2: Přeji krásný podvečer. Krásný Ahoj. Byl i dnes na 35. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové. Do Poděbrad jsem dneska zavítal v rámci projektu Jezdíme s úsměvem. A po včerejšku, kdy padlo tankování na rok zdarma, jste dost možná i vysledovali, jak to celé dneska dopadne. Tak tady dneska byla ze všech nejpohotovějších paní Jana, která cestou z práce slyšela výzvu v rádiu a byla tu sotva pár minut po čtvrt hned po mé výzvě. Paní Jana, pokud si nestihla dát práci kafe, tak teď to může napravit po dobu jednoho měsíce na čerpačkách OMV, protože si vytáhla odměnu v podobě kávy Viva na celý měsíc zdarma. Velká gratulace ještě jednou a kam jedeme příště? Poslouchejte Radio Impuls. I příště sebou povezeme všechny naše odměny. Tankování zdarma na rok, tankování na měsíc, což jsou při dnešních cenách pohonných hmot jistě velká lákadla pro všechny zodpovědné šoféry.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika z Impulzovic krabičky, pořádný český rock'n'roll, Petra Janu a Petra Janda, za chvíli Marek Ztracený, který už zítra prožije společně se svojí ztracenou rodinou velkolepý koncert, ani nemusíme povídat, ta bílá ti sluší a koukneme i do devadesátek, bude boyband Take That, na to se těšíme, všechno za pár chvil, stejně jako doprava 007, kdy máme uzavřenou po nehodě D6, je to na 81. kilometru a to směrem od Karlových Varů na Prahu, podrobnosti za necelou minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobrý večer. Je tady Kuba Tilšár z Globálu. Kubo, slyšíme se?
5: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Momentálně je uzavřená dálnice D6 na 81. a půl kilometru od Karlových Varů na Prahu po dopravní nehodě. Zdržení tam narůstá a policisté řídí dopravu. Dlouhé zdržení zůstává na výjezdu z Prahy na Příbram po silnici číslo 4 před zúžením u Jíloviště. Silný provoz je v obou směrech před dopravním omezením na Kvelské. Na Novopatské od D10 a v protisměru na Cínovecké od Zdib. Na výjezdu z Jíčína na Novou Paku komplikuje průjezd nehoda a kilometr a půl má stále kolona aut na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Z Globá Sistán z Kuba.
0: Máte něco, co byste doplnili? Pojďte se přihlásit přes žlutou mobilní aplikaci, potřebujeme vás. Jestli ještě nemáte, zdarma si stáhněte do svých mobilních telefonů, pak máte všechno, co se týká naší žluté barvy, pěkně pohromadě. No a když by náhodou chvilku nešel internet, volejte nám 605 222 007 do celé republiky. Ahoj a šťastnou cestu.

0: Trošku nám tahle muzika připomněla film Bonnie a Clyde. Vítejte na Impulzu za minutu 19. hodina. Šimon Kalousek za chvíli přinese nejnovější zprávy, do kterého města na západě Čech míří úplně teď více a více turistů. To rozebereme právě ve zprávách a sledujeme také zítřejší počasí. To čekáme jasno, polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a taky doznívající déšť. Nejvyšší teploty kolem 28 stupňů a na jihu Moravy bude kolem 30.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Pavel by v prezidentských volbách opět porazil Babiše. Do Plzně míří stále více turistů a Německo zvažuje pozastavit nedělní zákaz kamionů. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Plzeň se těší z nárůstu počtu turistů. Ti už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, pednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily ani opravy v centru, ani Velká horka. Návštěvníci ale kvůli vedrům vyhledávají spíše chladnější prostory. Podle vedoucí turistických tras Prazdroje Pavly Máškové hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí.
3: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teď nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů, kolem těch 8 stupňů zhruba.
2: V chodbách je 70 lednic, kam se až do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva až po strop a led musel vydržet až do další zimy. Pod Krušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů.
4: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energii přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky. Těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Mafra potvrzuje neochvějné vedení na českém tiskovém trhu. Podle čerstvých výsledků výzkumu Media Projekt její tituly oslovují 2,5 milionu čtenářů. Nejčtenějším celostátním deníkem na poli zpravodajství zůstává Mladá fronta Dnes, u které si každé vydání přečte zhruba 369 tisíc čtenářů. Pilířem je například magazín Téma, který dokáže oslovit 183 tisíc lidí. Mezi nejúspěšnější a stále posilující kousky patří také magazín Dnes plus TV, který má na vydání 423 tisíc čtenářů. Vysokou oblibu si udržuje navíc i pondělní vkládaný magazín Ona Dnes, kde počet čtenářů překračuje 182 tisíc. Německo by mohlo pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci pojednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to dnes řekl ministr dopravy Steffen Bilger. Nedostatek vody v řekách, zejména v Rýnu, Dunaji nebo Labi, totiž komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladů, který by za běžného stavu přepravovaly lodě, právě na silnice. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. S dočasným povolením jízdy kamionů by ale museli souhlasit jednotlivé spolkové země. Uzavřená zůstává po nehodě D6 na 1,80 km ve směru od Karlových Varů na Prahu. Policie dopravu odklání přes exit 83 Chýše. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Vláďa Jaroš.
0: Děkuji, Šimone, děkujeme za zprávy. Prožíváme české prázdniny, prožíváme je na Moravě. Tak jsme vyrazili na další místo, konkrétně na náš Tomáš Kabát, kde teď je na místě, kde je aktuálně restaurace, ale dřív to byla kavárna, už je to 18 let. Tak se tam podíváme, protože...
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Protože je to místo, kde se tvoří obrovské fronty, třeba nám dá Tomáš nějak.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsme tu stále s vámi, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě D6, 81. kilometr ve směru od Karlových Varů na Prahu. Policie dopravu odklání přes exit 83 Chýše. Na čtyřce ve směru od Prahy na Strakonice před Jílovištěm, tady je provoz omezen a popojíždí tam více jak 3-kilometrová kolona. Na Kladensku v Unošti v Pražské ulici se srazilo osobní auto s autobusem a provoz je částečně omezen a D11, 68. kilometr směrem od Hradce Králové na Prahu. Tady dejte pozor na porouchané vozidlo. Hlaste se nám, kdykoliv někam pojedete přes žlutou mobilní aplikaci, ať se můžeme pořád propojovat a dávat si vědět. Přejeme šťastnou cestu. Impuls.

kuse. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně

0: Naladili jste si Radio Impuls. Dneska ráno Kamil vyhrál ve hře Halo tady Impulzovi 10 000 za výherní heslo. To si zítra můžete zopakovat. Stačí, když řeknete Halo tady Impulzovi, a pokud ještě budete odvážní a dáte si bonusovou otázku, tedy necháte si ji položit, správně odpovíte, tak to bude za 20. No, velká paráda. Přihlašte se www.impuls.cz. Zítra ráno opět voláme.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hezký čtvrteční večer, prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls a během nich navštěvujeme i místa se zajímavou gastronomií. Reportér Tomáš Kabát zamířil do Klentnice na Břeclavsku.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Před 18 lety tam vznikl podnik s názvem Café Fara. Z původně malé kavárny je teď restaurace, kde se na usazení tvoří fronty. Dobrý večer, Tome.
2: Dobrý večer, přímo z krásného prostředí. Obrovská zahrada, vidím tady houpací síť. My stojíme pod velkým slunečníkem a vedle mě je Romana Remutová, která se tu o to od začátku stará. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Název je Café Fara, je to skutečně vytvořené z fary. Procházeli jsme vedle kostela.
3: Náš pan majitel si původně myslel, že z malé kavárničky, kterou rekonstruovali na té staré faře, udělá něco pro svého tatínka. Před faru mu postaví lavičku a tatínek si prostě sedne a turistům, kteří půjdou náhodou okolo, tak prostě sem tam udělá kávu.
2: A dneska je z toho restaurace, muzeum kávy, penzion, wellness. Jak k tomu došlo?
3: Pan majitel má přehršel nápadu, takže samozřejmě po poptávce a návalu těch turistů a bylo škoda nevyužít to, co tady všechno je. Takže jsme postupně rozšiřovali, rekonstruoval se první část penzionu, kde se udělalo i malé zázemí s tím, aby jsme mohli otevřít venkovní terasu. Potom přibyla další část ubytování a vlastně jsme se tak rozšiřovali s tím, že z malých jídel jsme se pomaličku přesouvali na ty klasické větší, držíme tu tradiční českou kuchyni v moderním pojetí a uspokojujeme samozřejmě čím dál víc těch turistů.
2: Romana Remutová je se mnou teďka ve vysílání. Když se podívám na ta jídla tady kolem sebe, co lidé konzumují, ona to jsou trošku i umělecká díla, tak byl tam i nějaký cíl té vyšší gastronomie?
3: A to se tak asi všechno vyvinulo postupem času. Samozřejmě zaměřovali jsme se na to, aby ty jídla vypadaly krásně, aby ti hosti odcházeli spokojení. Pan šéfkuchař je velice kreativní, má v sobě něco, co prostě člověk s tím se musí už narodit, aby zkombinoval jídla, suroviny. Má plně volnou ruku k tomu, aby si vymýšlel, co tady všechno může hostům nabídnout. Samozřejmě nejvíc se soustředí na to, aby jsme měli na našich polích a statcích tu svou vlastní zeleninu vypěstovanou, kterou on potom v té kuchyni používá a zpracovává tak, aby to na tom talíři vypadalo luxusně.
2: S Romanou Remutovou jsme si procházeli zákulisí Café Fara v Klentnici. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A z Klentnice se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Takhle krásně vám hrajeme na Impulzu. Originál od Aby, teď to byla ostravská verze, Věra Špinarová, Slunečné pobřeží. Vyhlížíme taky, co se děje na silnicích. Jedním pruhem projedete po nehodě na 80. kilometru D6 ve směru na Prahu. Jeden z problémů, ale je toho víc. Za půl minuty podrobnosti v dopravě 007.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Tady je někdo připraven.
2: Děláte srandu.
3: Ne. Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Přihazujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšer s námi ve vysílání. Kubo, pojďme na to. Halo, halo.
5: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Na dálnici D6 na 81. kilometru z Karlových Varů do Prahy se již projíždí po nehodě motorkáře jedním pruhem. Na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov na 195. kilometru je blokovaný jeden pruh a tvoří se kolona. Z Brna do Prahy na 24. kilometru probíhají práce údržby v místě zúžení. I tam proto čekejte kolonu vozidel. Několika kilometrové zdržení vás čeká na příjezdu do Mikulova z Rakouska a doprava vázne na pražském okruhu směr D1 u exitu 21 na Jinočany. Z Klobásy stán z Kuba.
0: Kde pak to ještě nejede, nebo naopak se to rozjelo, využívejte žlutou mobilní aplikaci. Vysílejte s námi šťastnou cestu. Hello.

0: Prožíváme první čtvrteční večer v srpnu. Naladili jste si Radio Impuls, snad dnešní den pro vás úspěšný. 20. hodina se přibližuje, Šimon donese nejnovější zprávy. Jaké komplikace se staly na železnici v jižních Čechách, o tom víc budeme mluvit ve zprávách. A zítra počasí jasno, polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť, teploty okolo 28. A ještě jednou zmíníme Moravu, jich Moravy, tam bude 30.
1: Letní ráno plné zážitků vysílají Honza a Klára.
2: Příští týden tady nebudu, promiň.
3: Celé?
2: Ne, chvilku.
1: Rádiová rodina vyráží na koncert ztraceného rodiny.
4: Jo, to je úplně boží.
3: Koho vezmete?
4: Pravděpodobně přítelky.
1: Denně můžete mít až 20 000 z Halo tady Impulzovi. Většinou vám stačí 10.
5: Halo tady Impulzovi.
1: Je to výhra.
5: Halo, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
1: A nebojíme se. Vzpomínek?
6: Já jsem zažil v 92. roce počítač. Byl tam operační systém T602.
1: Ani čerta.
2: Ten tasmánský čert. A on dělal...
1: Takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Nalaďte si Impulzovi. Každé ráno od 5 do 9.
7: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Cinestar. Útokem vezmou filmové plátno nejroztomilejší psí záchranáři. Zajít můžete na animák Tlapková patrola, dinosauří film. Tlapky se vypraví na tajoplný ostrov mimo civilizaci, na kterém dosud žijí dinosauři. O tomhle kolosálním objevu se bohužel dozví i starosta Humdinger, který navíc zjistí, že se na ostrově nalézá také obří naleziště diamantů. Rozhodne se je vytěžit s pomocí dynamitu, ale bohužel si nevšimne, že se kousek od dolu nalézá spící sopka, kterou pár výbuchů dozajista probudí. Víc na www.cinestar.cz.
8: V italských Alpách zemřela při túře dívka z Česka. Na Českobudějovicku se srazil vlak s nákladním autem a fotbalisté Jablonce si připsali výhru nad Rigou. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: K neštěstí došlo v italských Alpách. U hory Cima di Valbona dnes zemřela dívka z České republiky narozená v roce 2013. Na dotaz ČTK to uvedla místní záchranná služba. Úmrtí následně potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi 90 metrů. Navzdory vynaloženému úsilí záchranářů dívka svým vážným zraněním podlehla. Případ dál vyšetřuje místní policie. Rodičům dívky byla nabídnutá pomoc psychologů. Komplikace na železnici zažily jižní Čechy. Na přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady na Českobudějovicku se dnes odpoledne srazil vlak s nákladním autem. Z návěsu kamionu se následně vysypal náklad vod v petlahvích. Při havárii se naštěstí nikdo nezranil. Kvůli nehodě se ale na několik hodin přerušil provoz vlaků mezi Českými Velenicemi a Borovany. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. K obnovení provozu došlo krátce před 17:30 večer. V Plzeňském kraji přibývá kolapsů, mohou za to vedra. Záchranáři apelují, aby lidé vysoké teploty nepodceňovali a dodržovali pitný režim. Jejich přání tlumočí naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová. Hezký večer, Kláro.
10: Hezký den, počty výjezdů zdravotnických záchranářů oproti loňské sezóně kvůli vlně veder rostou. Jde o dehydratace, nevolnosti a kolapsové stavy. Přibývá také událostí spojených s vyšší aktivitou bodavého hmyzu a následnou alergickou reakcí. Záchranáři upozorňují, že alergici by měli mít léky. V horkých dnech je důležité pít, chránit se pokrývkou hlavy a opalovacími krémy. Fyzicky náročné aktivity je dobré přesunout na ráno nebo večer. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
8: Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky moderní technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
11: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
8: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Fotbalisté Jablonce dnes zabodovali. V podvečerním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili na svém hřišti lotyšský klub RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. O góly Severočechů se postarali Vachtang Čanurišvili a Matěj Polidar. Odveta v lotyšské metropoli je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: obývák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Dnes přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli dnes odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého včera večer, po druhém nadále pátrá. Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezly vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 000 cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
2: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika dep úzkokolejky.
1: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Rádiová rodina pro koncert Marka Ztraceného je kompletní. Poslední dva lístky na velkolepé zítřejší vystoupení v Praze na Letné získal posluchač Zdeněk. Ten se po zaznění nové hitovky Marka Ztraceného ozval na náš WhatsApp a vyšlo to tak, že byl 20. v pořadí. Podmínku splnil, telefon zvedl a může se těšit na zítřejší megakoncert na Letenské pláni. Do hlavního města zamíří z Vysokého Mýta.
3: No, to je úplně boží.
4: Koho vezmete?
3: Pravděpodobně přítelkyni.
4: Tak je to úplně skvělý. Každopádně tady mám pro vás ještě pozdrav od Marka, poslouchejte.
5: Ahoj, tady Marek Ztracený, gratuluju a jsem moc rád, že jste to vyhráli právě vy. Těším se na vás pátek a doufám, že si společně pořádně zaspíváme.
1: Ještě před koncertem Marka Ztraceného vyrazí naši Impulzovi s výherci na pozdní oběd. Rádiovou rodinu tak kromě Honzy s Klárou vytvoří i šestice dalších lidí. Kromě Vysokého Mýta tam máme Havířov a Brno. Každý z výherců si navíc může vzít někoho sebou. Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vachtang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se ožíl mnej dům, ožívil dostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej.

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

Milu.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Odvolání v případu Jana Cimického projedná Pražský městský soud v polovině září. ČTK to dnes zjistila z justiční databáze. 78letý psychiatr a spisovatel čelí obžalobě z 35 případů vydírání a 4 znásilnění. Obvodní soud mu za to nepravomocně uložil 5leté vězení. Podle státní zástupkyně se skutků dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami psychiatrické nemocnice Bohnice a později Centra duševního zdraví Modrá Laguna. Cimický přitom vinu dlouhodobě odmítá. Pražští policisté apelují na návštěvníky zítřejšího koncertu Marka Ztraceného na Letné. Vyzvali je, aby do centra metropole nejezdili auty, ale vozy zaparkovali na okraji města na P+R parkovištích. ČTK to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Žádná uzavírka ulic se v souvislosti s koncertem neplánuje. Vjezd bude možný i do garáží na Letné, kde si převážně pronajímají parkovací místa obyvatelé okolí. Ztracený také na Facebooku informoval, že kvůli suchu a s ohledem na místní obyvatele zrušil závěrečný ohňostroj. Z rybníků a nádrží na Karlovarsku mizí voda. Může za to dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty nárazové lijáky a bouřky situaci nezlepší.
4: Zdravím z Karlovarska, kde je sucho znát na každém kroku. Potoky, včetně těch horských, vysychají. Koryto nejdůležitější řeky Ohře teď mnohde tvoří kamení. Povodí se přesto snaží pomáhat. Jde o manipulaci s výškou hladiny, kde důležitou roli hrají přehrady, třeba skalka, případně i některé jezy. Dalším krokem, a ten záleží také na vstřícnosti radnic, je pak zákaz čerpání povrchové vody. Pohotovost už mají také rybáři. Pozastavili přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku a snaží se stojatou vodu mechanicky čeřit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Před 35 lety veřejnosti vědci zpřístupnili první webovou stránku. Zprovoznili v roce 1991 britský inženýr Tim Berners-Lee v Evropském výzkumném centru CERN. Pro lidskou civilizaci to byl historický přelom.
5: Internetová služba World Wide Web, v překladu celosvětová síť nebo pavučina, vznikla původně jako prostředek ke sdílení vědeckých informací. Poté, co ji CERN ale umožnil využívat zdarma, se začalo používání webu raketově šířit. Dnes je to obrovské množství stránek, dokumentů a jiných souborů vzájemně propojovaných hypertextovými odkazy. První webovou stránku můžete najít na adrese info.cern.ch. Najdete tam stručný popis projektu World Wide Web. Otec českého internetu Jan Gruntorát v České televizi řekl, jak se tehdejší první web a webový prohlížeč lišili od těch dnešních.
6: Přenosové rychlosti v tehdejším internetu byly až milionkrát pomalejší, než jsou dnes. To znamená, že jednalo se pouze o alfanumerické texty, nebyly tam žádné obrázky.
5: Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Fotbalisté Hradce Králové jsou po dnešku zklamaní. Východočeši v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kilişoy. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
1: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 670 haléřů na průměrných 44 korun a 660 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů. U tuzemských benzínek tak řidiči pořídí litr za 42 korun a 18 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Tragické události došlo na Náchodsku. V Jaroměři dnes odpoledne zemřel člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Strážci zákona předpokládají, že zemřelý patřil k účastníkům metalového festivalu Brutal Assault, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov. Plzeň se těší z nárůstu počtu turistů. Ti už nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech. Novým trendem je rozložení návštěvnosti do celého týdne. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru a výstava o Hurvínkovi. Počty návštěvníků nesnížily ani opravy v centru, ani Velká horka. Návštěvníci ale kvůli vedrům vyhledávají spíše chladnější prostory. Podle vedoucí turistických tras Prazdroje Pavly Máškové hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí.
3: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů, kolem těch 8 stupňů zhruba.
2: V chodbách je 70 lednic, kam se až do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zemědělce z východu Moravy trápí nebývalé sucho. Momentálně se to podle našeho zpravodaje Jana Čady nejvíce projevuje na kukuřici.
4: Suchu zmar, dešti zdar. To první ovšem na Slovácku, na Hané i na Valašsku momentálně naprosto dominuje a spalující slunce jej nutí podávat historicky nebývalé výkony. Zemědělci jen se smutkem sledují, jak jim přímo před očima přestává růst kukuřice. Pohled na jí oseté plochy na Zlínsku jsou mimořádně tristní. Sucho ovšem devastuje mnohem více komodit. V akutním ohrožení jsou teď cukrová řepa i brambory. Jan Čada a Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Německo by mohlo pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Na tiskové konferenci po jednání se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců to dnes řekl ministr dopravy Steffen Bilger. Nedostatek vody v řekách, zejména v Rýnu, Dunaji nebo Labi, totiž komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství. Cílem opatření je umožnit přeložit část nákladů, který by za běžného stavu přepravovaly lodě, právě na silnice. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. S dočasným povolením jízdy kamionům by ale musely souhlasit jednotlivé spolkové země. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
5: Život plne dál,

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

tak jak my je. Nejsem to ty, je to jen chemie. Vykašli se na to zlato, ty nemůžeš za to, že mi je tak jak mi je. Nejsi to

0: letní ráno plné zážitků vysílají Honza a Klára.
1: Příští týden tady nebudu, promiň.
2: Celý?
1: Ne, chvilku.
0: Rádiová rodina vyráží na koncert ztraceného rodiny.
3: No, to je úplně boží.
2: Koho vezmete?
3: Pravděpodobně přítelky.
0: Denně můžete mít až 20 000 z Halo tady Impulzovi. Většinou vám stačí 10.
4: Halo tady Impulzovi.
0: Je to výhra.
4: Halo, teď momentálně tady jedu starým a letím Zábře na Moravě.
0: A nebojíme se. Vzpomínek?
5: Já jsem zažil v 92. roce počítač. Byl tam operační systém T602.
0: Ani čerta.
1: Ten tasmánský čert a
0: dělal... Takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Nalaďte si Impulzovi. Každé ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o druhé úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli dva mladíci při silné bouři z paddleboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
8: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitě odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku a i na tyto limity se musíme připravit.
7: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují. Posilují kontroly přímo v terénu. Budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty. Nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
9: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Tatry.
7: Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

českou muzikou. Ve dne v noci. Zdraví.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Letní vedra v Česku přepisovala historii. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Ve čtvrtek přitom padlo 6 teplotních rekordů pro 6. srpen. Ve všech případech šlo o východ Česka. K neštěstí došlo v italských Alpách. U hory Cima di Valbona zemřela ve čtvrtek dívka z České republiky narozená v roce 2013. Na dotaz ČTK to uvedla místní záchranná služba. Úmrtí následně potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi 90 metrů. Navzdory vynaloženému úsilí záchranářů dívka svým vážným zraněním podlehla. Případ dál vyšetřuje místní policie. Rodičům dívky byla nabídnutá pomoc psychologů. Podkrušnohorský most trápí noví podvodníci. Vydávají se za pracovníky provádějící odečty elektroměrů.
2: Podomní prodej v přestrojení za kontrolu elektroměru, případně jeho odečet, to je nový trend, který se pod Krušnohorským městem šíří. Vyhláška sice zakazuje nabízet zboží, služby nebo dodávku energií přímo v domech a bytech bez předchozí objednávky, těmto podvodníkům to ale nevadí. Od místních se snaží získat faktury a zlákat je na svou stranu. Energetici proto upozorňují, nenechte se podvést, odečty už většinou děláme na dálku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Jindřichohradecká úzkokolejka tento měsíc nabídne parní vlaky, kino, výstavu i koncert. Každý čtvrtek vyjíždí parní jízdy do Kamenice nad Lipou. Ve středu, v pátek a v sobotu můžou turisté nasednout na parní vlak do Nové Bystřice. Od obnovení provozu letos v dubnu svezli vlaky na úzkorozchodných tratích přes 60 tisíc cestujících. Podle mluvčí provozovatele Gepard Express Markéty Bočkové bude příští sobotu připravené speciální letní kino.
3: Lidé se mohou podívat na film Ostře sledované vlaky, a to přímo v prostorách nádraží Hůrky, kam je dovezeme vlakem z Jindřichova Hradce, a zase po skončení filmu se historickými vozy dostanou zpátky. Kdo je víc technicky zaměřený, tak už teď v neděli se může podívat do několika dep úzkokolejky.
1: Tuto neděli pojede speciální jízda historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, v Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Fotbalisté Hradce Králové jsou zklamaní. Východočeši v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému tureckému Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semih Kılıçsoy. Odveta je na programu příští čtvrtek v Istanbulu. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Petr Pavel zůstává prezidentským favoritem. Pokud by došlo v roce 2028 na stejné druhé kolo jako při poslední volbě, současná hlava státu by Andreje Babiše opět porazila. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro zpravodajský portál Novinky.cz. Podle něj by Pavel získal 44% hlasů, zatímco současného premiéra by volilo 37% lidí. Pavel přitom opětovnou kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš naopak zatím vylučuje, že by se o post prezidenta znovu ucházel. Policie se zabývá dalším úmrtím u vody. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli ve čtvrtek odpoledne 40-letého muže bez známek života. Upozornil na to server e-Mostecko. Koroner přitom vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Výsledky budou k dispozici v následujících dnech. Připomenu, že jde už o 2. úmrtí ve vodě na Mostecku za poslední dny. V úterý spadli 2 mladíci při silné bouři z pedalboardů do jezera Most. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Jihlava zmodernizuje čistírnu odpadních vod. Zařízení ve městě funguje od roku 1968. Některé jeho části jsou původní. Hlavním cílem projektu za téměř 27 milionů korun je snížit energetickou náročnost a zvýšit kvalitu vyčištěné vody. Podle náměstka jihlavského primátora Radka Popelky modernější technologie umožní, aby chod čistírny vyhověl novým, přísnějším limitům.
3: Evropská legislativa nám bude předepisovat nebo předepisuje už některé limity právě na kvalitu odpadních vod, které vypouštíme zpátky do vodního toku, a i na tyto limity se musíme připravit.
2: Práce na modernizaci jihlavské čistírny mají začít ještě letos. Investice slibuje snížení ročních nákladů na provoz o více než 2 miliony korun. Ochranáři v Tatrách se rozhodli přitvrdit ohledně koupání v plesech. Pečlivě si ohlídají turisty, kteří přísný zákaz nerespektují, posilují kontroly přímo v terénu, budou se odehrávat denně a hříšníky neminou ani tvrdé pokuty, nejnižší 7,5 tisíc korun v blokovém řízení na místě.
4: Kontroly nariadilo štátnym ochranárom Ministerstvo životného prostredia ako reakciu na časté prípady kúpania sa turistov v tatranských plesách. Tie nie sú na to určené. Ide o citlivé prírodné prostredie, ktoré je domovom vzácnych rastlín a živočíchov. Každý vstup človeka do vody môže narušiť krehký ekosystém vysokohorských jazier. Ochranári vyzvali ľudí, aby rešpektovali pravidlá. Pokuta v priestupkovom konaní môže presiahnuť až 80 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Tatry.
2: Fotbalisté Jablonce mají důvod k radosti. Severočeši v úvodním utkání 3. předkola konferenční ligy porazili doma lotyšský RFS Riga 2-0 a výrazně se přiblížili k postupu. Jablonec poslal v 18. minutě do vedení Vaktang Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu příští čtvrtek od 6:30 večer na stadionu lídra lotyšské ligy. V pátek bude převážně slunečno a naměříme od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy až kolem 30. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.